0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

město na vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce,

0: Dnes se společně v pořadu Na cestě opět vrátíme do Mohelnice na loňský Folkfest a bude to už 15. pokračování a bude poslední. Jak jsem slíbila, zvu vás ke společné návštěvě koncertu kapely Druhá tráva s Robertem Křesťanem, který zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Úsměv

tak jeďte, jestli můžete, senior.

0: kytaru Radek Hávka. Na bicí Martin Novák. Na basu Tomáš Liška. A na banjo Luboš Malina. Teď zrovna na mandolínu.
1: A náš zpěvák a skladatel Robert Křesťan.
2: Posloucháme záznam vystoupení druhé trávy s Robertem Křesťanem. Nahrávka se mi natolik líbila, že jsem do pořadu Na cestě zařadila celý koncert, který je autentický, skladby znějí trochu jinak než na albech, mají svou neopakovatelnou atmosféru. Robert už představil jednotlivé muzikanty druhé trávy. Já bych chtěla ještě vyzdvihnout taky dvorního zvukaře druhé trávy Chryse Schuta, který doplňuje muziku různými efekty a dotváří tak atmosféru. A vřele doporučuji návštěvu některého z koncertů druhé trávy doplněného videomapingem, který vytváří Linda Arbanová.
0: Odpočiň se, Sáro, obrat list.

0: člověku moc krát.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Děkuji mockrát.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam koncertu Druhé trávy, kde už o 15. návrat na loňský 6. ročník Mohelnického folkfestu.

jeho řada čísla. Na jiném jsem zas neměl co říct. V jednom

15. pokračování poslechu záznamu Českého rozhlasu Olomouc z 6. ročníku Mohelnického folkfestu v pořadu Na cestě posloucháme dnes koncert Druhé trávy. A protože 7. ročník se rychle blíží, vězte, že na Roberta Křesťana a Druhou trávu se můžete těšit i letos. Měli by na folkfestu vystoupit v sobotu 29. srpna večer, vlastně už tradičně. A doufám, že zahrají i něco z připravovaného nového alba Memphis, natočeného přímo v Americe.

kráčí, dívenko spaňová, ale silná jako hrad, je to snad postela, nebo vavřín v květináči, nikdy si nebyla.

mě zabila. Se srdcem proměněným v kámen, sekerou do týla. A já bych běžel smrti vstříc, krajková mantila. By se ti svezla z holých ramen, krásná jí zvěsila.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď rozloučíme s druhou trávou z koncertu, který odehrála na loňském Mohelnickém folkfestu. A od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
0: Humoriáda.
3: Jak můžeš bejt tak krutá?

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný hudební. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takový fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona o té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena říkala, on je takový dědek. 45 let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda. Vypadá to přirozeně, že ano, nebudeme to dobarvovat, dolepovat a čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: Mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film, ano. A někde to dávají po celý rok průběžně
1: ano,
0: kanály
1: ano,
0: televizní.
1: Ano,
0: tak, tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tými do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal, teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní, no a teďkom byla neděle, já veterina, je, Slušovice, naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No tak dopadlo to dobře.
0: Byla to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný. Ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich. Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem. Se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousalý pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička, to se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. manželky nás dovedou vytočit, jo, u ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v té ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo. Já se asi kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo, tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, zde si to domluvili. Se, že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojúhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení v ohně. Já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom jej trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou.
1: Jo,
0: jistě kladný.
1: Jo, tak celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku, no. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný, to ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky, tak ne, já ji beru jenom jako prostě skříň, kde je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: V dnešní humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, volil bych Ačko. Mm-hmm. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
6: Vážně?
4: Černé svědomí. No, ale hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No vidíme, ano, kdo děkujeme. Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Vám. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
6: Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale já bych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry, mějte se.
6: A shledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme, dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
6: Máme to zapsané.
4: A kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
6: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se, dobré odpoledne, haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
6: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si prochlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
6: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Pouštevna, prosil bych pana Nepila.
4: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
6: Nepil,

0: se narodí a dříve než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak, sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici.
3: Já byl
2: mladší. Bráchy.
3: Ano.
2: Jak
3: moje
2: to
3: sestra
2: vypadalo?
3: Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk. A já si pamatuju v zimě,

0: ale pak, protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásný sáňkování.
1: Nakonec to bylo lepší než tou Segrou, pubertální. Vlastně. Dobrá, tak pokračujeme dál s Fanetěžkem Nepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova, jedna z hvězd, je s námi ve studiu, Otakar Brousek.
2: No, jistě.
1: Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
3: Miloslav Skarvine, dobrý den, pane
2: Dobrý
3: Brousku.
2: Den.
3: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
2: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné, jak zpíval.

0: bratři Tesaříci, když už jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce a prosila bych nepila.
0: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Máme zapsáno, děkujem.
0: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
3: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
0: Bez vás zapsáno.
2: Máme. Naschle.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty.
2: Pro anekdot.
0: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
2: My to slyšíme, my
0: víme,
2: nás
0: že tam
2: slyšíte.
0: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
5: Dobrý, já vás zdravím. Martin z Hrňáska. Mm-hmm. Dejte prosím vás Bčko.
0: Bčko, anekdoty.
2: Bčko,
0: zdravíme,
2: samozřejmě.
5: Anekdoty, ne?
2: Ano. No,
0: tuž dáme.
2: Dáme anekdoty.
0: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík, Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
6: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB, žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
7: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
8: Ne.
7: Vepřové zadarmo.
6: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen, a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází. A ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
8: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slezl z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc. Koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku. Ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
2: no,
0: teď.
2: Perfektně.
0: No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
2: Já bych anekdoty klidně.
0: Zůstal by.
2: Já bych zůstal.
0: Nás v rozhlase.
2: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
0: Mm-hmm.
2: A je to pravda.
0: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
2: Jo?
0: S Václavem Vidrou.
2: Je, s Vaškem.
0: S
2: no
0: kolegou,
2: jo,
0: vaším,
2: no, tak Vašek jich zná hodně.
0: Tak jsme navázali volně.
2: Ano.
0: Přátelé, výběr je dán. Anekdoty nebo Jiří Krampol. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B číslo 90 01 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Broušku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odysea. Tak teď vyšla Odysea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní o odcházení ze života spíš, tak by se to dalo říct. Taková vážná, no Němec.
2: No, ale vrátíme se k té Odysee, ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
3: Ano.
2: A jeho příběhy Odysee.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
2: jím
3: přepsal.
2: Jím namluvené, pane Přesný.
3: Dobře.
2: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás, dobré odpoledne.
4: Halo.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady vás Tina Sknová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně.
4: Prosím.
2: Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Helbel. Zdravím vás oba.
2: Dobrý den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ano. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine, s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi děkuji.
6: Mája, moc pěkně vás zdravím, máme vás moc rádi a já tedy pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře,
3: dobře,
2: hezky to říkáte všechno, děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A?
7: A já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
7: Papi, pěkně. Když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novy na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka okolo něj po chvilce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo,
3: ano.
2: Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo, jo, jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel, bohužel, jenom desítku. A jak mi lidi desítku, tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pověl: a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedle, ten první se rozčílí a přijde k němu a půjde: ty jsi si ze mne dělat srandu? A on půjde: tebe ne, z něho.
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
8: Ano, prosím.
9: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost, a kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botiči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se nedá co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, to bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnoholeté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop hop trop art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divný čert. Potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zákaz rozdělávání ohňů potrvá v plzeňském kraji do půlky srpna. V Kožlanech na severním Plzeňsku mají nový sportovní areál. A dnes bude jasno, přechodně polojasno, teploty do 30 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Kateřina Jiřincová. Plzeňský kraj prodloužil zákaz rozdělávání ohňů do 15. srpna. Požádal o to Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Podle hasičů je riziko vzniku požáru velmi vysoké kvůli horkému počasí a suchu. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
2: Platí zákaz rozdělávání ohňů, zákaz kouření, používání pyrotechnických výrobků, různých loučí, lampionů. Zákaz se vztahuje i na jízdy parních lokomotiv a motorových vozidel ve volné přírodě mimo pozemní komunikace. Také je zakázáno spotřebovávání vody ze zdrojů, které jsou určeny přímo pro hašení požáru.
0: Kožlany na severním Plzeňsku dokončili stavbu víceúčelového sportoviště. Areál za bezmála 20 milionů korun bude sloužit nejen žákům základní školy, ale i místním sportovním organizacím a v odpoledních hodinách i veřejnosti. Pokračuje nezávislý místostarosta Vladimír Kulhánek.
3: Hřiště s umělým povrchem je určeno pro fotbal, nohýbal a volejbal. Vedle hřiště je běžecká tartanová dráha s pískovým doskočištěm. Pod vysunutou běžeckou dráhou nám vznikl prostor pro venkovní výuku žáků. Taky zbylo místo na venkovní posilovnu pro 4 stroje. Teď v období prázdnin je otevřeno od 13 do 20 hodin. Po vyučování bude areál k dispozici veřejnosti, a to od 16 hodin.
0: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%, rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost také musí změnit způsob fungování svých platform, tedy třeba Facebooku nebo Instagramu. Má například omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Peníze mají jít do fondu na podporu duševního zdraví teenagerů. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Dodala, že pracuje na odstranění závadného obsahu na svých platformách.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové v prvním dueli třetího předkola Evropské ligy prohráli s Bešiktašem Istanbul 0-1. Turecký celek hrál po červené kartě v 10, ale i tak v závěru utkání vstřelil rozhodující gól. Jablonec naopak slaví na úvod třetího předkola konferenční ligy vítězství nad Rigou 2-0. Odvety odehrají oba české týmy za týden na stadionech soupeřů.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, odpoledne přechodně polojasno, na Šumavě a v Pošumaví přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Povane slabý vítr severních směrů. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně jsou v plzeňském kraji všechny hlavní tahy, včetně dálnice D5, bez problémů průjezdné a hlášené nemáme ani žádné vážnější dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě pro vás dneska ráno chystá Kateřina Jiřincová. S těmi aktuálními skončila 4 minuty po 5. hodině. Vítáme vás do nového dne, kterým je pátek s datem 7. srpna 2026. Ovlivnil řadu uměleckých a výtvarných oborů a všude rád provokoval. Proslul jako výtvarník, hudebník i ředitel Národní galerie v Praze. Dneska se s Milanem Knížákem veřejnost rozloučí a podrobnosti připojíme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co dělávali dráteníci?
1: Opovovali dráty. Pletli z drátu různé věci. Dělali z drátu ozdoby.
2: Oplotňovali zahrady.
3: Opravovali různé hrnky, nádoby a tak.
4: Dávají kolem sebe dráty.
5: Staví hradby pro květiny.
6: Drátovali misky, aby se nerozbily.
7: Zabezpečovali si své tanky, vojenské věci.
8: Dělali z toho rovnátka.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezký pátek, na hodinách máme 17:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno, odpoledne přechodně polojasno, na Šumavě a v Pošumaví přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, na horách do 25 stupňů Celsia. Povane slabý vítr severních směrů, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 20 minut rád provokoval, některé jeho názory vzbuzovaly kontroverze, ovlivnil řadu studentů a výtvarníků. Kolegové i politici se dnes rozloučí s Milanem Knížákem, hudebníkem, pedagogem a výtvarníkem, který zemřel 26. července v 86 letech. Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za motoristy a bývalý prezident Václav Klaus.
1: Já jsem chtěl jenom žít podle svých představ. Oni ze mě udělali nepřítele státu. Já jsem byl totiž, co jsem nevěděl, to jsem se dověděl až na začátku roku 90, že jsem byl od roku 66 evidován jako nepřítel státu.
2: Knížák byl jednou z nejvýznamnějších postav českého undergroundu. Za normalizace byl šikanován policií a opakovaně skončil ve vězení, vzpomínal v roce 2017 ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Já jsem zkrátka neměl tou bourat režim. Já jsem chtěl, aby každý člověk sám si udělal ve svém životě vlastní revoluci.
2: Obvodní soud pro Prahu 10 tuto středu očistil Knížákovo jméno, když jej posmrtně rehabilitoval v případě 5měsíční vazby během komunistické totality. Po změně režimu byl Knížák rektorem AVU a mezi lety 1999 až 2011 řídil Národní galerii.
3: Milan Knížák, ředitel Národní galerie, by skutečně měl do konce roku odejít ze svého postu. Nejedná se prý o to, že by byl odvolán, ale takový je výsledek a takový je harmonogram dohody mezi Milanem Knížákem a ministrem kultury Riedlbauchem.
2: Jeho éru provázely úspěchy i kontroverze. Sám říkal, že světu nerozumí a že s ním svádí zápas.
1: Řekl bych, že řeším stále jeden problém, to znamená problém, jak se srovnat s tímto světem, ale hledám k tomu různé prostředky. To znamená, že se jakoby převalil z jedné oblasti do druhé.
2: Knížák se zajímal i o hudbu, architekturu, design, módu nebo poezii. Vlastnil taky největší soukromou sbírku loutek v Česku. Pohřeb se státními poctami měl poprvé v roce 2010 bývalý ombudsman Otakar Motejl. Dále státní pocty vyprovázely zpěváka Karla Gotta a koncem roku 2023 bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Státní podnik Vojenské lesy a statky převzal ostrahu strategického letiště v Líních na severním Plzeňsku. Areál je teď nepřetržitě střežený s kontrolovaným vstupem osob i vozidel. Povolení ke vstupu vydává krajské vojenské velitelství, řekl to mluvčí Vojenských lesů a statků Petr Toman. Areál letiště plánují využít vojáci jako základnu aktivních záloh, podporu aliančních sil a jako rezervu pro případné krize. Hasiči v Soběticích u Klatov mají novou zbrojnici. Stavba trvala necelý rok a náklady přesáhly 21 milionů korun. 10 milionů pokryla státní a krajská dotace. Uvedl to místostarosta Martin Kříž z Nestraníků. Sbor dobrovolných hasičů má 630 členů, z toho 13 v zásahové jednotce. Plavecké areály v Plzni modernizují odbavovací systém. Zároveň se připravuje propojení s plzeňskou kartou. Po instalaci nových turniketů a šatních zámků v bazénu na Slovanech pokračují technici s úpravami v areálu na Lochotině. Technologie vyjdou na přibližně 17 milionů korun. Platba mobilní aplikací a nový e-shop by měly fungovat od září. Rodina a politici se dnes v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za motoristy a bývalý prezident Václav Klaus. Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj série Masters v Montrealu do osmifinále. Belgičana Blokse porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar, který vyřadil ve dvou setech Itala Musetiho. A dnes bude jasno, odpoledne přechodně polojasno na Šumavě a v Pošumaví během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte ve Vochově na severním Plzeňsku. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřená část hlavního průtahu obcí. Objížďka je značena, omezení potrvá do února příštího roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme rádi, že jste s námi a přejeme vám příjemné páteční ráno. Znáte úsloví Má to grády?
3: Má to sílu, má to šťávu, má to úroveň. Ale co jsou to vlastně ty grády?
2: Roman Stupka vám to za chviličku řekne ve svém slovíčkaření. Teď je tu Krištof, následovaný Brontosaury. 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Má to grády. Tatínek radostně usedl ke stolu, na kterém byl talíř s kouřícím gulášem. Pozor, trochu to pálí, řekla starostlivě a trochu i omluvně maminka. Nedbaje varovných slov, tatínek lačně pozřel první sousto, následně otevřel ústa a mávaje před nimi dlaní zasyčel. To má grády. Opět jsem tedy využil literatury, abych demonstroval význam tohoto úsloví. Tak tedy má to sílu, má to šťávu, má to úroveň. Ale co jsou to vlastně ty grády? Kruce si opět vezmeme etymologické slovníky a zjistíme, že prapůvod je v latinském slově gradus, neboli stupeň. Čili říci má to grády, znamená, je to o stupeň výš než normálně. Odtud i sloveso gradovat, tedy prakticky přidávat stupně. Slovo k nám přišlo přes němčinu v 19. století. Po roce 1948 se trochu stáhlo, protože prýznělo příliš měšťácky. Dnes se ale opět hojně užívá.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: kulturou dneska v regionu můžete zamířit třeba na zahradu muzea, do restaurace nebo třeba na hrad. Podrobnosti vám řekneme ještě do 6. hodiny.
1: Počasí.
0: Pět hodin a skoro 43 minut se od nás ale dozvíte, že venku dneska bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na Šumavě a v Pošumaví přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30 stupni Celsia, na horách do 25 stupňů. Povane slabý vítr severních směrů, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během nedobré a biometeorologická zátěž mírná, na stupni číslo 1.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 8 a 40 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na zahradě muzea Josefa Václava Sládka ve Zbyrohu se od 19 hodin uskuteční koncert skupiny středověké hudby Krleš. V rámci série projekcí plzeňských filmových večerů promítnou dnes ve 20 hodin a 30 minut v restauraci Roští v Křimicích film Dovolená v Českém ráji. Na hradu Kašperk zájemci uvidí od 9 večer jednu z nejslavnějších her divadla Semafor, Jonáš a Tingle Tangle, a to v podání spolku Kašpar. V plzeňském muzeu Loutek si můžete prohlédnout unikátní diorama Svatba u broučků od Jiřího Trnky. Umělec ho vytvořil pro světovou výstavu v New Yorku v roce 1939. Startují tachovské městské slavnosti, kromě jiných na náměstí Republiky vystoupí od 19 hodin a 20 minut Tomáš Klus, ve 23 hodin a 30 minut to bude skupina Ketchup. Slavnosti potrvají do neděle. V Plzni se můžete nechat okouzlit noblesou Semlerovy rezidence. Bytový interiér na Klatovské třídě vznikl na základě konceptu architekta Adolfa Lohse. Byt je tvořen takzvaným raumplánem, což znamená, že nemá klasická podlaží, ale jednotlivé prostory různých výšek se v několika úrovních soustředují kolem centrální obytné haly. Objekt spravuje Západočeská galerie v Plzni. Na hradě Rabí od 20 hodin a 30 minut začíná představení Lakomec v podání Teatru Haražďovice. No a v letním kině v Domažlicích vystoupí od 8 večer kapela Čechomor. Tak vám přejeme hezkou zábavu, za chvilku další zprávy Kateřiny Jiřincové.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňští záchranáři evidují častější alergické reakce na bodnutí hmyzem. Mezi městem Touškov severně od Plzně a krajskou metropolí vznikne další úsek cyklostezky. A dnes bude jasno, přechodně polojasno, teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Plzeňští záchranáři během letních měsíců řeší vyšší počet bodnutí hmyzem. Včelí, vosí nebo sršní bodnutí může u některých lidí vyvolat i nečekanou alergickou reakci nebo až životu nebezpečný anafylaktický šok. Jak se můžou lidé chránit, vysvětluje mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.
2: Doporučujeme chránit se používáním repelentů, vodním oblečením, eventuálně nějakou zvýšenou opatrností při venkovní konzumaci jídla, zejména teda sladkých nápojů. Lidé, kteří vlastně vědí, že jsou na bodnutí hmyzem alergičtí, tak u sebe měli mít předepsanou pohotovostní medikaci. Pokud se po bodnutí objeví potíže s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka, rozsáhlá vyrážka, slabost nebo porucha vědomí, je nutné okamžitě volat tísňovou linku 155.
0: Pokud má člověk podezření na alergickou reakci, je podle záchranářů lepší se na tísňovou linku raději obrátit. Mezi městem Touškov a plzeňskou částí Malesice vyroste další část cyklostezky. Vedení Touškova už podepsalo smlouvu se zhotovitelem na stavbu téměř 2-kilometrového úseku, který povede mezi poli mimo hlavní silnici. Nová trasa naváže na hotovou část stezky v Malesicích. Plzeňský kraj na projekt přispěl částkou 8,5 milionu korun. Pokračuje nezávislá starostka města Touškova Kateřina Duchková.
3: Vznikne souvislé a bezpečnější cyklistické propojení směrem na Plzeň. V letošním roce jsme otevřeli nový úsek cyklostezky vedoucí z města Touškova do Bdeněvse. Navazující propojení směrem na Malesice je dalším úplně logickým krokem, který výrazně zvýší i bezpečnost cyklistů a dopravy vedoucích směrem na Plzeň.
0: Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových. Další pětina měla pohon naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. V samotném červenci sice prodeje oproti loňsku poklesly o více než 3%. Podle Svazu to ale bylo kvůli vyšším číslům loni. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování.
1: Sport.
0: Dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i další adepta na účast v pohárech. Slovan se zase pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Dnešní zápas začne v 19 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, odpoledne přechodně polojasno, na Šumavě a v Pošumaví přechodně až oblačno. Teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách vystoupí na 22 až 25 stupňů. Povane slabý vítr severních směrů, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dejte v Domažlické ulici v Plzni, hasiči tam zasahují u požáru domu, dochází tam i k evakuaci osob, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné páteční ráno vám přejeme na hodinách v tuto chvíli 5 minut po 6. hodině. Za chvilku už se vypravíme za basketbalisty Lokomotivy Plzeň, kteří začínají s přípravou na start v nejvyšší soutěži. Kádr vznikl kombinací zdejších odchovanců a nových hráčů zvenku.
7: Vybrali jsme kluky, kteří mají zkušenost z NBL, ale nedostali nikdy takovou velkou roli, kterou si myslíme, že by mohli dostat a od nás ji dostanou. To znamená, myslím si, že lákalo to, že tady ta jejich role bude větší, což vlastně v těch kariérách může být odrazový můstek někam úplně dál a úplně vejš.
6: Naznačuje asistent trenéra Martin David, slovo mu vrátíme za pár minut, ještě předtím si ho ale vezme Petr Jungmann, aby vám nabídl dnešní kalendárium. Tak hezký pátek.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: Prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela. Tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Plzeňští meteorologové už nám dali vědět, jak vypadá dnešní ráno v plzeňském kraji. Venku je jasno nebo skoro jasno, jenom na jihu kraje přechodně až oblačno. Teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí mezi 11 a 15 stupni Celsia. Na jihu kraje může být až 17 stupňů. Co nás čeká přes den, to odhalíme za chviličku.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin 18 minut, před námi je slunečný den s letními teplotami.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na Šumavě a v Pošumaví očekáváme během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29, na horách do 24 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Předpokládám, že i tuhle písničku dneska uslyší pražská Letenská pláň, kde Marek Ztracený má svůj megakoncert. 6 hodin 22 minut. Po 14 letech se do Plzně vrací nejvyšší basketbalová soutěž mužů. Společnou přípravu na ně zahájí hráči Lokomotivy v pondělí, kdyby se měl sejít kompletní kádr s výjimkou 3 zahraničních posil. S asistentem trenéra Martinem Davidem si povídal reportér Vladislav Januškovec.
1: Jak asistent trenéra Martin David vyhlíží start přípravy na premiérovou sezonu pro plzeňskou Lokomotivu po 14 letech v nejvyšší soutěži?
2: Já se těším hodně. Těším se hlavně z toho důvodu, protože se moc těším na spojení kluku, který tady máme, a jsou to naši odchovanci, což je tak zhruba polovina toho manšaftu a další polovina, který přišli noví zvenku. Těším se na tu konfrontaci toho, jestli vlastně ty naši kluci budou strádat nebo naopak v něčem budou lepší, takže jsem vlastně zvědavý.
1: Jak bylo těžké skládat spolu s vedením klubu ten kádr pro nadcházející sezonu, tak abyste byli, řekněme, konkurenceschopní?
2: My jsme v podstatě celou tu sezonu už jakoby nějak trošku mapovali ten trh, protože jsme chtěli být připraven. Nebylo to jednoduchý, ale hodně samozřejmě pomohlo to, že ten jeden tým z NBL odpadnul, takže nějaký ty hráči na trhu byli. A musím říct, že vlastně snad kromě jednoho jména se nám povedlo sehnat všechny ty, o kterých jsme zájem měli a chtěli jsme oslovit, takže to hodnotím úspěšně a nechtěl bych se potom mýlit, ale doufám, že to bude stačit a že konkurence schopni budeme.
1: Na co jste lákali sem do Plzně, protože jste nováčkem a ti, kdo sem přicházejí, tak asi nemohou úplně pomýšlet na to, že se tady bude hrát o titul.
2: Ty lákadla jsou, je jich několik, samozřejmě takový to neformální, že Plzeň je krásné město s krásným a dobrým pivem, takže na to slyšeli úplně všichni, že všichni chtěli tady v tom městě žít, ale co se týká basketu, vybrali jsme kluky, kteří mají zkušenost z NBL, ale nedostali nikdy takovou velkou roli, kterou si myslíme, že by mohli dostat a od nás ji dostanou. To znamená, myslím si, že lákalo to, že tady ta jejich role bude větší, což vlastně v těch jejich kariérách může být odrazový můstek někam úplně dál a

0: moc židlích a ani jedno by nestálo za moc, takže radši budu dělat 2-3 věci pořádně, než jich dělat 10 na půl, takže třeba se někdo zraní a povede se mi to, nebudu se tomu bránit, samozřejmě když v rozpočtu na to bude místo pro mě, ale neplánuju nastoupit.
1: Příští týden začíná ta ostrá letní příprava, tak co jste pro své svěřence připravili?
0: Oni už tenhle týden, někteří hráči se připravují společně s dorostem, to znamená nějaká fyzická příprava probíhá buď individuálně, nebo společně s mládežnickýma týmama. Od příštího týdne začneme dělat už hlavně basket a chceme postupně vlastně ty nový kluky zařazovat do systému, který už nám nějakým způsobem funguje, což je asi naše výhoda, že nemáme 12 nových hráčů, ale máme jich reálně 5. To znamená, že vlastně budeme začleňovat do toho systému, který už nám nějakou dobu funguje, přidávat nové věci. Pak nás samozřejmě čekají přípravné zápasy, kde si to budeme zkoušet na ostro a musíme být za 6 týdnů ready na to, aby jsme to zvládli.
1: Říká asistent trenéra Lokomotivy Plzeň, nováčka nejvyšší basketbalové soutěže Martin David. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji se loni po třech letech poklesu a stagnace zvýšila spotřeba elektrické energie o téměř 4%. Důvodem byla chladnější zima. Informace zveřejnila plzeňská pobočka Českého statistického úřadu. Nejvíc se na spotřebě podílí průmysl, následují domácnosti a obchod, včetně služeb, školství a zdravotnictví. Záchranná stanice živočichů varuje v Plzni před netopíři. Netopíři loví hmyz v městské zeleni a někdy se zatoulají i do bytů a domů. Podle záchranářů pomohou ochranné sítě a hlavně zavřená okna v době nepřítomnosti. Jak potvrdil Karel Makoň ze záchranné stanice, netopíry totiž není jednoduché z místností následně vyhnat. Kvalita vody v koupalištích v plzeňském kraji se kvůli horkům místy zhoršila. Platí to například pro přehradu Hracholusky. Naopak soustava boleveckých rybníků v Plzni má vodu bez sinic. Uvedl to hydrobiolog Jindřich Duras. Zákaz koupání podle hygieniků neplatí na žádném ze sledovaných míst. Divadelní spolek Kašpar ode dneška hraje na hradě Kašperk hru Jonáš a Tingle Tangle. Ikonická komedie se zpěvy autorů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra je na programu každý večer až do neděle. Informoval o tom kastelán Václav Kus. Fotbalisté Hradce Králové na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek Rigu 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů. A ještě dnešní počasí. Čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Na Šumavě a v Pošumaví během dne přechodně až oblačno. Teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením provozu počítejte mezi obcemi Čila a Podmokly na Rokycansku. Pracovníci správy tam opravují povrch vozovky. Projížděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zpívá vám Michal Hrůza, následně i Petr Spálený a za chvilku nám doktorka Kateřina Cejdhamlová a Patrik Rozehnal řeknou, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině. Hezký pátek.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
4: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat. Dobrý den.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme znovu mluvit o ztrátě čichu, tedy o tom, když najednou zjistíte, že ráno necítíte omamnou vůni kávy, při vaření vás nepotěší vůně cibulky nebo masa.
2: Možná se vám stává, že se čich zeslabil nebo vytratil úplně. Něco není v pořádku a vy jste z toho nesví.
1: Pak se to dnešní povídání v naší poradně bude týkat právě vás. Zvolili jsme téma, které tu už před časem bylo, ale nestihli jsme odpovědět na všechny vaše dotazy.
2: Tak to dnes napravíme. Stačí poslouchat po 13. hodině naše vysílání a pořád vesele a zdravě a dozvíte se vše o ztrátě čichu.
1: A nezapomeňte, že náš pořad je i na internetu na stránce www.veseleazdravie.cz a jsme taky na Facebooku.
2: Tam najdete moje tipy, rady, povídání a odkazy na už odvysílané díly. Staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne u tématu ztráta čichu a co s tím.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
0: Soubor jedinečných barokních staveb Jana Blažeje Santýnyho Eichla představuje multimediální expozice. Má název Baroko a jeho svět a najdete ji v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku. Za chvilku, ještě do 7. hodiny, řekneme víc. No a počkejte si i na počasí.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň. I dneska v roli rádia vašeho kraje na hodinách máme 6:45, a to absolutně přesně. Počasí. A v tom kraji dneska bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na Šumavě a v Pošumaví očekáváme během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty je mezi 26 a 29, na horách do 24 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: Multimediální expozice Baroko a jeho svět v Mariánské Týnici přibližuje svět baroka očima architekta Jana Blažeje Santiniho. Modely staveb, světelné efekty i dobová hudba návštěvníky přenesou o 300 let zpátky.
1: Je to stálá expozice muzea a návštěvník se zde seznámí se Santiniho tvorbou.
2: Popisuje průvodkyně Hana Frečková.
1: Jsou tam vystavené modely jak Plaského kláštera, tak Mariánské Týnice. Seznámí se tam s tím, že Santini tvořil nejen větší stavby, ale také hospodářské dvory, kostelíky, podílel se na stavbách kapliček a podobně.
2: Atmosféru výstavy doplňuje barokní hudba,
1: kterou složil Mauricius Vogt, řeholník Plaského kláštera. Na závěr svého života pak přímo tady v Mariánské Týnici. Je to významný kartograf, historik, můžeme také říct.
2: Návštěvníci se tady můžou seznámit se stavbami z prostředí Plaského kláštera.
1: Díváme se právě na model mladotické kaple, kterou naprojektoval Santini pro opata titla, protože to měla být vlastně taková jeho zkouška, jestli se jeho stavby zalíbí opatu titlovi, a právě touto mladotickou kaplí ho oslnil, protože do ní vepsal plno symbolů, včetně Mariánské hvězdy. Před námi je model Mariánské Týnice, v tomto případě už se dvěma ambity, které podle plánu Santiniho měly přiléhat k tomu poutnímu chrámu ze západní a východní strany.
2: Mariánská Týnice tedy nebyla zcela dostavěná tak, jak ji Santini navrhoval.
1: Právě ten jeden ambit, ten východní Týnici, chyběl a k jeho dostavě došlo až téměř přesně po 300 let od Santiniho smrti.
2: Východní ambit byl otevřen poměrně nedávno.
1: V roce 2021 byl otevřen pro širokou veřejnost. Když se k němu přiblížíte zpozdálí, tak vidíte otevřenou náruč, kterou nám ty ambity nabízejí. Je to ta náruč, kterou představují ty dva ambitové dvory. Poutník přichází do toho poutního místa za nějakým účelem, buď s prosbami, nebo kvůli meditaci. A ta otevřená náruč je představena prostřednictvím těch dvou ambitů. Návštěvník od té expozice Baroko a jeho svět postupuje dál a dostane se do kostela Zvěstování Paní Marii, do poutního chrámu, který se pyšní vrcholně barokní architekturou Jana Blažeje Santiniho Eichla.
2: V areálu sídlí také Centrum baroka, které se věnuje poznávání, prezentaci a popularizaci barokního kulturního dědictví. Z Mariánské Týnice Jitka Doubrava, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
0: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Špatnou kvalitu kukuřice letos očekávají zemědělci na severním Plzeňsku. Vodní prvky na náměstí ve Stříbře čeká kompletní rekonstrukce za 10 milionů korun. Většina Čechů podporuje zákaz mobilu ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Český rozhlas. A dnes bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty do 29 stupňů. Příjemné ráno vám přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Horké a suché počasí letos ovlivnilo výnosy obilovin v plzeňském kraji. Například na severním Plzeňsku mají zemědělci letos horší sklizeň o 20 až 40% oproti minulému roku. Nejhůř dopadla řepka, která má i malou olejnatost. Naproti tomu pšenice je sice méně, ale má výbornou kvalitu. Jak dodává předseda zemědělského družstva vlastníků Štichovice a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu České republiky pro Plzeň Sever a Rokycany Václav Bulín, ohrožená suchem je letos i kukuřice.
4: Problém může být se silážní kukuřicí. Po tom jarním zásevu se to nějak srovnalo. Teďka ty vysoké teploty, to sucho naprosto decimuje. To nevíme, jak dopadne. Pokud to bude pokračovat, tak v každém případě bude málo a nebude žádná kvalita, protože nenasadí palice nebo nedozrajou palice. Takže kukuřice na tom je špatně. V našem případě velmi špatně.
3: Město Stříbro na Tachovsku opraví vodní prvky na náměstí. Výrazné ztráty vody a technické komplikace řeší město už od dokončení rekonstrukce v roce 2013. Vzhledem k přibývajícím tropickým dnům a obdobím sucha jsou vodní prvky podle vedení města nutností pro udržení snesitelného klimatu v centru. Pokračuje starosta Stříbra Martin Záhoř z hnutí ANO.
5: Bude nezbytné přistoupit ke kompletní rekonstrukci rozvodu a technologie vodních prvků. Podle předběžných odhadů se bude jednat o investici přibližně 10 milionů korun. Budeme muset sejmout celý stávající povrch, opravit stávající jímání vody, odvody, rozvody a další záležitosti, které v roce 2013 byly nekvalitně provedeny.
3: Přibližně 8 Čechů z 10 vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách. Slibují si od toho třeba, že se zlepší vztahy mezi žáky. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
6: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
7: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
6: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahů mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
7: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
6: Plošný zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda. Měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové navzdory početní výhodě prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Bešiktaši Istanbul doma podlehli 0-1. Soupeř přitom hrál od 71. minuty bez vyloučeného hráče. I tak trenér Hradce David Horejš svůj tým pochválil.
8: Já si cením toho výkonu, který ty kluci předvedli. Bohužel místo toho, aby jsme ten zápas překlopili na svou stranu, tak si necháme dát lacinou branku a zkazila celý krásný večer. Těch možností jsme tam měli spousty, ale prostě strašně blbě jsme je řešili a to asi tady na té úrovni už to prostě neodpouští.
3: Ve třetím předkole konferenční ligy vyhrál Jablonec doma nad Lotyšskou Rigou 2-0. Odvety se budou hrát ve čtvrtek.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Na Šumavě a v Pošumaví přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Povane slabý vítr severních směrů. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dvě osobní auta se srazila ve Stodě na jižním Plzeňsku v úseku mezi kruhovým objezdem a odbočkou do Jiráskovy ulice. Na místě je policie, projížděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Jak posel za baroka doručoval zprávy, nebo co měla za úkol klíčnice? I to se dozvíte, pokud navštívíte sobotní barokní den na zámku v Manětíně na severním Plzeňsku. My vás tam pozveme už za chvilku, teď vám ale začíná zpívat Jaromír Nohavica. Přejeme hezký pátek, 7. srpna.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
10: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Proč květiny voní? Za chvilku nám to řeknou děti v rubrice Ahoj rádio. Kvůli kytce, která voní, šel by člověk světa kraji. Dychtí, touží, volá po ní, přivonět k ní, to je ráj. Za tou, která nevoní, za tou se moc nehoní. A smradlavka, o ach ne, za tou ani nepáchne.

0: Proč květiny voní?
1: Že jsou hezký.
2: Že svítí slunce.
3: Že je léto.
4: Protože v sobě mají pil.
5: Aby lákali vosy na opylení.
6: Musí se nějak živit.
7: Aby mohli lítat čmeláci.
8: Protože v nich je pil a med.
9: Protože brouci pod zemí za to platí.
10: Protože hlína voní.
11: Chtějí si najít manžela.
12: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 7:45.
1: Počasí.
0: A už se slyšíme s meteorologem Josefem Cinkem, kterého se ptám na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Tak hezké dobré ráno. Nad většinou plzeňského kraje máme jasno nebo skoro jasno. Výjimkou zůstává Šumava a část Pošumaví na Sušicku, kde převládá zvětšená oblačnost. No a během noci se nám příjemně ochladilo. Ty aktuální teploty se v kraji pohybují nejčastěji mezi 12 až 15 stupni. Nejtepleji je na Sušicku, kde díky té větší oblačnosti se nám teploty pohybují kolem 17-18 stupňů, ale naopak nejchladněji je v Tachově, kde naměříme necelých 10 stupňů Celsia.
0: Zvládneme to dneska přes den do 30?
2: Já myslím, že zvládneme. Teploty odpoledne vystoupají na letních 25 právě až tropických 30 stupňů. V 1000 metrech na horách tam nás čekají celkem příjemné hodnoty kolem 23. No a provázet nás dnes bude většinou slunečné počasí. Na obloze nás dnes čeká jasno. Během dne s vývojem kupovité oblačnosti odpoledne až polojasno. Přechodně více oblačnosti bude tedy na Šumavě a v Pošumaví. Každopádně na večer se pak tato oblačnost tím denním vývojem bude opět rozpadat a obloha se nám na večer postupně opět vyjasní. No a vítr ten povane dnes pouze slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: A víkendové počasí probereme v příští hodině. Zatím děkujeme, naslyšenou.
2: Už se těšit, hezký den, naslyšenou.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco.

blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno v 7 hodin a 21 minut. Jízdy kočárem, ukázky ročního střihání ovcí, divadlo pro děti, tanec, šerm a sokolníci. To je jenom část programu, který chystají teď na sobotu na zámku v Manětíně na severním Plzeňsku. Koná se tam totiž tradiční barokní den.
1: Těch trhovců tak máme letos asi největší účast, 20 stanovišť. Ještě doděláváme tabulky, aby ty lidi si přečetli, o koho jde. Mimo to chystáme rodinnou hru, takže děti budou muset obejít 5 stanovišť, kde plní koly. Na těch stanovištích dostanou razítko a máme i dětskou tombolu nachystanou, takže děti mají na co se těšit.
2: Popisuje zajímavosti z programu Kastelán Karel Mašek.
1: Tematicky vycházíme z našeho služebnictva zámeckého a snažíme se vždycky na tom stanovišti, kde jsou třeba jako pradleny, tak aby ty děcka si odzkoušely, jak se kdysi pralo to prádlo. Pak tam máme třeba stanoviště posla, takže ten posel jak doručoval zprávy. Pak tam máme zajímavý stanoviště klíčnici Alice, která se starala, aby byly ty různé kvelby a ty místnosti zamčené, takže ty děcka jsou vtaženy do té barokní doby.
2: Jaký další doprovodný program bude provázet barokní den pro celou rodinu?
1: Leta sem jezdí pan Pohoda, který má divadlo z bedny, potom kejklíř, který opravdu umí teda taky zabavit děti i dospělí. Co bych ještě tak jako vypíchl, je místní spolek lukostřelců. O to je taky velikánský zájem, protože ty děcka si mohou odzkoušet střelbu. Mají krásné makety divočáka a lišky. Děti si samozřejmě užijí poníky, užijí se větší koně, zadarmo se svezou. A k tomu baroknímu dni samozřejmě patří šerm.
2: Hlavní program se bude odehrávat na zámecké louce vzadu za potokem.
1: Máme ukázky koní, drezurní show, ukázka ruční stříže ovcí. Snažím se to napasovávat vždycky na ty řemesla, které jsou lokální a které kdysi skutečně tady byly hodně oblíbené, protože málo kdo ví, že dřív se nechovaly prasata tady, ani skot, ale hlavně ovce za baroka.
2: Jednotlivá vystoupení se budou během dne několikrát opakovat.
1: To opakování dělám hlavně kvůli tomu, aby ty lidi měli čas si obejít ty stánky, aby ty děcka splnili tu dětskou rodinnou hru a aby vlastně ty lidi o nic nepřišli.
2: Můžou při tom barokním dni lidé navštívit i zámek?
1: No tak určitě probíhají klasické prohlídky. Od rána o 10 hodin je první prohlídka a poslední prohlídka bude ten barokní den v 17.00 hodin, takže navštívit zámek můžou. Jsem rád, že takovýhle program se dá vůbec sestavit a že ty lidi a děti si to užijí.
2: Barokní den na zámku v Manětíně můžete navštívit v sobotu od 14 do 19 hodin. Z Manětína na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň žije.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeňský kraj prodloužil na žádost hasičů kvůli dlouhodobému suchu a vedrům zákaz rozdělávání ohňů. Mimořádná protipožární opatření budou platit do 15. srpna. Hejtmanství o tom informuje na svém webu. Zakázáno je například rozdělávání nebo udržování ohně, používání pyrotechnických výrobků nebo i jízdy parních lokomotiv. Hasiči v Soběticích u Klatov mají novou zbrojnici. Stavba trvala necelý rok a náklady přesáhly

0: 21 milionů korun. 10 milionů pokryla státní a krajská dotace. Uvedl to místostarosta Martin Kříž z Nestraníků. Sbor dobrovolných hasičů má 630 členů, z toho 13 v zásahové jednotce. Tachov pořádá od dnešního odpoledne do neděle třídenní městské slavnosti plné hudby, zábavy a kultury. Hlavní scéna bude na náměstí Republiky a druhá na tachovské náplavce. Připravený je i bohatý doprovodný program. Vstup je zdarma. Rodina a politici se dnes v krematoriu v Pražských Strašnicích rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za motoristy a bývalý prezident Václav Klaus. Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let. Fotbalisté Zbrojovky Brno dnes nastoupí k dalšímu zápasu první fotbalové ligy, tentokrát proti Liberci. Zápas začne v 19 hodin. A dnes bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na Šumavě a v Pošumaví přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda dvou vozidel omezuje provoz ve Studě na Jižním Plzeňsku v Plzeňské ulici. Místo je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nové služby porodnice v Plzni na Lochotíně, bagr uvnitř Kašperskohorské radnice a tkalcovské umění plzeňáka Jana Součka. To je obsah dnešní rubriky O čem se píše, která tady bude za chviličku. Na hodinách 3 minuty po půl osmé.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje příjemné páteční ráno. Máme 7 hodin a 40 minut.
1: O čem se píše?
0: Domácí návštěvy, konzultace s porodními asistentkami, screening duševní pohody maminek i fotokoutek na oddělení 6 nedělí. To všechno jsou novinky, které rodičkám nabízí gynekologicko-porodnická klinika Plzeňské fakultní nemocnice. Nové služby představuje časopis Fakultní nemocnice Plzeň. Z něj se dozvíte i to, že za první pololetí letošního roku v porodnici na Lochotíně proběhlo 1137 porodů. Také v Plzeňské fakultní nemocnici počet porodů rok od roku klesá, například před 5 lety jich bylo za stejné období o 538 víc. Fotografii pásového bagru uprostřed informačního střediska na radnici v Kašperských horách najdete v Kašperskohorském zpravodaji. Dokumentuje nedávno dokončenou stavební obnovu historické budovy, jejímž cílem byla především ochrana kulturní památky před dlouhodobým působením vlhkosti. Práce se dotkly také infocentra, které teď vítá návštěvníky v nově upravených prostorách s novým vybavením. Tkadlec Jan Souček zná víc tkadlen než tkalců. To je titulek jednoho z článků na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Jan Souček z Plzně se tkaní věnuje už víc než 20 let, přestože měl původně jinou profesi, tkaní propadl a z koníčku se mu stalo obživou. Součástí článku je reportáž z tkalcovské dílny i řada fotek.

0: ponožky, vějíř, plátěná taška, z Kosta za chvilku štěstí v telefonické soutěži.
1: Počasí.
0: Venku dneska bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na Šumavě a v Pošumaví očekáváme během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29, může být i 30 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 24 stupňů. K tomu slabý vítr severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu, no a na hodinách tam máme minutu po 7:45.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 50 minut Šafaříkovi a Smetanovi sady v Plzni se proměnili v živý komunitní prostor plný hudby, DJ setů, debat, street foodu a designu. Festival Inspiral Garden dlouhodobě propojuje alternativní kulturu s místní komunitou a z veřejného prostoru vytváří místo setkávání, sdílení a nových zážitků a vy ho můžete navštívit ještě dneska a zítra. V tuto chvíli v telefonické soutěži můžete získat od festivalu Inspiral Garden dárkové předměty a to velmi sympatické. Máme pro vás ponožky, vějíř a také plátěnou tašku. Všechno je k mání na čísle 221 554 222. Když jsem se díval na webové stránky festivalu, tak jsem zjistil, že organizátoři akce usilují o mnoho bohulibých cílů v oblasti udržitelnosti. Každopádně jsem tam našel i půvabné vyjádření, a to cituji, z udržitelňování fungování festivalu. Musím říct, že bych si tipnul, že na slovo z udržitelňování asi jen tak někde nenarazíte, ale mě tenhle výraz zaujal už tím, jak špatně se vyslovuje. Pojďte to zkusit. Už je vám určitě jasné, kam mířím. Zkuste říct tenhle ten jazykolam, dáte-li to hned na první dobrou, máte od nás ty sympatické dárky, takže linka do studia 221 554 222 pro vás, kteří jste v tuto chvíli velmi dobře rozmluveni. Ještě jednou připomenu, o jaké dárky hrajete. Máme pro vás ponožky, máme pro vás vějíř a také plátěnou tašku. Tak vám přeju hezké ráno, koho tam máme?
1: Dobrý den, tady
0: Naďo. Naďo, zdravím vás. Tak už jste si toho slovo stačila natrénovat během toho, co k nám voláte?
1: Ne, já ho chci slyšet ještě jednou.
0: Bylo mi to jasné, tak pozor. S udržitelňování.
1: Udržitelňování.
0: Že sama uznáte, že to nebylo ono.
1: Ne, to nebylo ono.
0: Tak se budeme těšit někdy příště, mějte se krásně, naschledanou, děkuju. Pokračujeme dál a zájem je velký, jak se dívám na obrazovku. Vy jste rozmluven, či rozmluvena, dobrý den.
2: Dobré ráno, tak rozmluvená určitě ještě nejsem.
0: Ale dobře, začněme lehce. Řekněte mi svoje křestní jméno.
2: Jana.
0: To bylo na rozmluvení
2: to šlo,
0: a uznejte, že velmi jednoduché.
2: Ano,
0: a teď mě
2: ano.
0: Zajímá to slovo, řeknu vám ho ještě jednou, z udržitelňování.
2: Tak, z udržitelňování.
0: No teda, až se bude dělat konkurs na moderátora, přijďte.
2: No určitě.
0: Moc gratuluju, z čeho máte největší radost, z vějíře, ponožek nebo plátěné tašky?
2: Asi v tomhle počasí z toho vějíře.
0: Krásně si to všechno užijte a mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2, ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni dnes ráno vyhořel byt, požár vznikl od elektrokoloběžky. Plzeňská záchranná stanice živočichů varuje před netopíry. Kvůli nedostatkům v aplikaci Jenda můžou znevýhodnění lidé přijít o bydlení, varují předtím neziskové organizace. A dnes bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty do 30 stupňů. Hezké ráno, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Hasiči ráno zasahovali u požáru bytového domu v Domažlické ulici v Plzni. Hořelo ve druhém patře. Hasiči museli evakuovat 20 lidí. Teď už je požár pod kontrolou, říká mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
4: Požár jsme dostali pod kontrolu zhruba v 17:30 a podle dosavadních zjištění vznikl od požáru elektrokoloběžky. Proč koloběžka začala hořet, to bude zjišťovat vyšetřovatel. Hasiči z objektu evakuovali celkem 22 osob, přičemž 9 z nich bylo vyvedeno pomocí vyváděcích masek. Jednu osobu jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Ostatní obyvatelé byli bez zranění.
2: Záchranná stanice živočichů varuje před nečekanými návštěvami netopírů, a to zejména přímo v Plzni. Netopíři loví hmyz v městské zeleni a někdy se zatoulají i do bytů nebo do domů. Podle záchranářů by měli lidé chránit svůj majetek ochrannými sítěmi v oknech nebo by neměli nechávat otevřená okna, když nejsou doma. Netopíry totiž není jednoduché z místnosti vyhnat, říká Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
5: Ideálně se nám osvědčila bariéra v prostěradle nebo pomocí ručníku otevřít okno do kořán a vytlačit ho ven, prostě udělat mu takovou stěnu, kterou tlačíte k tomu oknu. V případě, že už máte pověšení na záclonách, za obrazama a podobně, vždycky s rukavicema třeba minimálně na úklid se snažit ty zvířata dostat ven, ale důležitá stále je ta prevence, tak aby k tomuhle případu vůbec nedošlo.
2: Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se o znevýhodněné občany stará. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
6: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
7: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z Armády Spásy jde o velké riziko.
8: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
7: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Střelba na střední škole na okraji thajského Bangkoku má nejméně 4 oběti, jsou mezi nimi učitelé i žáci, řekl to thajský ministr školství. Pachatel, který byl podle policie studentem školy, se po činu zastřelil. Ministr neupřesnil, jestli i on byl mezi 4 mrtvými. Sport. Tenistka Nikola Bartůňková nestačila v Torontu na 8. nasazenou Američankou Ani Simovou a po prohře 6-3-0, 6-4-6 skončila ve 3. kole. Turnaj tak už pokračuje bez českých tenistek ve dvouhře, startovalo jich 8. Dařilo se naopak Jiřímu Lehečkovi na turnaji Masters v Montrealu, kde postoupil do osmifinále, když porazil Belgičana Blokse 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chudar.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Na Šumavě a v Pošumaví přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Povane slabý vítr severních směrů. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
11: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: S omezením provozu počítejte na dálnici D5 mezi kilometry 83 až 80 ve směru na Prahu, nedaleko sjezdu na Plzeň-Letice. Kvůli práci údržby je tam uzavřený levý jízdní pruh. Projíždějte opatrně.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Jak vznikaly skály na našem území? To je téma dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tak poslouchejte za chvilku. Přejeme hezký pátek. Dneska je 7. srpna 2026.
11: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou Pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adršpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: už za chvilku vás seznámíme s osvětovým projektem plzeňského pivovaru, který zájemcům přibližuje, jak se vaří pivo. Počasí. Venku nás čeká slunečný den s letními teplotami. Čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na Šumavě a v Pošumaví očekáváme během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty mezi 26 až 30 stupni Celsia, na horách by mělo být do 24 stupňů, k tomu slabý vítr severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. 8 hodin a 17 minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Šíleně smutná Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v 8 hodin a 20 minut. Víte, jak se vaří pivo? Plzeňský pivovar to předvádí na webu jaksevaripivo.cz v rámci svého osvětového projektu 280 dní cesty piva.
1: V podstatě sledujeme celou cestu piva od zrníčka až po načepovanou sklenici. De facto od chvíle, kdy se brzy na jaře zaseje ječmen a kdy probíhají první práce na poli, respektive na chmelnici, až po vaření piva a jeho stočení v pivovaru.
2: A lidé mohou těch 280 dní cesty piva pozorovat v přímém přenosu právě na zmíněném webu.
1: Na našem webu jaksevaripivo.cz máme odkaz na živý přenos ze dvou webkamer, můžeme se na ně podívat. V podstatě v tuto chvíli jedna z kamer sleduje chmelnici, přímý přenos toho, jak roste chmel už od brzkého jara. Můžeme slyšet i zvuk nějakého ptactva, případně zvuk nějakých prací, když tam zrovna probíhají. Můžeme v pozadí slyšet i nějaký traktor. Takže i tohle všechno můžou fanoušci piva vidět a slyšet v naší Slow TV, jak my tomu říkáme na webu jaksevaripivo.cz. Stejně tak je to i na poli s ječmenem, kde máme v tuto chvíli druhou z našich kamer. Tam jsme mohli v minulých dnech, týdnech sledovat sklizeň a v tuto chvíli už je pole s ječmenem sklizené, nicméně ještě nějaké další práce na něm budou probíhat a na podzim, kdy se ječmen i chmel po sklizni přesunou do pivovaru, tak se tam přesunou i naše kamery, které budou sledovat potom vaření piva u nás v pivovaru.
2: Voda, chmel, ječmen a pivovarské kvasinky, to jsou ty základní suroviny, na kterých každé pivo stojí.
1: Voda, tak to je vlastně základ piva. Ječmen, z ječmene se vyrábí slad, který je důležitý pro pivo v tom, že mu dodává chuť. Chmel, ten je důležitý v tom, že pivu dává hořkost. A kvasinky, ty vlastně pivu pomáhají vykvasit a jsou nedílnou součástí toho výrobního procesu.
2: Do cesty piva nás zasvěcuje Václav Rokyta z plzeňského pivovaru. Vy jste pro příznivce piva a pivovarnictví připravili i soutěž, která také stojí na těch surovinách?
1: Na našich facebookových stránkách je možné každý měsíc, počínaje srpnem až do listopadu, zúčastnit se soutěže o speciální prohlídky, které jsou věnované právě těm surovinám, z kterých se vaří český ležák. První prohlídka se bude týkat sklizně na chmelnici, kdy výherce soutěže vezmeme na sklizeň chmele, vyzkouší si sami, jak se sklízí nebo jak se sklízel chmel, jak se suší, jak se peletuje a co se vlastně na chmelnici vůbec při té sklizni děje. V dalších měsících pak výhercům ukážeme i cestu vody, cestu ječmene, respektive sladu v naší sladovně a v listopadu na závěr soutěže jim pak ukážeme tajemství našich kvasinek, kdy je vezmeme jak k CK tankům, tak i do historického ležáckého sklepa, kde nám část piva dodnes kvasí v otevřených dubových kádích a ležáckých dubových sudech, kde v podstatě výherci uvidí tu cestu kvasinek tak, jak probíhala v minulosti. Na tuhle část prohlídky vodíme turisty, ale tady ta prohlídka věnovaná kvasinkám bude přece jen o něco speciálnější.
2: Zájemci tedy mohou soutěžit od srpna do listopadu včetně.
1: A informace najdou na našem webu jaksevaripivo.cz.
2: Z Plzně, Soňa Bajcmbachrová, Český rozhlas.
0: Do pivovarských sklepů v Plzni, kam se dostanou i běžní turisté, vás zavedeme krátce po půl třetí odpoledne, budou naším turistickým tipem.
3: Český rozhlas Plzeň.

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzeňském kraji se loni po 3 letech poklesu a stagnace zvýšila spotřeba elektrické energie o téměř 4%. Důvodem byla chladnější zima. Informace zveřejnila plzeňská pobočka Českého statistického úřadu. Nejvíc se na spotřebě podílí průmysl. Následují domácnosti a obchod, včetně služeb, školství a zdravotnictví. Ulice Na Roudné v Plzni už je po měsíční rekonstrukci opět průjezdná. Město o tom informuje na svých webových stránkách. Během oprav došlo také k rozšíření silnice, což umožní lepší průjezd autobusů MHD i dalším větším vozidlům. Stavební práce vyšly na téměř 3,5 milionu korun. Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji se kvůli horkům místy zhoršila. Platí to například pro přehradu Hracholusky. Naopak soustava boleveckých rybníků v Plzni má vodu bez senic. Uvedl to hydrobiolog Jindřich Duras. Zákaz koupání podle hygieniků zatím neplatí na žádném ze sledovaných míst. Divadelní spolek Kašpar ode dneška hraje na hradě Kašper hru.

0: Jonáš a Tingle Tangle. Ikonická komedie se zpěvy autorů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra je na programu každý večer až do neděle, informoval o tom kastelán Václav Kus. Fotbalisté Hradce Králové na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Bešiktaše Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek Rigu 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů. A ještě dnešní počasí, čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na Šumavě a v Pošumaví přechodně až oblačno. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby omezuje provoz mezi obcemi Chříč a Slatina na severním Plzeňsku. Práce potrvají zhruba do 14 hodin, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když se do vedení kulturní instituce dostane politický kádr bez odborných znalostí, to se teprve začnou dít věci. Už nám to ukázala minulost a tak vám za chvilku z archivu nabídneme jednu úsměvnou příhodu na dané téma. Počkejte si na ni.

0: 8 hodin 38 minut, jak snížit náklady v kultuře a ušetřit na práci hudebníků? Když se do řešení pustí politicky angažovaný neodborník, hned je originální nápad na světě. Před lety o něm v našem vysílání mluvil herec Jiří Cízler, když vzpomínal na své někdejší působení v divadelním orchestru.
1: Přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on pá, proč, jak budete hrát na housle? On pá, já mám strašnou, tady mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle tom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, na to nemám nárok ještě, ví? On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo? A v té době vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo? A přišel takovej novej jako ředitel sedět si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem novej ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou. My jsme na něj čuměli, že jo? A ten dirigent pohá, no oni mají totiž některé pauzy, víte? A on pá, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Minutka a půl schází do 9:45.
1: Počasí.
0: A meteorologa Josefa Cinka se ptám na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Tak hezké, dobré ráno. Počasí máme takové trošku rozdělené napříč plzeňským krajem. Na většině území nám převládá a sice jasno nebo skoro jasno, ale v jižní polovině kraje, zejména na Šumavě a v Pošumaví, tam máme polojasno až oblačno, takže trošku více oblačnosti. No a s přibývajícím sluníčkem nám teploty rychle stoupají. V současnosti se již pohybují většinou kolem 20 stupňů Celsia.
0: Jaké počasí zakončí pracovní týden?
2: Tak máme před sebou celkem pěkný letní den, provázet nás dnes bude většinou převážně tedy slunečné počasí, na obloze bude skoro jasno, v té jižní polovině kraje tam bude oblačnosti trošku více, především na Šumavě a v Pošumaví očekáváme s tvorbou kupovité oblačnosti během dne, tedy přechodně až oblačno, k večeru se pak tato oblačnost tím denním vývojem bude opět rozpadat a obloha se nám prakticky na celém území ve večerních hodinách postupně až vyjasní. No a teploty odpoledne, ty nám vystoupají z těch stávajících hodnot na letních 27 až tropických 30 stupňů. V 1000 metrech na horách tam naměříme maxima kolem 23. No a vítr ten povane slabý, proměnlivý se rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: No už mě zajímá jenom to, jaký bude víkend.
2: Tak čeká nás převažující slunečné počasí po oba dva dny. Noční teploty ty budou klesat nad ránem na 16 až 12 nejčastěji. V údolích se mohou ojediněle dostávat až k 10 stupňům, takže údolní polohy budou takové nejchladnější. No a nejvyšší denní teploty pak vystoupí zítra, tedy v sobotu, prakticky na totožné hodnoty jako dnes, 27 až tropických 30, ale od neděle se nám pak začne opět výrazněji oteplovat a teploty v neděli odpoledne očekáváme už v tropických hodnotách 31 až 34 stupňů Celsia.
0: Dodává Josef Cink, kterému začíná dovolená, tak ať vám vyjde nejen počasí, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že v Běle nad Radbuzou na Domažlicku mají barokní kamenný most postavený na začátku 18. století? Podle vzoru pražského Karlova mostu ho nechala vybudovat kněžna Metternichová. Je dlouhý 45 metrů, má 8 oblouků a nachází se na něm 6 barokních soch. Za druhé světové války dost utrpěl, a to když přes něj navzdory malé šířce přejížděla těžká vojenská vozidla. V současné době je most v dobrém udržovaném stavu.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Letiště Líně u Plzně se stalo nepřetržitě střeženým areálem s kontrolovaným vstupem. Energetické firmy se chystají na dopad zatmění slunce na fotovoltaické elektrárny. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Pěkný den vám přeje Kateřina Jiřincová. Státní podnik Vojenské lesy a statky převzal ostrahu strategického letiště v Líních na severním Plzeňsku. Areál je teď nepřetržitě střežený s kontrolovaným vstupem osob i vozidel. Povolení ke vstupu vydává krajské vojenské velitelství, říká mluvčí Vojenských lesů a statků Petr Toman.
2: Během několika týdnů bylo nutné vybudovat potřebnou infrastrukturu a zajistit nové technologie. Vojenské lesy a statky postavili téměř 14 km dlouhé oplocení. Dále vytvořili široký kontrolní pás podél celého perimetru a zřídili dvě nová vstupní stanoviště. Přijali jsme také 10 nových zaměstnanců, kteří prošli odborným školením i kompletní přípravu pro výkon strážní služby.
1: Hasiči v Soběticích u Klatov mají novou zbrojnici. Stavba trvala necelý rok a náklady přesáhly 21 milionů korun. 10 milionů pokryla státní a krajská dotace, říká místostarosta Klatov Martin Kříž z Nestraníků.
3: Součástí nové budovy je vlastně veškeré zázemí pro hasiče, včetně dvou garáží pro hasičskou techniku se skladem materiálu, dále veškeré sociální zařízení, zázemí se šatnami, kancelář, no a také samostatná školící místnost.
1: Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
4: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout dvě rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Liberce porazili v prvním přípravném utkání před blížícím se startem extraligy Mladou Boleslav 3-1. České Budějovice podlehly ve svém druhém zápase s Jihlavou 2-3 a dnes si prvně před sezónou vyzkouší utkání mistrovské Pardubice, které v 17 hodin nastoupí proti slovenské Žilině. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na Šumavě a v Pošumaví přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 23, a bio bude na jedničce, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v Kotorovské ulici ve směru do centra u křižovatky s Habrmanovou ulicí. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Projíždějte se zvýšenou opatrností a počítejte i s možným zdržením v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu a jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je pátek 7. srpna 2026. Všechno nejlepší ladám k jejich dnešnímu svátku. Zprávy skončily 4 minuty po 9. Zahrajeme si Olgu Lounovou a také Věru Martinovou a pak už přineseme dnešní recept a bude to, řekla bych, takové luxusní. prázdninové letní osvěžení. Počkejte si.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: tváříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: A ve studiu je Mirka Kuncmanová. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My pokračujeme v našem prázdninovém cestování po světě a dneska zavítáme do Francie.
2: Přesně tak. Já jsem dneska připravila ořechový parfé s ovocem. Francouzské slovo parfé v překladu znamená dokonalý či perfektní. Je to sladký mražený krém, vytvořen obvykle z jedné základní suroviny. Když jsme bývali na prázdninách u dědečka v Karlových Varech, tak jsme na něj chodili do jedné tehdy velmi známé a oblíbené cukrárny, kavárny. To byl svátek. Dnes se s touto lahůdkou setkáváme málo kde. Nic tedy nebrání tomu, abychom si ji připravili a ochutnali. V létě je parfém mimořádně vhodný. Ještě tady mám takovou jednu poznámku, že parfém lze vytvořit i ve slané variantě, například z kachních či husích jater. Takže, to je jenom tak na okraj.
1: Ano, to je důležitá věc, ať jsme zase chytřejší. Takže myslíte, kdybych přišla do nějaké kavárny nebo i do nějaké restaurace a řekla, že bych chtěla ořechový parfém s ovocem, že bych narazila?
2: Já myslím, že by na vás koukali, ale zase třeba v některých kavárnách, proč ne? No, víceméně se to prodává jako zmrzlinový pohár, ale to není to pravé ořechové.
1: Tak co budeme potřebovat na ten pravý ořechový parfé s ovocem?
2: Tak si připravíme 3 žloutky, 50 gramů moučkového cukru, 60 gramů krystalového cukru, 2 bílky, 2 lžíce mletých ořechů, 1 citron, 200 ml šlehačky a na ozdobení zase 200 ml šlehačky a čerstvé sezónní nebo kompotované ovoce.
1: Opakuji, suroviny, 3 žloutky, 50 gramů moučkového cukru, 60 gramů krystalového cukru, 2 bílky, 2 lžíce mletých ořechů, 1 citron, 200 ml šlehačky a na ozdobení dalších 200 ml šlehačky a čerstvé sezónní nebo kompotované ovoce. S tím čerstvým to bude asi lepší.
2: No určitě, určitě.
1: Jak budeme postupovat?
2: Žloutky s moučkovým cukrem utřeme do pěny. Z bílku ušleháme tuhý sníh, do kterého nakonec přidáme krystalový cukr a trochu citronové šťávy. Šlehačku také ušleháme. Utřené žloutky s cukrem, ušlehaný sníh a do tuha ušlehanou smetanu smícháme a přidáme mleté ořechy. Formu nebo misku vyložíme mikrotenovou folií, naplníme připravenou tou masou a dáme do mrazničky. Zmrzlý krém vykrájíme tvořítkem na zmrzlinu nebo jen nakrájíme, ozdobíme kopečkem ušlehané smetany a ovocem. Ta celková doba přípravy je 30 minut, samozřejmě bez doby potřebné k tomu zmražení. No a z tohoto množství 4 až 6 porcí. Podle toho, jak budeme zahřátí a jak se budeme chtít schladit.
1: Ano, možná, že to nakonec budou jenom 2 porce.
2: To je také možné.
1: Recept už se pochopitelně objevil na našich webových stránkách, vypadá to velmi krásně. No a zase se pojďme podívat o týden dopředu, co příští pátek.
2: Tak to trošku nakoukneme do maďarsko-české kuchyně. Mohli bychom říct takové rakousko-uhersko, že by to mohlo být. A uděláme si plněné papriky se zeleninou.
1: To je výborná záležitost, na to se budeme moc těšit. Mirka Kuncmanová byla ve studiu, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili další zábavnou dvojici Miloš Kopecký, Jiřina Bohdalová.
2: Nazdar, ahoj.
3: Nazdar.
2: Nazdar.
3: Nazdar, ahoj. To je dost, že jdeš. Kde jsi byla, prosím, že... Já mám hlad, že nevidím.
2: No tak já jsem se trošičku zdržela, ale podívej, podívej. No.
3: Co to je?
2: No co, plavky.
3: Tohle?
2: Krásný, viď? Vidíš, tady tou mašličkou dopředu, víš, to je ta, a tady těma tkaničkama dozadu. Co tomu říkáš? No. Co?
3: Co může hladový chlap říkat v 4:30 odpoledne dětským plavkám, prosím? Já mám hlad.
2: Ale co to plácáš, strašně... prosím tě, jaký dětský plavky, to je na mě. No tak co? Co tomu říkáš?
3: No nezlob se, tyhle plavky přece nemůžou být na tebe.
2: Co tím chceš říct? Ne, co tím chceš říct?
3: Tyhle plavky nemůžou být na tebe a já, že mám hlad.
2: No počkej, proč myslíš, že na mě nejsou?
3: Já mám hrozný hlad, protože jsou mrňavý.
2: Jsou akorát na mě?
3: Akorát možná jsou, ale na někoho jinýho. Já mám hlad.
2: Máš ty vůbec nějakou představivost? Víš, jak mě budou slušet?
3: Jo, já mám strašný hlad.
4: Mě to snad nevím.
3: Já mám představu, že jim... Co mě, prosím tě, do plavek, který ti nejsou?
2: Co mě není? Co tím chceš říct?
3: To je neuvěřitelné. V každý normální rodině je snad normální, že když přijde chlap z práce domů, tak se mu ukazuje salám, pivo, sýry, uzený koleno, prostě jídlo, ne?
2: Ale...
3: Jenom u nás se holt ukazujou plavky. Mrňavý dětský plavky.
2: Jaký mrňavý plavky, jaký mrňavý? Já ti říkám, že mi jsou. Dobře. A dobře.
3: Dobře, no. Tak ti jsou.
2: No tak.
3: Dobře, ty mrňavý plavky ti jsou. A já chci něco k jídlu.
2: Počkej. Takhle ne. Moment. Tak já se ti zdám tlustá,
3: ale
2: jo?
3: Ale ty se mě vůbec nezdáš tlustá.
2: Jsi říkal mrňavý.
3: Ne, ty seš akorát. Buď seš ty velká, nebo ty plavky jsou mrňavý. No, ty seš akorát, plavky jsou taky akorát, ale každý jste akorát sám o sobě, no. Jakmile začnete na sebe líst, tak je to prostě disproporční. Je to disproporční. Prosím tě, já mám hlad.
2: Teda, já ti jedno řeknu. Já už jsem viděla hodně těch, no tak jak se to dělá, ignorantů, jo? Ale takovýho, jako jsi ty, tak to jsem ještě neviděla. To teda ne. Jedině se spát, no. Spát. Krásný věci, ty ti jsou cizí, no. Ještě.
3: Co je krásnýho na malých plavkách?
2: Prosím, tak já ti něco povím. Za mnou se dneska otáčelo tolik pěkných mužských, jo, že se divím, že jsem vůbec došla domů. Protože co tady na mě čeká? Já mám hlad. Dovedeš ty vůbec říct ještě něco jiného?
3: Dovedu.
2: No bych ráda věděla, co?
3: Máš malý plavky.
2: Prosím tě.
3: Dovedu říct, no.
2: Máš ty vůbec oči?
3: Mám. A objektivní oči.
2: Zaujatý. Bojíš se, veď? Ty se bojíš, abych se na pláži moc nelíbila. Zatímco já jsem ve 30 letech pěkná ženská, má krupek, řídký vlasy a nemluvím dál, radši ne.
3: To všecko by částečně odpovídalo, dejme tomu, až na to, že ti není 30.
2: No to je snad,
3: ale
2: to je...
3: 35.
2: No jo, no a co?
3: A já mám hlad.
2: A co? Stejně vypadám na 27.
3: Hele, vypadej si třeba na 17. Mně to je úplně jedno, prosím tě, krucifix, stejně něco k jídlu, já mám strašný hlad. Malý plavky jsou jedna záležitost a velký hlad je druhá záležitost. Malý plavky patří tobě, velký hlad patří mně.
2: Tak a já už teď toho mám, akorát já teď jdu a do těch plavek se ti oblíknu, abys viděl. A pak půjdu a šáhnu na naše společné úspory a pojedu k moři. A tyhle plavky, tyhle si vemu sebou. Říká ti to něco? Tyhle.
3: Já snad zavolám psychiatra. Proč se každá ženská musí v 35 letech zbláznit? Co já jsem komu udělal? Co já jsem komu proved? Já mám jenom hlad a nic víc. Já jsem normální ženatý pracující člověk, který má hlad. Tak co je? No kde seš? Já mám hlad!
2: Tak abys věděl, tak v lednici není vůbec nic k jídlu. A ty plavky... Ty zuby mají!
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: které ve svém životě něco dokázali. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Až o 40% nižší výnosy mají kvůli letošnímu suchému počasí někteří zemědělci na severním Plzeňsku. Nejhůř podle nich dopadla řepka. Uslyšíte o tom za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Na zahradě Muzea Josefa Václava Sládka ve Zbyrohu se od 19 hodin uskuteční koncert skupiny středověké hudby Krléš. V rámci série projekcí plzeňských filmových večerů promítnou dnes ve 20.30 v restauraci Roští v Křimicích film Dovolená v českém ráji. Na hradu Kašperk uvidíte od 21 hodin jednu z nejslavnějších her divadla.

0: Semafor, Jonáš a Tingle Tangle v podání spolku Kašpar. Startují tachovské městské slavnosti, mimo jiných na náměstí Republiky vystoupí od 19.20 Tomáš Klus a ve 23.30 skupina Ketchup. Slavnosti potrvají až do neděle 9. srpna. Na Hradě Rabí od 20.30 začíná představení Lakomec v podání Teatru Horažďovice. V letním kině v Domažlicích vystoupí od 8 hodin večer kapela Čechomor. Objevit tajemství komorní hůrky u Františkových lázní mohou všichni zájemci o geologii a přírodní zajímavosti. Komentované prohlídky od 14 a 15 hodin přiblíží historii této vyhaslé sopky, její geologický význam i souvislosti se západočeskými zemětřeseními. Součástí prohlídky je také návštěva štoly, která vede přímo pod vrcholem komorní hůrky. A na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech se od 17 hodin uskuteční další z oblíbených kolonádních koncertů. Tentokrát vystoupí komorní soubor Karlovarského symfonického orchestru Prima Vista Quintet, který zahraje známé melodie na flétnu, hoboj, fagot, klarinet a lesní roh. Přejeme vám příjemnou zábavu.
1: Na

0: Ve 9:45 začíná zámecké léto, nezapomeňte. To byla Ilona Čáková, posloucháte rádio vašeho kraje a za chviličku ji vystřídá skupina Bad Boys Blue. Slabší úrodu obilí než v loni sklízejí letos zemědělci na severu Plzeňska. Důvodem je počasí. Například řepka kvůli suchému jarnímu počasí špatně odkvetla a má horší kvalitu. Naproti tomu pšenice je velmi dobrá. Třeba zemědělci ze Štichovic na severním Plzeňsku už mají téměř hotovo a sečou poslední pole.
1: Na pole s traktorem se právě chystá Pavel Šelou.
2: No, musíme to namazat, stroj, prohlídnout si řetězy, jestli jsou napnutý a jestli nemáme popraskanou konstrukci toho vozu.
1: A teď ještě domýváte i okna, skla.
2: No to musíme, protože jak to práší na tom pole, takže proti sluníčku nevidíte potom vůbec nic.
1: Jak se tráví den v kabině v těchto hincech?
2: Jde to, máme klimatizaci, rádio, takže pohoda.
1: Halu mi ukazuje vedoucí posklizňové linky Václav Koudele.
3: Tady vidíte příjem a naskladování pšenice v ozimé. Je to velice kvalitní pšenice, co tady zrovna na té hromadě skladujeme.
1: A kolik tady stihnete přečistit za den?
3: To je různé, ale když vemu globálu všechny ty příjmy, co tady máme, tak třeba 1000 tun různých těch komodit za ten den jsme určitě schopni přijmout a přečistit.
4: Žně v současné době jsou před dokončením v naší oblasti. Poslední zbytky se dodělávají a na konci tohoto týdne bude požních.
1: Doplňuje znovu předseda Štichovického družstva a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu pro Plzeň, Sever a Rokycany Václav Bulín.
4: To letošní počasí mělo vliv na výnosy. Ty jsou podle oblasti o 20 až 40% nižší, než to bylo v minulém roce. Nejhůře dopadla řepka, která má výnos oproti loňskému roku o 20% snížen. Co se týká kvality, která samozřejmě tímto suchým počasím je poznamenána, zaznamenáváme v podstatě nižší olejnatost, maximálně průměrnou.
1: Zemědělci navíc v těchto dnech mají sít řepku na další rok, ale brání jim v tom počasí.
4: Tam je potom problém se scházením a pokud dlouho nezaprší, anebo zaprší jenom málo, tak to semínko vyklíčí a pak zaschne a je to špatné. Rozhodně řepka nejde sít v září.
1: Už na letošní rok zemědělci oseli řepkou menší plochy než v minulosti a v redukci budou podle Václava Bulína dál pokračovat.
4: Důvody jsou v podstatě dva. Jednak, že nevychází pěstování řepky ekonomicky a jednak, že nejsou kvalitní účinné chemické přípravky na likvidaci škůdců a podobně. Ty náklady rostou a plocha pěstování řepky 100% půjde dolů.
1: Ze Štichovic na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hamecké léto.
1: Pěkný pátek, hezký den vám přeje Pavel Kudrna od mikrofonu. 7. srpna už máme, no a my budeme uzavírat už 6. týden našeho zámeckého léta. Pak nám zbývají ještě 3, takže pokud chcete soutěžit, tak to už trošku finišuje, tak už se snažte, já vím, my se snažíte, dovolat se není vůbec jednoduché. No, musím říct, že dnes nás čeká také losování, tady ano, trošku prohrávnu ty naše losovací míčky a řadu posluchačů, včerejší posluchač soutěžící pan Jan z Krásenska pobavil, protože já jsem řekl, je čtvrtek, přiřazuji vám 4, no on by si raději přál 3, to by musel ale soutěžit vlastně ve středu. Přišlo mi to trochu jako na vysoké škole, když dívky dostali 2 nebo 3. Můžeme na zkoušku ještě jednou a my, pánové, jsme byli šťastní za 3. No, za 4 už ne. Tak, pan Jan má 4 z Krásenska, paní Jana z České Kamenice 3, paní Lucie z Brna 2 a pan Jiří z Nedamova má 1. Kdo dostane 5, to je u nás dobré ocenění, tak to se teprve rozhodne. Záleží, jak budete soutěžit, jaký budete mít vlastně, nebo jaké budete mít štěstí při tom volání. Musíte být prostě 3. Ale dobře poslouchejte i následující povídání. Kam nás dnes, na jaký zámek nás František Kinský pozve?
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho, je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice. Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7000, jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
5: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den. A byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři. Byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily. A můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník, anebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: A ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvici, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Krásný závěr návštěvy, popíjejí pálenku a šňupou tabák, tak v tomhle vedru rozhodně nějaké popíjení nedoporučujeme, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Tak doufám, že dobře dopadne to naše soutěžení, protože teď přichází váš čas, takže 731 800 900, už žhavte. Já jenom řeknu, že hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, no a dnes se také rozhodne, kdo z výherců tohoto týdne získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Jestli jste připraveni, já rovněž, tak se můžeme dát do soutěžení.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Iveta Bartošová, nekonečná, já myslím, že to jsou nekonečné vteřiny teď pro naše soutěžící, volající, dovolám se, když už se dovolám, budu třetí, nebudu třetí, no je to trošku dramatické, ale to přeci patří k tomu soutěžení, když se pak losuje. Vzpomenete na malé televizní sázení, nemáte se, jak se vytahovali ty uši z té hlavy, taky drama, odškrtávali jste si, mám, nemám, těsně vedle, vždycky to bylo těsně vedle. Tak teď doufám, že paní Pavlína z Jílového u Prahy se trefí do černého. Paní Pavlíno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste soutěživý typ?
1: No, jsem.
0: A sázíte třeba nějakou loterii?
1: No, někdy.
0: A vyhráváte?
1: Málo kdy.
0: A plánujete, kdybyste vyhrála, co by bylo kdyby?
1: Aby bylo kdyby? Asi bych to rozdala.
0: Rozdala? Myslím si, já se stavím do řady, jo? Kdybyste náhodou vyhrála nějakých 200 milionů, stavím se do řady, prosím vás, vzpomeňte.
1: Ježiši, co bych s tím dělala?
0: Ježiši, abych věděl, já nechápu, jak se někdo může zbláznit z toho, že vyhrál, že potřebuje psychologa, já tomu nerozumím. Ale rozumím tomu, že vyhrajete zámecký cestovatelský balíček, z toho se nezblázníte, pak už se můžete malinko zbláznit z té soukromé prohlídky, protože tu nemá každý, no a na konci prázdnin pak vylosujeme tři výherce, kteří získají víkendový pobyt na zámku a to si myslím, že je luxusní cena. Tak paní Pavlíno, dáme se do soutěžení, abych to nepřeskočil a rovnou nelosoval. Tak, otázka zní, pojďme zvážnit. Kolik oken má kruhová místnost neboli rondel na zámku Bílovec? Za A1, za B4, za C8.
1: Za B.
0: Je to přesně tak, je to za B a paní Pavlíno, máte pětku, dávám vám pětku, to je výborná známka u nás, ještě taky v Rusku, ale to bych nerad zdůrazňoval. Takže pojďme na to. Pavlíno, paní Pavlíno, s vámi se rozloučím, mějte se hezky, zdravím do Jílového u Prahy, naslyšenou.
1: Já taky. A můžu ještě něco říct?
0: Rychle, ale prosím pěkně.
1: Mám dneska narozeniny.
0: Ježíš.
1: Udělejte mi radost.
0: No tak to gratuluju, to je výborná zpráva. Děkuju. Mějte se moc pěkně a užijte si to, oslavte to a nerozdejte všechno.
1: Děkuju.
0: Naschledanou. No a já budu teď tedy losovat, zanořím ruku tady do toho našeho losovacího osudí a já už to vím a vy to nevíte a už to taky víte. Vyhrává číslo 1. Pan Jiří, a jestli si dobře pamatuju, tak to je penzion, kde nás pondělí poslouchali, myslím, že i v úterý, a gratulujeme do Nedamova. No, rád bych pogratuloval vám všem dalším, ale bohužel samozřejmě výherce může být vždycky jenom jeden v tom týdnu, ale příští týden rozjedeme další kolo, začínáme v pondělí. Nezapomeňte, že taky o víkendu budete moci navštívit zámky, v sobotu Karlovu korunu v Chlumci nad Cidlinou, no a v neděli zámek Malečno a v pondělí se pak sejdeme, napište si do diáře nebo dejte si do mobilu v 9.45. Hezký pátek a hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzeňském kraji přespalo na jaře přes 256 tisíc turistů, o 4% víc než loni. Kraje letos na své silnice nedostanou žádné peníze, poprvé od roku 2015. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřinzová. V Plzeňském kraji přespalo letos ve druhém čtvrtletí víc než 256 tisíc turistů, meziročně o 4% víc. Zahraničních návštěvníků přijelo zhruba 86 tisíc, což je o žádná celá 2% víc. Nejvyšší podíl tvořili turisté z Německa, následují Slováci a Poláci. Češi tvořili víc než 2/3 návštěvníků regionu, bylo jich skoro 170 tisíc a jejich počet meziročně vzrostl o 6%. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Plavecké areály v Plzni modernizují svůj odbavovací systém. Zároveň se připravuje propojení s plzeňskou kartou. Po instalaci nových turniketů a šatních zámků v bazénu na Slovanech teď technici pokračují s úpravami v areálu na Lochotíně. Nové technologie vyjdou na přibližně 17 milionů korun. Pokračuje vedoucí plaveckého areálu na Slovanech Tomáš Kotora.
2: V současné době fungujeme ve zkušebním provozu. Ve spolupráci s plzeňskými městskými dopravními podniky připravujeme to, aby se návštěvníci u nás mohli kompletně odbavit přes plzeňskou kartu. Takže se také připravujeme na e-shop.
0: Platba mobilní aplikací a nový e-shop by měly v plzeňských městských bazénech začít fungovat od září letošního roku. Ze státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje nedostanou na své silnice druhých a třetích tříd žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Oznámil to liberecký hejtman a předseda komise rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Informaci o tom podle něj dostala asociace včera od ministerstva dopravy. To oznámilo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. Vyjádření ministerstva Český rozhlas zjišťuje. 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci. Informovala o tom thajská policie s tím, že nejméně 23 lidí utrpělo zranění. Podle ní byl pachatel studentem školy, který po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu útočníka ani o stavu zraněných. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil i své prarodiče.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Na Šumavě a v Pošumaví přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 stupňů. Povane slabý vítr severních směrů. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda dvou vozidel komplikuje provoz v Plzni na Kutorovské třídě ve směru do centra poblíž odbočky do Habermanovy ulice. Na místě zasahují policisté, projížděte tam opatrně. Práce údržby omezují provoz mezi Rokycany a Osekem, i tam dejte pozor. A pracuje se také na Rokycansku u obce Těně, kde probíhá kácení stromů. I tam projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné dopoledne. Po zprávách jsme pro vás připravili Miroslava Žbirku, také Stanislava Hloška a Petra Kotvalda. No a našimi dnešními hosty budou dva mladí muži, kteří se velice intenzivně zabývají fyzikou a jsou v tom opravdu velmi dobří.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 11 minut po 10. hodině. Dva studenti Plzeňské vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické se podíleli na mimořádném úspěchu české reprezentace. Na světovém finále turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu získali zlatou medaili. První pro Českou republiku po téměř 30 letech. Co všechno museli zvládnout, o tom si budu právě teď povídat s Michalem Fischerem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A s jeho kolegou Danielem Jedličkou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kluci, takže vy jste mistři světa ve fyzice. Říkám to dobře. To je hezké držet takovýhle mistrovský titul. Možná, že bychom měli říct, že v tom národním týmu jste nebyli vy sami dva, ale pojďme doplnit ty ostatní šikovné studenty.
2: Ano, bylo nás tady celkově pět. Kapitánem našeho týmu byl Lukáš Franta a dalšími členy týmu byl Daniel Švaňa. Oba dva chodí na Dopplerovo gymnázium v Praze. A třetím člověkem, který byl s námi dvěmi v týmu, tak byl Krištof Basista, který je zase z Bohumína.
0: Tak a teď vy jste studenti plzeňské školy, v případě Michala tedy už jenom do konce tohoto školního roku, který skončil. Michale, ty jsi maturoval?
1: Ano, já jsem maturoval a teď na začátku příštího školního roku tak budu nastupovat do Prahy na matematicko-fyzikální fakultu a budu studovat fyziku.
0: Jasně, jak jinak. Michale, jaká byla maturita?
1: Maturita byla, řekl bych, náročná příprava, ale s náročnou přípravou to šlo tak, jak jsem chtěl, tedy správně a v pořádku.
0: Dobře jsi se připravil, takže maturita proběhla hladce.
1: Ano.
0: No ale Daniel, ten jde tady do čtvrťáku.
2: Ano, je to tak.
0: A v tomto školním roce tedy, který začne za pár týdnů, bude maturita?
2: Ano, je to tak.
0: No a jak se na to těšíš, na maturitu? S obavami nebo si vezmeš příklad tady z Michala?
2: Já si vezmu příklad z Michala a budu se na to hodně připravovat s tím, že pro mě to bude trošku stresově náročnější v tom, že já se budu vlastně na vysoké školy do zahraničí a budu potřebovat odmaturovat se samými jedničkami a budu k tomu potřebovat si dodělávat nějaký předměty navíc, jako je třeba fyzika, která u nás není standardní na škole, takže budu mít více předmětů, ale když se dobře připravím, tak budu mít samé jedničky a budu moct pokračovat.
0: Takže dál. Vysoké školy v zahraničí, můžeme prozradit, kam se budeš hlásit?
2: Chci se hlásit především do Velké Británie s tím, že přihlášku si budu dávat na školy jako je Oxford nebo Imperial College, po případě ještě University College London. S tím je ten Imperial College a UCL, jsou dvě školy v Londýně a Oxford je taková velmi prestižní škola, kam bych se rád dostal, ale uvidíme, jak to půjde.
0: No, tak to zní jako plán a budeme pochopitelně moc držet palce. Teď pojďme zavzpomínat na to světové finále turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu. Kluci, jak jste se tam vlastně dostali na tenhle ten turnaj?
1: Tak museli jsme projít celým několika fázemi tady národní soutěže turnaje mladých fyziků. Je to okresní, krajské, celostátní kolo. A tím, že vlastně letos se nám podařilo našemu týmu vyhrát celostátní kolo tady v České republice a poté nás zpět, tak bylo vybráno jako reprezentační družstvo na mezinárodní kolo. Probíhalo výběrové soustředění, kde všichni účastníci tady z České republiky prezentovali svá řešení a vlastně odborníci z fyzikálního ústavu a z vysokých škol tak vybrali pět nejlepších a ti potom reprezentovali Česko v Curychu.
0: Dají se vůbec ta předkola, když to takhle nazvu, okresní, národní, dají se srovnat s tím světovým kláním, nebo to je úplně o něčem jiném?
2: Já bych řekl, že to je úplně o něčem jiném.
0: Náročnější.
2: Ta kvalita je hodně znát, že vlastně na tom mezinárodním kole jsou fakt ty nejlepší zástupci ze všech zemí. S tím, že právě tady na české úrovni tak je více zná ten rozdíl v té kvalitě a i vlastně v té odbornosti těch řešení.
0: Můžeme doplnit, že v tom Curychu bylo 35 týmů, včetně vás, čili soupeřili jste s 34 týmy. Dáte teď dohromady nějaké země, odkud byli ti ostatní?
1: No určitě, tak my jsme se například hodně spřátelili s týmem z Ukrajiny, nebo s týmem z Mexika, ale jinak byly tam v podstatě spousta zemí, na které si jen tak člověk vzpomene, byla tam USA nebo Čína a další velmoci.
0: Mm. Byly tam nějaká byla tam nějaká děvčata, soutěží ve fyzice na mezinárodní úrovni i holky?
2: Právě relativně překvapivě pro nás, oproti Česku, tak se na té mezinárodní úrovni vyskytuje opravdu hodně holek, myslím, že to je skoro 50 na 50.
0: Vážně?
2: Což když to srovnáme tady s Českem, tak právě například v té soutěži turné mladých fyziků tento rok se účastnily možná 2-3 děvčata, ale na tom mezinárodním kole je to opravdu 50 na 50 vyrovnané mezi muži a ženami.
0: Říkají naši dnešní hosté Michal Fischer a Daniel Jedlička.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a našimi dnešními hosty jsou vítězové turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu. Získali tam zlatou medaili Michal Fischer a Daniel Jedlička. Teď bychom si měli, pokud to půjde takhle do rozhlasového vysílání, popsat, jak trošku ten turnaj probíhá. Asi se tam nepíše písemka, jako to známe ze školy. Vypadá to úplně jinak. Tak chopte se toho, kluci, a popište nám, v čem jste vlastně vyhráli.
1: No, určitě turnaj mladých fyziků, na rozdíl od mnoha jiných soutěží, není právě o tom počítání příkladů a hledání správných řešení, ale je to o tom, že my po celý rok tak děláme svůj vlastní, řekl bych, výzkum a zkoumáme nějaké jevy, je 17 globálně zadaných úloh a po tom celém roce, kdy vlastně čteme vědeckou literaturu, dozděláváváme se nebo stavíme ty experimenty samotné. Ty experimenty samotné bývají často hodně komplikované a například s tím nám pomáhá moje učitelka fyziky, paní Kilbusová.
0: Zdravíme ji.
1: Zdravíme ji a děkujeme za podporu. No a poté, co postavíme ty experimenty, uděláme teoretické modely, tak vlastně vytvoříme prezentaci a tu prezentaci, která obsahuje všechno, co jsme zjistili, všechny naše naměřená data a poznatky, tak tu potom prezentujeme v Curychu.
0: Takže 17 úkolů, 17 zadání a to měli všichni stejné.
2: Ano.
0: Dokážete teď nám, laikům, kteří jsme třeba ani fyziku příliš neměli rádi a nebyli jsme v ní dobří, nějaký z těch 17 úkolů popsat?
1: Jo, no tak jedna úloha, kterou jsem se zabýval já, tak jejím úkolem je v podstatě z bílého světla, které máme třeba tady ze žárovky, tak udělat barevné, a to s využitím cukru, který je rozpuštěn ve vodě, a polarizačních filtrů.
0: Ano, tak hezky je to popsáno. A ještě nějaký další úkol, který byste mohli jmenovat, mohl by nás zaujmout?
2: No tak třeba takový úkol, který se na první pohled nemusí zdát tak zajímavý, tak bylo jedna úloha, kterou jsem řešil já, a to bylo, jak se budou chovat kapaliny, když je budou zahřívat. Ono totiž takový je, který můžeme pozorovat doma v kuchyni, když dáme olej na pánvičku, zahřejeme to, a ten olej se může roztýct do stran. A právě mým úkolem bylo zkoumat, jak, proč se to děje, na čem to závisí, jakým způsobem třeba by se dalo to udělat tak, aby se mi tam neutvořila žádná suchá skvrna uprostřed, protože potom, kdyby jsme třeba něco chtěli smažit, tak se nám to uprostřed může připéct. Takže nějaká taková i relativně praktická z určitých ohledů úloha byla třeba ta moje tohle.
0: Vy jste těchto 17 úloh během roku připravovali a měli jste tedy nějakou prezentaci počítačovou?
2: Ano.
1: Ano.
0: A to jste předvedli před porotou?
2: Přesně tak. Vlastně funguje to tak, že v těch jednotlivých kolech toho turnaje mladých fyziků, tak my vždycky prezentujeme naši úlohu a nějaký tým z jiné země tak nás oponuje. Snaží se přijít na to, co jsme dělali, jestli tam nejsou náhodou nějaké chyby, jak bys to dalo vylepšit. A tohle všechno probíhá před odbornou porotou, která následně poté hodnotí výkony těch jednotlivých týmů, jak si vedli, jestli měli dobré poznatky, jestli dobře vypíchli to, co tam chybělo, popřípadě zda naše řešení bylo správné.
0: Byl nějaký úkol během toho roku, který vám dal hodně zabrat, s kterým jste si třeba skoro nevěděli rady, že to nedáte?
1: Tak ty úlohy bývají často velmi komplikované a existují experimenty, které třeba v rámci toho národního týmu jsme potom někteří z nás zkoušeli je postavit a nicméně zjistili, že to nefunguje. Hmm. Byla třeba úloha, kdy máme nechat levitovat nějaké grafitové destičky, poté na ně svítit laserem, což už samo o sobě zní jako komplikovaně a ono to nefungovalo. Takže ty úlohy častokrát bývají občas i neprozkoumané vědecky a občas tak náročné, že to nemusí být jednoduché vlastně zařídit, aby to fungovalo vůbec.
0: Kluci, jak jste to dělali, tu přípravu, když jste nechodili spolu do stejného ročníku? Dalo se to nějak skloubit? Kdy jste se tomu věnovali?
2: No, ono to zabere docela hodně času, takže bychom tím trávili většinu času po škole nebo o víkendech. Vlastně jsme strávili spoustu času i právě online hovorama s dalšími členy našeho týmu, protože jsme z celé republiky, takže jsme strávili hodně času online, nebo jsme se jednou za čas sjeli v Praze a společně jsme na tom pracovali, diskutovali. My jsme měli velkou výhodu v tom, že my jsme ve stejném složení byli na mezinárodním kole už minulý rok, kdy jsme měli bronzovou medaili, a tak jsme už měli zkušenosti s tím, jak ten turnaj vypadá na mezinárodní úrovni, jakým způsobem se chceme připravit, co chceme a co nechceme dělat. A tak nám to tento rok odsýpalo o něco líp než minule.
0: Takže jste se z bronzu přehoupli rovnou ke zlatu a k tomu je potřeba vám samozřejmě pogratulovat. Našimi dnešními hosty jsou mladí fyzikové Michal Fischer a Daniel Jedlička.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje. Na světovém finále turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu získali zlatou medaili se svým týmem Michal Fischer a Daniel Jedlička a ještě chvíli budou našimi hosty. My jsme možná ještě neřekli, že celé to mezinárodní finále probíhá samozřejmě jak jinak v angličtině. Jak pak jste tu angličtinu zvládali? Já myslím, že ta musela být vedle té fyziky taky dobře připravená.
1: Ano, ta angličtina je velmi důležitá a vlastně už proto, tak to celostátní kolo tady v České republice probíhá také v angličtině, takže musíme se na to určitě připravovat. Řekl bych, že ve většině případů jsme si s týmy z jiných zemí světa rozuměli, ale byly i takové zajímavé případy, například když jsme soutěžili, myslím, s týmem z Nepálu a Pákistánu, to byl jeden fyzikální souboj, tak tam jsme měli občas problémy rozumět těm nezvyklým přízvukům, které měli, a to bylo trochu náročné.
0: Ale zvládli jste to. Takže vy jste mluvili hezky anglicky, Pákistánci měli nějaký svůj přízvuk a zapotili jste se trochu. Kluci, kdy jste přišli na to, že vás baví fyzika? Už na základce vás to vzalo?
2: No, já si myslím, že ta odpověď bude pro nás dva jiná. Já se tomu věnuju už docela dlouho, právě od základní školy, kdy jsem sledoval právě s rodiči nějaké přednášky o fyzice, o vesmíru, ale chtěl jsem se sám hodně na rámec školy vzdělávat. Právě z nějakých přednášek na internetu nebo ze skript z vysokých škol a takhle. S tím, že právě potom na střední škole se mi otevřely možnosti různých soutěží, takže jsem se začal účastnit a právě, že jsem byl úspěšný, jak mi to motivovalo k tomu účastnit se dál a dál.
0: A Dane, ty jsi mluvil o rodičích, takže rodiče jsou taky takhle na fyziku zatížení?
2: No, vlastně nikdo, jako ani jeden z rodičů se tomu teď tak nevěnuje, ale oba dva mají vysokou školu s tím, že můj taťka studoval tady fakultu elektrotechnickou a má k té fyzice docela blízko, a ačkoliv je teďkom programátor, tak pořád má ty znalosti a baví ho to zkoumat.
0: No a jak to bylo u Michala, kdy pak vznikla láska k fyzice?
1: No tak já jsem se o fyziku nezajímal už tak od mala jako Dan, i když mě tomu také doma vedli, zejména tedy můj děda, bych zmínil, mě už od základní školy vedl k fyzice. A já jsem se tedy o fyziku začal zajímat až ve druhém ročníku střední školy a poté jsem se začal angažovat například ve fyzikální olympiádě díky paní Kilbusové, fyzikářce, ale hlavně jsem se do fyziky zapojil až právě v turnaji mladých fyziků.
0: A máte rádi i jiné předměty než tu fyziku, třeba češtinu?
2: Jo, tak já třeba asi bych neřekl nutně jako češtinu, ale mě obecně baví historie hodně, takže já rád čtu právě jako starověkou antickou filozofii a obecně historii, ale i právě u jazyků mě baví třeba ta historie jazyků, jak se vyvíjeli, jak se dostali do té podoby, v jaké jsou dnes.
0: A Michal má ještě rád nějaké jiné předměty, kromě fyziky?
1: Určitě, zajímá mě spousta předmětů, samozřejmě matematika, tak té fyzice patří. A vzal bych to možná z druhé strany, tak řekl bych, že rád sportuji, takže.
0: No, tak to je dobře, to se hezky vyváží. Já se vrátím ještě do toho Curychu. Kluci, měli jste tam i nějaký program mimo fyzikální, abych tak řekla?
2: Určitě jsme měli. Vlastně ta soutěž je naplánovaná tak, že během těch 5 soutěžních dní, tak tam jsou i nějaká odpoledne, kdy máme třeba nějaký výlet. Měli jsme například výlet na lodi po Curyšském jezeře, kdy jsme vlastně jeli na lodi, byly tam i nějaké přednášky a mohli jsme se také komunikovat s dalšími týmy, vyměnit si nějaké kulturní poznání.

0: poznatky nebo i fyzikální poznatky. Měli jsme i prohlídku vlastně po celém Curychu a čekal nás i celodenní výlet do Alp, kde jsme se prošli po hřebenech tam pár hor, viděli, měli jsme hezké výhledy, takže i takovéto akce jsme tam měli.
1: Takže jste měli i volno, odpočinuli jste si od fyziky. Tak a teď pozor, důležitá otázka na závěr. Kde se vidíte za pár let? Kde se vidíte poté, až dokončíte ty svoje vysoké školy a začnete se živit? Začnete si vydělávat peníze? Dane, začni ty třeba. Jak bys to viděl?
0: Já to vidím tak, že bych se chtěl věnovat fyzice a věnovat se tomu výzkumu. Právě pracovat v nějakém oboru, chtěl bych se věnovat nejspíš nějak něčemu, co je jako novým oborem, moderním oborem fyziky, to by mohly být nějaké materiály, které souvisí nějak jako s nanotechnologiemi a nanomateriály, zkoumat, jaké mají využití, jak fungují a věnovat se vyloženě tomu primárnímu výzkumu, zkoumat něco, vyrábět něco a snažit se proto najít využití pro běžného člověka.
1: Takže Daniel má představy jasné, no a Michal?
2: Já se přiznám, že tak jasné představy nemám, to, co vím teď je, že fyziku chci studovat, a že v budoucnu se v určité formě výzkumu chci také věnovat, protože mě to baví. A v jaké, to se ještě uvidí.
1: Dobře, na to je ještě, dá se říci, čas. Našimi dnešními hosty byli mladí fyzikové z Plzně, Michal Fischer a Daniel Jedlička. Kluci, ještě jednou gratuluji k vašemu velkému úspěchu. Michalovi, ať se daří na vysoké škole. No a Danieli, ty dobře zvládni maturitu. A až zase u vás bude něco nového, zajímavého, tak vás rádi přivítáme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Radio vašeho kraje a Michal David za 5 minut 10:45. Drahovický most v Karlových Varech se před rokem proměnil v moderní veřejný prostor, vybavený lavičkami a odpočinkovými místy. Lázeňské město tím z mapy města odstranilo nevyužité a zanedbané místo. Jak se projekt osvědčil, řekneme po písničce.

0: Déle než jeden rok funguje v Karlových Varech Drahovicích nově upravený veřejný prostor. Nachází se na bývalém silničním přemostění řeky Ohře. Svému původnímu účelu neslouží desítky let. V loňském roce ho ale město v rámci pilotního projektu proměnilo v moderní centrum s místy pro relaxaci a odpočinek. Projekt si už našel své příznivce, ale i odpůrce.
1: Mně se hrozně líbí, že ten prostor ožil. Tudy projíždíme běžně s rodinou na kole, anebo i běháme, chodíme pěšky, a tak jsem ráda, že tady vzniklo něco takového.
2: Těmito slovy paní Lucie před rokem hodnotila proměnu starého mostu na komunitní místo plné laviček a zeleně. Po roce fungování teď ale lidé v okolí projekt hodnotí opatrněji.
3: Vyhozených zbytečných 5 milionů, je to pro určitou skupinu lidí, která se tady sdružuje. Tady se normální člověk nezastaví, tady jsou lidi bez domova a další sociální skupiny, které tady jsou prostě. No.
4: To je dobrá věc. Nelíbí se mi občas tady, když jsou ty, co tady pijou ten alkohol a tady to. No.
5: Je dobře, že se to tu takhle opravilo. Je to tu čistý, starají se o to.
6: Zastavíte se tady někdy třeba, když jde člověk s nákupem nebo chce na chvilku si odpočinout? Ne. To prostředí vás naláká k tomu?
5: Když tu vidím někoho známého, tak si tu ráda popovídám. Ale v každém případě se mi líbí, že to je takhle udržované.
2: Proměnou desítky let nevyužitého starého mostu chtělo vedení města oživit okrajovou městskou čtvrť, jak je to obvyklé i v jiných částech Evropy. Představitelé radnice projekt za více než 4 miliony korun považují za úspěšný, nedostatky ale registrují.
7: Nedělá nám vůbec radost, že jsou dny, kdy tento prostor veřejný využívají lidé bez domova, kde potom samozřejmě pro ty v vozovkách normální občany to není moc příjemné, mají i obavy do toho prostoru chodit. To je samozřejmě negativum, který si sebou nesou, ale samozřejmě všechny města v České republice.
2: Říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci, podle kterého teď vedení radnice provoz komunitního místa vyhodnotí a společně s odborníky rozhodne o tom, jak starý most vylepší, případně upraví jeho celodenní provoz.
7: Máme spoustu fotografií z té doby, kdy ho využívají všichni občané, a máme samozřejmě i fotografie, kdy se nám to tam jako v tomto směru úplně nelíbí. Kancelář architekta města dostane za úkol v podstatě navrhnout, jakým způsobem budeme tento prostor využívat dál.
2: Úprava mostu je součástí rekonstrukcí částí veřejného prostoru, které navrhují obyvatelé v rámci projektu Město sobě, a ten by měl v následujících letech pokračovat. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

V dnešní noční lince se vás budeme ptát na chvíle, kdy lžou rodiče. Někdy jsou to takové ty malé úsměvné dětské lži, Ježíšek, čáp nebo zoubková víla, ale někdy jsou to i lži velmi závažné. Nemoci, peníze, rozvod nebo nevěra a tak podobně. Na vaše názory a příběhy se v dnešní noční lince těší moderátor Honza Macoun. Po 23. hodině se vás budeme ptát na rodičovské lži. Za 6 minut 11 hodin posloucháte rádio vašeho kraje. Teď si počkejte na aktuální zprávy. Přejeme krásné dopoledne. Příjemný poslech.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zemědělci na severním Plzeňsku letos sklízejí méně řepky než v loni. Komentované prohlídky zámeckého parku nabízí v sobotu hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku. A dnes bude převažovat skoro jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Kateřina Jiřincová. Až o 40% horší výnosy obilovin oproti minulému roku mají letos zemědělci na severním Plzeňsku. Sklizeno by měly mít do konce týdne. Jak dodává předseda zemědělského družstva vlastníků Štichovice a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu České republiky pro Plzeň Sever a Rokycany Václav Bulín, nejhůř letos dopadla řepka.
2: Řepka má výnos oproti loňskému roku o 20% snížen. Co se týká kvality, která samozřejmě tímto suchým počasím je poznamenána, zaznamenáváme v podstatě nižší olejnatost, maximálně průměrnou. Mám informace, že mnozí sedláci od řepky buď úplně odstupují, anebo plochy snižují.
0: Podle Bulína má letos nižší výnosy i pšenice, která má ale zároveň výbornou kvalitu. Hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku připravil na zítřek komentované prohlídky zámeckého parku. Budou vycházet v 10 hodin a v 14:30 odpoledne. Průvodcem bude zámecký zahradník Richard Kolek, který návštěvníky zavede do spodní části parku.
3: Kolem rybníku se projdeme, řekneme si něco o těch vodách, o živočiších, o nějakých rostlinách, co tu máme, pozorujeme nějaké zajímavosti, které tady jsou. A vezmeme, co jsme opravili, jednu část zámeckého zahradnictví, kde byl bývalý zámecký malý skleník. Povykládám o historii zámeckého zahradnictví a máme pro děti nachystaný, že si můžou odnést nějakou rostlinku ze zámeckého zahradnictví.
0: Začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy společnost Krým včera místo předala demoliční firmě. Už tam pracuje těžká technika. Vavrečkovu ulici pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu firma rozebírá od nejvyšších pater speciálními hydraulickými nůžkami. Vyšetřování požáru, který vypukl 9. července, není stále uzavřené. Sport. Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 2-0 na sety nad Belgičanem Bloxem. Lehečku by mohl doplnit Jakub Menčík, kterého v noci čeká Francouz Atman. Nikola Bartuňková vypadla v Torontu ve třetím kole. Američance Anny Simovové podlehla 1-2. Turnaj tak už pokračuje bez českých tenistek ve dvouhře. Ve čtyřhře se v úvodním kole představí Kateřina Siniaková. S Číňankou Chang budou večer hrát proti rusko-rumunskému páru Andrejevová-Kirstová. Počasí. Dnes bude převažovat skoro jasno až polojasno, na Šumavě a v Pošumaví přechodně až oblačno a zpočátku ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 30, na horách kolem 23. Vane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby jel na prvním stupni mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda motorky s osobním autem se stala v Kazňově na severním Plzeňsku, v Plzeňské ulici nedaleko odbočky do Oborské ulice. Na místě zasahují policisté, projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme vám krásný pátek 7. srpna 2026. Zprávy skončily 4 minuty po 11. Chystáme Karla Gotta a také Valdemara Matušku a pak se budeme ještě zabývat počasím, nejenom tím dnešním, ale máme pro vás také aktuální předpověď na sobotu a na neděli.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: počasí.
1: 10 minut po 11. začneme ještě tím dnešním počasím. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Na Šumavě a v Pošumaví očekáváme během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách do 25 stupňů Celsia. Opět slabý severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. No a ještě se podíváme na nedělní počasí. Po většinu dne bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu pozvolna přibývat a ojediněle se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 34, na Plzeňsku ojediněle až 35 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní od 1 do 4 metrů za sekundu v případných přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš páteční dopolední program, je 11:15. V seriálu Místopis západních Čech už za okamžik zapátráme po další obci se zajímavým názvem. Ten dnešní díl nás zavede do Černavy na Karlovarsku za pár minut.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zápis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: V podhůří západní části Krušných hor, jen 5 kilometrů od Nejtku na Karlovarsku, najdete obec s názvem Černava. První písemná zmínka o ní pochází už z roku 1489. Její součástí jsou také malé osady Kobelec a Rájec, kde stojí půvabná dřevěná zvonička. Ta je dnes symbolem obce i připomínkou její bohaté historie.
2: Tak my jsme s paní místostarostkou Milenou Částkovou v půvabné dřevěné zvoničce.
3: No já vám tady ukážu, na tomto obrázku je vidět stará zvonice, která tady v Rájci stála ještě pár let po válce. A my jsme se to dozvěděli od starousedlíků, kteří sem přijížděli po roce 89. Tak jsme usoudili, že by bylo dobré tu zvonici obnovit. Tady v okolí bylo spoustu domů, které po válce byly zbořené, takže z těch základů to jsou ty kameny. Mm-hmm. A tady, jak vidíte, to zdobené průčelí, to je bývalé školy v Černavě, která dneska slouží jako dům seniorů a ty artefakty staré se tady uchovaly.
2: Ten název Černava, od čeho pochází?
3: Tady u nás jsou Černý potok a podle toho Černava. Zřejmě domníváme se takhle. My jsme v roce 1989 slavili 500. výročí první zmínky o Černavě a vlastně od toho roku taky, nebo od roku 90 jsme jako samostatná obec.
2: Uvnitř zvonice jsou vystavené historické fotografie.
3: To jsou fotografie, které jsme obdrželi od starousedlíků, kteří tady po válce žili a chtěli jsme je někde prezentovat, aby se dali, naprvé, když se sem přijedou, tak aby je viděli, aby taky lidé věděli, jak ta obec vypadala. A kromě jiného tady třeba mapa, když se podíváte, tak to je mapa konkrétně Rájce, který má tu zvláštnost, je to teda určitě malovaná mapa, je vidět, že lesy už okolí byly, ale jsou tady jména obyvatel, ne vlastně jako původní jména nebo správná jména, ale jsou to jejich přezdívky, což tady bylo zvykem, že každý osadník tak měl svoji přezdívku, takže třeba jméno Lil se tady vyskytovalo strašně moc krát, tak každý měl svou přezdívku.
2: Ano, Lil Wenzel, v závorce Schnitzer.
3: Tady jsou obrázky kapely, která tady v roce 1929 působila, což samozřejmě už nikdo z nás nepamatuje, ale je to o tom, že se lidé shromažďovali, že se združovali a to bylo typické pro tu obec. Tady je další mapka, tady vidíte Rájec, Kofl byl Kobelec a Černava je Schwarzenbach.
2: A vidíme tady na obrázku i fotbalisté v Černavě, škola a školka v Černavě.
3: Tady bylo třeba 7 hospod, takže už podle toho bylo vidět, že byla početnější a samozřejmě počet domů, který je tady dnes, tak neodpovídá tomu, když se podíváte, jak je hustě osídlená ta obec. Tak no, vlastně my jsme náplavová oblast, tady víc jak 90% obyvatel je těch, kteří přišli z jiných míst, dokonce i ze Slovenska.
2: A když jsme ve zvoničce, tak mi to nedá, můžeme si zazvonit?
3: Určitě, jestli chcete, tak zkuste.
2: Žu. Spolu s přilehlými osadami Rájec a Kobelec žije v Černavě zhruba 300 obyvatel. Život těch původních tu dodnes připomíná nejen obnovená zvonička, ale i malé vesnické muzeum. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pokud čekáte na dnešní vydání kalendária, tak jste se dočkali. Už po Petru Novákovi vás vezmeme třeba na kanál La Manche a také probereme špionku Mata Hari. Za chvilku.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela. Tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni. U nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. A já přeju hezký pátek

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Radio vašeho kraje a Anna Julie Slováčková. Víte, co je to lufa? Je to tropická popínavá rostlina a dá se z ní vyrobit taková přírodní houba, která si dobře poradí s nádobím a také může posloužit v péči o pokožku. Tohoto šikovného pomocníka do kuchyně i koupelny představí už za chvíli naše dnešní babské rady.

0: České rady.
1: Oblíbenou alternativou houbičky na nádobí je přírodní lufa. Jde o druh dýně, která se suší a která po namočení změkne. Její jedinečná textura a savost činí z lufy vynikající čistící nástroj na nádobí i tělo. Na první dotek vás překvapí její tvrdost. Nelekejte se, tak to má být. Když ji následně vložíte pod tekoucí vodu, tak po několika sekundách změkne a je připravena k použití. Stačí kapka saponátu a můžete začít mít i velmi špinavé nádobí. Díky porovitému povrchu lufa zvládne i připálenou vrstvu na dně hrnce. Navíc se v ní nedrží nepříjemný zápach jako v běžné houbičce na nádobí. Oceňovaná je i jako pomocník pro pleť. Slouží jako oblíbený a účinný tělový peeling, umí odstranit odumřelé buňky a regeneruje pokožku, proto se vyplatí mít ji nejenom v kuchyni, ale i v koupelně. Budete překvapeni, jak dlouho lufa vydrží. Je biologicky rozložitelná a po opotřebení ji můžete vyhodit do bioodpadu nebo dát na kompost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Po třech měsících se blíží ke konci rekonstrukce Americké ulice v Plzni. Klatovy postavili novou zbrojnici sovětickým hasičům. V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. Dnes bude převažovat skoro jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dokončuje rekonstrukci Americké ulice v úseku od Mrakodrapu ke Klatovské třídě. Trvala 3 měsíce a město za ně zaplatilo kolem 40 milionů korun. Cílem úprav bylo vytvořit přívětivější prostor pro chodce, říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN.
3: Došlo k rozšíření chodníků, ke zúžení vozovky, zrušení zastávkových zálivů. Výšková úroveň chodníků a vozovky je zde na jedné úrovni, krom zastávek, kde je ta nástupní hrana pro vozičkáře, a v části od Mrakodrapu po křižovatku se Škroupovou je zavedena takzvaná sdílená zóna. Pravidla sdílené zóny říkají, že nikdo nemá přednost, ale musí se všichni navzájem respektovat. Je zde striktní rychlostní limit 20 km v hodině.
2: Provoz se na Americkou vrátí v noci z neděle na pondělí. Hasiči v Soběticích u Klatov mají novou zbrojnici. Stavba trvala necelý rok a náklady přesáhly 21 milionů korun. 10 milionů pokryla státní a krajská dotace, říká místostarosta Klatov Martin Kříž z Nestraníků.
4: Součástí nové budovy je vlastně veškeré zázemí pro hasiče, včetně dvou garáží pro hasičskou techniku se skladem materiálu, dále veškeré sociální zařízení, zázemí se šatnami, kancelář, no a také samostatná školící místnost.
2: Sbor dobrovolných hasičů v Soběticích má 36 členů, z toho 13 v zásahové jednotce. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léčbu na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
5: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
2: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Základních obilovin by se letos v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce, informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Podle něj sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Letošní sklizeň by tak podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let.
1: Sport.
2: Hradec Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehraje zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se zbrojovkou místo 16. srpna až ve středu 2. září. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
1: Počasí.
2: Dnes bude převažovat skoro jasno až polojasno, na Šumavě a v Pošumaví přechodně až oblačno a zpočátku ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na Plzeňsku bude až 30 a na horách maximálně 25. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Kazmějově na severním Plzeňsku v ulici Plzeňská se srazila motorka a osobní auto a také ve Stříbře na Tachovsku v ulici Nádražní bouralo osobní auto s motorkou. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: Telefonní číslo do studia je 221 554 222. Pokud nám chcete poslat e-mail, pak je adresa písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. No a také můžete jít na naše webové stránky, kde úplně dole najdete jednoduchý formulář, který vyplníte, odešlete a my hned v těch nadcházejících minutách vaše vzkazy velmi rádi vyřídíme. Za mikrofonem je Iva Kokešová, přeji vám krásné odpoledne, příjemný poslech a začínáme s Hanou Zagorovou.

0: První dnešní přání budeme plnit paní Milušce z Plzně Slován. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Dnes slaví své krásné narozeniny naše milá Maruška Vavřová ze Škvrňan. A zítra slaví své také krásné narozeniny Věruška Štrosová ze Slovan. Tak moje milá děvčátka, přeju vám já a celý náš babinec hodně, hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody mezi svými. Hezky si ty dnešní teplý dny užijte a těším se na nějaký shledání. A držte se. A vám, paní redaktorko, moc děkuju za zahrání a přeju všem rozhlasákům hlavně to zdraví a aby byli pořád na nás takový hodní. Děkuju vám moc.
0: My také děkujeme. Paní Miluško, naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou. Yeah.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Mirka z Nebílov. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěla poslat písničku kamarádce Ladě Kurejové. Dneska jsou ty Lady, tak bych jí poslala písničku a popřála jí všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko a znoučátek, radost.
0: Dobře. No a vybrala jste pro ní Jakuba Smolíka.
1: Ano.
0: Tak se mějte krásně.
1: Děkuji za zahrání.
0: Ano.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a páteční písničky pro vás. Telefonuje nám paní Jindra z Nýřan. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a moderátory a moderátorky Plzeňského rozhlasu. Dnes slaví krásné narozeniny kamarádka a spolužačka paní Věra Tolarová z Plzně. Přeji jí hodně zdraví, štěstí a lásky od všech, co jí znají a mají jí rádi. A posílám jí písničku, která se jí určitě bude líbit. A těším se brzo na shledání. Jindra z Nýřan. A vám, paní redaktorko, moc a moc děkuju.
0: Nemáte zač, paní Jindro, naslyšenou příště.
1: Ano, brzo.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a tu další písničku vybrala paní Eva z Plzně. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já bych chtěla popřát Sebastiánovi Pavlu Smrčinovi, je to náš prác, kterého máme strašně rádi a dneska má krásné narozeniny, takže bych mu chtěla popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a krásný den a i pro vás. Tak moc děkuji, ano.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: nebudu do
1: mezi pány panuje věčná neschoda, jeden se z vrchu, tož druhý musí ze spoda, aby

0: celý.
1: Vyřídíme si další mailový vzkaz. Zahrajte prosím pro naší babičku Lidušku Norkovou pro dobrou náladu a aby se brzy uzdravila. Písničku posílají vnučky Lucka a Adélka.

0: Na telefonní číslo 221 554 222 se teď dovolala paní Eva z Komárova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás v redakci, moc ráda vás poslouchám a chtěla bych poslat písničku pro vás a pro všechny Komárováky, co mají rádi přírodu a neničí je. Neničí přírodu a mají rádi i zvířátka.
0: Dobře, tak písnička je připravená, mějte se moc krásně a zdravíme všechny naše posluchače do Komárova. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Jarmila Stachová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já všechny lidičky zdravím v tomto letním horkém dní a vás bych i poprosila, jestli byste mi nezahrála písničku od Petra Spáleného Až mi anděle.
0: Dobře, je připravená, zdravíme do Tachova a přejeme vám krásný den, někdy zase zavolejte.
1: Já vám taky a mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Děkuji.

Tak ještě mám pro vás dvě pozvánky. Pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou vysíláme každý pátek, takže i dneska začíná po zprávách ve 13 hodin a to dnešní téma je ztráta čichu. A podíváme se také na humoriádu. Dneska bude nabízet scénky a ukázky ze zábavných pořadů novinářka, publicistka a spisovatelka Marie Formáčková. Iva Kokešová se teď už s vámi loučí. Přeji vám krásné odpoledne, příjemný poslech a těším se příště naslyšenou. Za 10 minut bude 1 hodina. Počkejte si na zprávy.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Vyhodit Majland za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd nedostanou žádné peníze. Hradem Kašperk budou znít známé písně divadla Semafor. Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce otevřou třetí ligové kolo. Bude převažovat skoro jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
2: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
3: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
2: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medalský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
4: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnic, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
2: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Divadelní spolek Kašpar ode dneška hraje na hradě Kašperk hru Jonáš a Tingle Tangle. Ikonická komedie se zpěvy autorů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra je na programu každý večer až do neděle, říká kastelán Šumavského hradu Václav Kous.
5: Můžu nalákat na obsazení, protože jednak bude tam hrát Petr Lněnička, ale doprovod na piano bude Petr Malásek. Takže to bude hudební zážitek pro nás, pro všechny. My se na to moc těšíme, protože divadelní představení spolku Kašpar patří vždycky k takovému kulturnímu vrcholu tady leto na hradě Kašperku.
1: Představení začínají vždy ve 21 hodin a hrají se za každého počasí. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dříve, než stihnou zaplatit nájem. Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce vstoupí do třetího kola šance ligy. Nováček soutěže z Moravy má zatím 4 body a tak by v případě výhry šel na první pozici neúplné tabulky. Silné stránky soupeře popisuje pro klubový web obránce Liberce Lukáš Hulka.
6: Zbrojovka hraje poměrně jako pragmatický pojetí fotbalu, jsou jako v bloku, ale aktivním a samozřejmě spolíhají na to, že mají rychlý hráče, jako by třeba Vachouška, který dokáže dát pak tu přihrávku do Dana Vašulina, který nějakým způsobem teď má určitě formu, dal 2 zápasy, 2 góly.
1: Zbrojovka přivítá Liberec dnes v 19 hodin. Počasí. Dnes bude převažovat skoro jasno až polojasno. Na Šumavě a v Pošumaví očekáváme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na Plzeňsku bude až 30 a na horách čekejte 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzni na Slovanech, v ulici Slovanská a také Nepomucká se opravuje povrch vozovky a počítejte tam s dopravním omezením. A na Tachovsku na trase Prostiboř Staré sedlo Darmišl se pracuje na silnici a platí tam uzavírky. I tam jděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
2: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajthamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu, jo. A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
2: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě podle neslyšela. Tvaru.
0: Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někde, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak. Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano, Barbru známe. Ano, takže orlí za mě. Jestřáb, nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos.
1: Aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: No.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobré.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Ptáček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy, v čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. Ne. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
3: Máte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo? No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pri tom nič?
2: Ale hovoril pri tom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
4: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to
2: hovorí? Neviem, čo to
4: hovorí. Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie, nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
3: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
3: Nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
3: Nostalgia. No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
3: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
3: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáč. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáč.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
3: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a jejich, vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností a ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou? A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeum nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy, se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě. s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
7: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Rád bych si koupil cukrovou.

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala, takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
2: já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka nebo nějaká kašel nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to objednání
1: do té doby.
2: Pak můžem zrušit, ale radši

0: nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long COVID.
1: A, to je co?
0: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
0: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamovou dnes na téma ztráta čichu.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: Jo, to tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možná je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
2: Tak, paní Svatavá nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano. Máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdanové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách veseleazdravie.cz?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená, kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
0: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
1: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
0: Ušní, nosní, krční?
1: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No. Samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyvíjí vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdemlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná hitparáda.
1: Patriku,
0: k čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit opravdu, tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Špatnou kvalitu kukuřice letos očekávají zemědělci na severním Plzeňsku. Rodinnou hru o ceny nabídne barokní den na zámku Manětín. Lidé si mohou koupit letošní první burčák. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Horké a suché počasí letos ovlivnilo výnosy obilovin v Plzeňském kraji. Například na severním Plzeňsku mají zemědělci letos horší sklizeň o 20 až 40% oproti minulému roku. Nejhůř dopadla řepka, která má i malou olejnatost. Naproti tomu pšenice je sice méně, ale má výbornou kvalitu. Jak dodává předseda Zemědělského družstva vlastníků Štichovice a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu České republiky pro Plzeň Sever a Rokycany Václav Bulín, ohrožená suchem je letos i kukuřice.
2: Problém může být se silážní kukuřicí. Po tom jarním zásevu se to nějak srovnalo. Teďka ty vysoké teploty, to sucho jí naprosto decimuje. To nevíme, jak dopadne. Pokud to bude pokračovat, tak v každém případě bude málo a nebude žádná kvalita, protože nenasadí palice nebo nedozrajou palice. Takže kukuřice na tom je špatně. V našem případě velmi špatně.
1: Barokní den připravují na zítřek na zámku v Manětíně na severním Plzeňsku. Program se bude odehrávat v zámku i v přilehlém parku. Součástí jsou taneční vystoupení s koňmi, sokolnické ukázky, divadlo pro děti a také rodinná hra, říká kastelán Karel Mašek.
3: Děti budou muset obejít 5 stanovišť, kde plní úkoly. Tematicky vycházíme z našeho služebnictva zámeckého. Tam máme třeba stanoviště posla, aby ty děcka si odzkoušely, jak ten posel doručoval zprávy. Pak tam máme zajímavý stanoviště klíčnici Elis. Máme i dětskou tombolu nachystanou, dostanou odměnu, takže děti mají na co se těšit.
1: Barokní den na zámku v Manětině bude zítra od 14 do 19 hodin. Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání případu upozornili také weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. Českému rozhlasu dnes Jiří Svoboda řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat. Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dříve, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
4: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam schladí třeba na 4-5 stupňů.
1: Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni od 80 do 100 korun. Sport. Čeští hokejisté do 18 let odehrají svůj poslední zápas na letošním poháru Hlinky a Greckého. O konečnou pátou příčku nastoupí proti Švýcarům. Utkání začne ve 3 hodiny ráno českého času.
0: Počasí.
1: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno na Šumavě a v Pošumaví zpočátku polojasno až oblačno. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích až 9. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě odpoledne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách 22 až 25. Povane slabý, severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 233 u Zvíkovce na Rokycansku nedaleko zámku bourala 2 osobní auta. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je pátek 7. srpna a konečně je chvíli takové letní počasí, na jaké jsme byli po léta zvyklí. Jasná obloha, slunce, ale hlavně teploty jen lehce se blížící třicítce. No tak si to užívejte, stejně jako další vysílání Českého rozhlasu Plzeň, takže po půl třetí v rámci turistického typu navštívíme plzeňské pivovarské sklepy. Na vaše inzeráty bude jako obvykle připraveno rozhlasové tržiště a už za pár minut další díl ze seriálu Co v učebnicích nebylo, kde se dozvíte, jak vznikaly skály na našem území. Tak hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou Pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adržpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Já vám můžu slíbit, že už za chvíli s turistickým tipem zamíříme do plzeňských pivovarských sklepů, ale nejdřív...
1: Tipy pro volný čas.
0: No a mám tu hned 7 nabídek. Na zahradě Muzea Josefa Václava Sládka ve Zběrohu se od 19 hodin uskuteční koncert skupiny středověké hudby Krleš. V rámci série projekcí plzeňských filmových večerů promítnou dnes ve 20.30 v restauraci Roští v Křimicích film Dovolená v českém ráji. Na hradu Kašperk zájemci uvidí od 21 hodin jednu z nejslavnějších her divadla Semafor Jonáš a Tingle Tangle v podání spolku Kašpar. V plzeňském muzeu Loutek si můžete prohlédnout unikátní diorama Svatba u broučků od Jiřího Trnky. Umělec ho vytvořil pro světovou výstavu v New Yorku v roce 1939. Startují také tachovské městské slavnosti. Mimo jiných na náměstí Republiky vystoupí od 19.20 Tomáš Klus a ve 23.30 to bude skupina Ketchup. Potrvají až do neděle. Na hradě Rabí od 8:30 začíná představení Lakomec podání teátru Horažďovice. No a konečně v letním kně v Domažlicích vystoupí od 8 hodin večer kapela Čechomor. Tolik naše páteční tipy. No a teď už bude zpívat Miroslav Žbirka. Název písničky si dovolím přeložit ze slovenštiny Zeď našich lásek.

0: 14 hodin 31 minut, posloucháte Český rozhlas Plzeň a je tady onen slibovaný turistický tip. Sibiř i Afriku najdete v pivovarských sklepích plzeňského pivovaru. Jsou to názvy jednotlivých sklepů, lidé jim je dali podle teploty v nich anebo vzdálenosti. Pivovarské sklepy byly raženy postupně po celá desetiletí, nacházejí se v hloubce až 21 metrů a jejich součástí je také 70 lednic. Ve sklepích bývaly tisíce tun ledu, těženého z boleveckých rybníků. Pivo bylo třeba chladit a nízká teplota ve sklepích na to sama o sobě nestačila. K vašemu ochlazení v horkém létě ale asi stačit bude.
1: Pozor, pod nohama už máme vlhko.
2: Takže to klouže.
1: Takže to klouže, přesně tak. Vítejte v pivovarském sklepě. Nacházíme se v hloubce zhruba 12 metrů pod zemí. Je tady poměrně chladno, je to zhruba 8 stupňů.
3: Do sklepu plzeňského pivovaru nás doprovodila vedoucí návštěvnických tras Pavla Mášková. Sklepy se začaly hloubit se vznikem pivovaru v roce 1839, hned po jeho založení. Jak jsou rozlehlé v současné době?
1: Délka sklepů je 9 kilometrů. A je to zhruba nějakých 32 tisíc metrů čtverečních.
3: Už se vám tady někdo ztratil?
1: Pokud se náhodou někdo v pivovarském sklepě ztratí, máme tady takovou zajímavou pomůcku a to je systém chladících kanálků. Je třeba vždycky jít po vodě, která vás dovede k východu. My tady teď stojíme před historickou mapou, která právě znázorňuje celé sklepy a kolem té mapy se nachází vyobrazení budov, které se nachází na povrchu.
3: Jakže velká plocha to je, jste říkala?
1: 32 tisíc metrů čtverečních.
3: A tady už to i voní.
1: Tady to už krásně voní. My se nacházíme na historické spilce a tady vedle nás čerstvě je zakvašené pivo mladé.
3: Kolik dřevěných sudů? Jsou to dřevěné sudy?
1: Já vás musím opravit. Tohle jsou dřevěné kádě. Kádě mají volnou horní část, aby se do nich nechalo mladé pivo přečerpat a mohl se pak sledovat průběh kvašení.
3: No nejsou to nijak malé kádě, takže my nahoru nevidíme.
1: Tady máme pro turisty speciální stupínky, aby mohli do těch kádí nahlédnout. Na nich můžeme vidět i, kdy sem pivo bylo přečerpáno, jakou mělo teplotu, jaký byl použit kmen kvasinek a pokolikáté.
3: Já jsem mezi tím kádě spočítala, je jich 13. To je z důvodu toho, že by se sem další nevešla, anebo máte tu 13 nějak oblíbenou?
1: Není to vůbec z důvodu toho čísla, je to prostě počet, který se sem vejde.
3: A objem těch kádí je jaký?
1: Objem kádě je zhruba 40 hektolitrů. Nacházíme se v ležáckém sklepě a tady návštěvníkům nabízíme ochutnávku nefiltrovaného, nepasterizovaného plzeňského ležáku. Kolem nás můžete vidět dubové sudy. Na každém sudu si můžete všimnout i roku výroby a zároveň jeho značky a označení tedy velikosti.
3: No a sudy, ty teď v rychlosti nespočítám. Kolik jich tady máte?
1: 46.
3: Ovšem bývaly časy, kdy se tady v pivovarských sklepích nacházely tisícovky sudů.
1: Už je to pro nás historie, dneska se pivo už vyrábí moderním způsobem, ale my tady stále zachováváme část výroby tradičním způsobem kvašení v dubových kádích a ležení v dubových sudech.
3: A ty vám vyrábějí vlastní bednáři.
1: Náš pivovar si do dnešních dnů uchoval vlastní partu bednářů. Máme 8 chlapů, kteří jsou schopni vyrábět stále nové dubové ležácké sudy a kádě.
3: A jak sem dolů ty sudy dostáváte?
1: 8 bednářů je právě kvůli tomu, aby mohli zmanipulovat jeden takovýhle ležácký sud, který má zhruba 950 kilo a kolem 40 hektolitrů. Dojedou sem dolů výtahem, ale i v minulosti ve sklepích fungovaly výtahy poháněné párou.
3: Tak na zdraví.

0: Tomáš. Dej Bůh štěstí. Ale to je ohromná výška a velikost.
1: To je jedna z našich největších lednic. Nad námi můžete vidět otvor, který jsme sem vhazoval led a bylo třeba vždycky lednici naplnit až po okraj.
0: Do výšky?
1: Je to zhruba nějakých 8 metrů.
0: A jak to chlazení ledem potom fungovalo?
1: Celý systém sklepů byl protknutý kanálky odvodňovacími a z každé lednice rozváděna odtávající voda, která byla velmi studená, těmi jednotlivými sklepními odděleními a ty se tak postupně chladily.
0: Ve sklepích plzeňského pivovaru se potkává současnost s minulostí a pivovarští se tady rádi potkají i s vámi. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vinicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, je to tak, je nejvyšší čas zahájit naše dnešní obchodování tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Jako obvykle volejte inzeráty na číslo 221 554 222. Už je tam první účastník, tak dobrý den. Haló, haló.
4: Dobrý den. Michal Provod, můžu inzerovat?
3: Povídejte.
4: Rád bych prodal staré pracovní sešity angličtiny za odvoz a bude to na telefonním čísle 73 09 54 646.
3: Mm-hmm. Číslo tedy zní 730 954 646.
4: Ano, děkuji, zdravím kolegy.
3: Naschledanou. Tak a jdeme dál. Kdo je tam teď? Dobrý den. Haló.
5: Haló.
3: Posloucháme vás.
5: Slyšíme se?
3: Ano.
5: Haló.
3: My vás slyšíme, ale vy nás asi ne, jak to tak vypadá.
5: Jo, už vás slyším. Dobrý den. Já bych chtěla prodat pánské kolo Trino Dena. Má hrubší vzorek na pláštích, je vhodné do terénu i do města na takové malé pojíždění, třeba na nákupy. Cena dle domluvy. Telefon 728-281-315.
3: Tak, vy jste to na mě vychrlila, já to zkusím zopakovat. 728-281-315, ano?
5: Ano, ano.
3: Tak jo, nashledanou.
5: Nashledanou, děkuji.
3: Někdo další u telefonu, dobrý den.
6: Dobrý den, já si vypnu rádio. Pane redaktore, prodali bychom rádi celou sbírku známek poštovních Rakousko, první republika, Československo a je toho asi 2 nebo 3 tisíce známek, ale pouze sběrateli, ne překupníkovi. Dále bychom prodali, jestli by někdo měl zájem, hrneček Franze Josefa, 6 hran, jsou asi 4 v republice a dále na sametkách Madonky starý stolet. Na telefonním čísle 722 249 923. Děkuji za zprostředkování.
3: Není zač 722 249 ano. 923, ano?
6: Ano, ano, vše bude levně.
3: Dobrá, nashledanou.
6: A ty známky budou asi 10 korun kus, jo? I když mají cenu větší.
3: Dobrá. Nashledanou. No a teď vy povídejte, dobrý den.
7: Dobrý den, já bych prodala pánské horské kolo černé barvy, původní cena 16 tisíc, nyní 4 tisíce, můžu i dopravu zajistit, byl to nevhodný dárek. A dále bych prodala auto přepravník na přepravu 2 osobních automobilů Maro a celou sbírku gramofonových 10. Vše je v Plzni na telefonním čísle 721-761-834. Znovu opakuji kontakt. 721-761-834. Děkuji za vaše služby, přeju hezký den i víkend. Naslyšenou.
3: Naslyšenou. A další účastník tržiště. Dobrý den.
8: Dobrý den. Já bych věnovala někomu za odvoz 2 válendy. Jsou v pěkném stavu s úložním prostorem a můžou volat, kdo bude mít zájem na telefon 602 37 98 71. Je to Plzeň sever. Kousek za Plzeň.
3: Ano, 602 379 871. Ano?
8: Ano, ano, děkuju moc. Naschledanou.
3: Naschledanou, nemáte zač. Poslední telefon jsme právě teď vyřídili v dnešním rozhlasovém tržišti. No a pokud chcete zase přes Český rozhlas Plzeň něco prodávat, kupovat nebo i vyměňovat, nebo i darovat, tak si počkejte na pondělní odpoledne, kdy rozhlasové tržiště opět budeme otevírat.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, republice ocel.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzeňském kraji se kvůli vysokým teplotám místy zhoršila kvalita vody. Komentované prohlídky zámeckého parku nabídne o víkendu hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku. Lidé se na státním pohřbu rozloučili s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Kvalita vody v Plzeňském kraji se kvůli vysokým teplotám v některých místech zhoršila. Podle hydrobiologů se to týká lokalit se stojatou vodou, jako je například nádrž České Údolí v Plzni. Horší kvalita je i v horní části nádrže Hracholusky, říká plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
2: Na Hracholuskách, zhruba ve třetině nádrže, se situace zhoršuje a píše na nádrži nelze koupání doporučit. U Hráze je velmi dobrá kvalita vody, sinice sice jsou přítomny, ale při průhlednosti 3,5 metru je to ke koupání pořád velmi dobré.
1: Velmi nízký výskyt sinic zaznamenali hydrobiologové v soustavě boleveckých rybníků. Hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku připravil na zítřek komentované prohlídky zámeckého parku. Budou vycházet v 10 hodin a v 14:30. Průvodcem bude zámecký zahradník Richard Kolek, který návštěvníky zavede do spodní části parku.
3: Kolem rybníku se projdeme, řekneme si něco o těch vodách, o živočiších, o nějakých rostlinách, co tu máme, pozorujeme nějaké zajímavosti, které tady jsou a vezmeme, co jsme opravili, jednu část zámeckého zahradnictví, kde byl bývalý zámecký malý skleník. Povykládám o historii zámeckého zahradnictví a máme pro děti nachystaný, že si můžou odnést nějakou rostlinku ze zámeckého zahradnictví.
1: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního reverství.
4: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
5: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
6: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
4: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý dým. Server Aktuality z SK cituje mluvčího společnosti Antona Molnára a píše, že popoledně došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a to způsobilo požár. Další místní média píší i o výbuchu. Na místě zasahují hasiči, obyvatelům ale nehrozí bezprostřední nebezpečí.
0: Sport.
1: Střelkyně Viktorie Schindlerová se ve Bratislavě stala mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka na premiérovém šampionátu této věkové kategorie byla nejlepší už kvalifikaci a potom suverénně ovládla i finále, ve kterém měla výprava dokonce trojnásobné zastoupení. Anna Miřejovská a Klára Ticháčková přispěly k týmovému triumfu, ale osmičku nejlepších nakonec uzavřeli.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno na Šumavě a v Pošumaví zpočátku polojasno až oblačno. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích až 9. Zítra bude jasno nebo skoro jasno na Šumavě, odpoledne přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách maximálně 25. Povane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 195 u Boru na Tachovsku pozor na nehodu, osobní auto havarovalo mimo komunikaci a na místo jeli složky IZS. A na silnici 20 u Chválenic na Plzeňsku pozor na nehodu nákladního auta. Nehoda se vyšetřuje, i tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jak jste mohli slyšet i ve zprávách, až o 40% nižší výnosy mají kvůli letošnímu suchému počasí někteří zemědělci na severním Plzeňsku. Nejhůř podle nich dopadla řepka. Uslyšíte o tom podrobněji v naší reportáži krátce po půl čtvrté. No a čeká na vás i další zastávka letošního zámeckého léta. To znamená, že zase navštívíme nějaké šlechtické sídlo v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku. Lamy, ovce, kozy, kachny, králíci, ale i jedlé keře, bylinky a odpočinek v přírodě kousek od řeky Otavy. To všechno nabízí Jedlý park Pastvina Zasušicí. Letos slaví 10 let od svého vzniku, no a my se tam už za chvilku vypravíme. Tak pojďte s námi. Hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň,

0: Pastvina u Sušice slaví 10 let. Z původně prázdné louky vznikl jedlý park s minizoo, bylinkovými záhony, ovocnými stromy a prostorem pro občerstvení i odpočinek. Za autorem vize a člověkem, který stojí za její realizací, se vydala redaktorka Jitka Doubravová.
1: Jsem se tak rozhlížela po mapě, kde co tady je v blízkosti, kde se dá dát nějaký malý občerstvení, zmrzka. A když jsem viděla teda, že i zvířátka, tak to mi přišlo skvělá kombinace.
2: Na prohlídku pastviny přišla i Lucie se svojí rodinou.
1: Je to tady perfektní, no, líbí se nám to moc.
3: První nápad přišel v roce 2014.
2: Popisuje majitel Pavel Šašek.
3: Tehdy mě napadlo, že by bylo fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou. To znamená prostor, kde by se mohli lidi vyloženě napást. Proto asi i název pastvina.
2: Já jsem si spojovala ten název pastvina se zvířaty.
3: Samozřejmě je to několika významový. Chceme, aby se tady pásli nejenom lidi, ale i volně žijící živočichové, hmyz, půdní organismy, aby tady každý živáček měl něco svého k jídlu.
2: Jak to všechno začalo?
3: Ty pozemky byly vždycky buď pastvinou, anebo zemědělsky využívané. A my jsme zkrátka začali postupně na té holé louce budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
2: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
3: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata. Spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
2: Tyhle jsou ovce.
3: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky. Máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
2: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
3: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit. Některá zvířátka jsou tady na volno, jako kachny, jiná jsou v ohradách.
2: Zvířata i rostliny jsou závislé na vodě. Jak se tady vyrovnáváte se suchem?
3: Samozřejmě se snažíme tomu přizpůsobovat, ať už zachytávat dešťovou vodu, nebo co je velmi důležité, zlepšovat půdu, protože lepší, kvalitnější půda zadrží vodu lépe a na díl. A teď se tady zrovna vymýšlí projekt nějaké tůně velké, takže plány, co se týče toho vodohospodářství, jsou. Sucho se nás dotýká, ale není to zatím nic dramatického.
2: Přejdeme k rostlinám a k bylinám. Tady je kruh s vyvýšeným valem a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
3: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
2: Procházíme kolem bylinkových políček. Vidím, že tady je velký záhon echinacei a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
3: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
2: Krásně to tady voní, jaké jsou vaše plány a sny?
3: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
2: Příští středu 12. srpna sem dorazí Vyřádiště, hravý projekt, který promění park v jedno velké dobrodružné hřiště. Z pastviny u Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Přes 50 zámků s námi můžete navštívit během letošního zámeckého léta. Každý prázdninový den vás zveme na jeden z nich. Kam to bude tentokrát, to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice? Můžeme. Tak. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů, Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thunheimstein, Colorado Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7 000. Jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
5: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den a byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily. A můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník, anebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvíci, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: proč pijí dospěláci tolik kávy?
1: Protože jim to chutné.
2: Protože je výborné. Pro chuť. Moje máma, ta se tím dodává energii.
3: Že je to výborný hodně.
4: Třeba, že nechtějí spát.
5: Že si máma a táta dávají do kafe logr.
6: Třeba pro radost.
7: Aby je to uklidnilo.
8: A

Tak do páté nám ještě něco času zbývá, máme 4:30 k tomu a vy jste na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. A tak se dozvíte, že slabší úrodu obilí než v loni sklízejí letos zemědělci na severu Plzeňska. No a důvodem je počasí. Například řepka kvůli suchému jarnímu počasí špatně odkvetla a má horší kvalitu. Naproti tomu pšenice je velmi dobrá. Třeba zemědělci ze Štichovic na severním Plzeňsku už mají téměř hotovo a sečou poslední pole.

0: pole s traktorem se právě chystá Pavel Šeloun.
1: No, musíme to namazat, stroj, prohlídnout si řetězy, jestli jsou napnutý a jestli nemáme popraskanou konstrukci toho vozu.
0: A teď ještě domýváte i okna skla.
1: No to musíme, protože jak to práší na tom pole, takže proti sluníčku nevidíte potom vůbec nic.
0: Jak se tráví den v kabině v těchto hincech?
1: No, jde to, máme klimatizaci, rádio, takže pohoda.
2: Na dvoře zemědělského družstva vlastníků Štichovice vůz, který má vepředu smeták místo radlice, mete obilí do podzemní jámy a předseda představenstva Václav Bulín vysvětluje proč.
3: Tady do příjmového koše uklízí pšenici, kterou tady čistí, zpracovává.
0: A odsud z toho koše jde kam ta pšenice?
3: Odsud z toho koše se vytáhne výtahem nahoru, padá to do čističky, a z čističky potom to jde po pásu do haly a tam se to skladuje.
0: Halu mi ukazuje vedoucí posklizňové linky Václav Koudele.
4: Tady vidíte příjem a naskladování pšenice o zimě. Je to velice kvalitní pšenice, co tady zrovna na té hromadě skladujeme.
0: A kolik tady stihnete přečistit za den?
4: To je různé, ale když vemu globálu všechny ty příjmy, co tady máme, tak třeba 1000 tun různých komodit za ten den jsme určitě schopni přijmout a přečistit.
3: Žně v současné době jsou před dokončením v naší oblasti. Poslední zbytky se dodělávají a na konci tohoto týdne bude požních.
2: Doplňuje znovu předseda Štichovického družstva a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu pro Plzeň, Sever a Rokycany Václav Bulín.
3: To letošní počasí mělo vliv na výnosy. Ty jsou podle oblasti o 20 až 40% nižší, než to bylo v minulém roce. Nejhůře dopadla řepka, která má výnos oproti loňskému roku o 20% snížen. Co se týká kvality, která samozřejmě tímto suchým počasím je poznamenána, zaznamenáváme v podstatě nižší olejnatost, maximálně průměrnou.
2: Zemědělci navíc v těchto dnech mají sít řepku na další rok, ale brání jim v tom počasí.
3: Tam je potom problém se scházením a pokud dlouho nezaprší, anebo zaprší jenom málo, tak to semínko vyklíčí a pak zaschne a je to špatné. Rozhodně řepka nejde sít v září.
2: Už na letošní rok zemědělci oseli řepkou menší plochy než v minulosti a v redukci budou podle Václava Bulína dál pokračovat.
3: Důvody jsou v podstatě dva. Jednak, že nevychází pěstování řepky ekonomicky a jednak, že nejsou kvalitní účinné chemické přípravky na likvidaci škůdců a podobně. Ty náklady rostou a plocha pěstování řepky 100% půjde dolů.
2: Ze Štichovic na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: čeká na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávej mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: No a teď budeme na malou chvíli zase vařit. Stálí a pravidelní posluchači Českého rozhlasu Plzeň asi vědí, že letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech těch dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. No a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli tedy bude připravovat taštičky z tvarohového těsta, plněné masem a klobásou od Rudolfa Cibulky z Šašůvky, nejlepší recept roku 2023, šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal navštívil Romana doma a těšil se na další vaření.
2: Překvapivě.
3: Většinou se ty taštičky dělají z bramborového těsta, ale tady je navíc tvaroh. To je ta změna, kvůli které recept asi taky vyhrál.
2: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to.
3: Změny Roman Paulus udělal i u obyčejného špenátu. Přidal tam kromě jiného i jeden velký stroužek česneku. Opravdu jeden velký.
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
4: To je nějaký geneticky upravený.
2: To je druhá, ano. To neznáš, Patriku.
3: No a pak samozřejmě hodně, ale hodně smetany.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost.
3: Taky už se těšíte, jak to uděláte a až to ochutnáte.
2: Jo, ty jdeš do té největší, jo? Jako.
4: Druhou stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
3: Nezapomeňte, v neděli se to všichni hezky naučíme a kuchařem a vedoucím kurzu bude Roman Paulus.
2: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
1: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte tedy v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept michelinského šéfkuchaře Romana Pauluse najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní tvarohové taštičky s mletým masem od Rudolfa Cibulky z Šašůvky v Moravském Krasu budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: No a teď už se dívám na hodiny a vidím, že za chvíli, za 9 minut přesně, bude hodina 16. a přijdou na řadu další aktuální zprávy rádia vašeho kraje se Štěpánkou Zíkovou. No a pak Humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu novinářka, publicistka a spisovatelka, prostě Marie Formáčková. Společně s Pavlem Kučerou vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného, tak si užívejte Humoriádu. Teď ještě chvíli bude zpívat Josef Laufer. No a Roman Stupka vám přeje i nadále příjemný poslech.

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Věděli jste, že v Běle nad Radbuzou na Domažlicku mají barokní kamenný most postavený na začátku 18. století? Podle vzoru pražského Karlova mostu ho nechala vybudovat kněžna Metternichová. Je dlouhý 45 metrů, má 8 oblouků a nachází se na něm 6 barokních soch. Za druhé světové války dost utrpěl, a to když přes něj navzdory malé šířce přejížděla těžká vojenská vozidla. V současné době je most v dobrém udržovaném stavu.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňská záchranná stanice živočichů varuje před netopíry. Kvůli suchu v Klatovech vypnuli fontánu na rybníku v Merkandinových sadech. V Česku ve druhém čtvrtletí stouply tržby ve službách. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Záchranná stanice živočichů Plzeň varuje před nečekanými návštěvami netopírů, a to hlavně přímo v Plzni. Netopíři loví hmyz v městské zeleni a někdy se zatoulají i do bytů nebo domů. Podle záchranářů by měli lidé chránit svůj majetek ochrannými sítěmi v oknech nebo by neměli nechávat otevřená okna bez dozoru. Netopíry totiž není jednoduché z místnosti vyhnat, říká Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
3: Ideálně se nám osvědčila bariéra třeba v prostěradle nebo pomocí ručníku otevřít okno do kořán a vytlačit ho ven, prostě udělat mu takovou stěnu, kterou tlačíte k tomu oknu. V případě, že už máte pověšení na záclonách, za obrazama a podobně, vždycky s rukavicema třeba minimálně na úklid se snažit ty zvířata dostat ven, ale důležitá stále je ta prevence, tak aby k tomuhle případu vůbec nedošlo.
2: Fontána na rybníku v Merkandinových sadech v Klatovech je dočasně mimo provoz. Kvůli suchu a výraznému poklesu hladiny je technické služby musely vypnout. Podrobnosti dodává ředitel služeb Libor Hošek.
4: Sací koš, který jde do hloubky zhruba 90 cm pod hladinu vody, už se opírá o dno a nasává bahno. A tím bychom celou fontánu zničili, proto jsme přistoupili teda k tomu, že ji vypneme. Pokud se hladina zvedne, fontánu opět zapneme a budeme se snažit ji udržet v provozu do zazimování.
2: Podle Libora Hoška byla na začátku července hladina zhruba 45 cm pod normálem, teď už je to 70 cm. Této sezóně kvůli tomu na rybník zatím nevyjeli ani loďky a šlapadla. Tržby ve službách v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 3,1%, informuje o tom Český statistický úřad. Nejvíce k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Pozitivní vliv měla také doprava a skladování. Sport. Kapitán fotbalistů Sparty Lukáš Haraslín může přestoupit do Saúdské Arábie, píše o tom server Infotbal.cz. Zájem o slovenského reprezentanta má tým Al-Fateh, který prý Spartě nabízí 3,5 milionu eur, tedy v přepočtu 85 milionů korun.
1: Počasí.
2: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno na Šumavě a v Pošumaví zpočátku polojasno až oblačno. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů a na horách bude 22 až 25 stupňů. Povane slabý severovýchodní až východní vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici u Služetína na severním Plzeňsku bouralo osobní auto s traktorem. Na silnici na trase Pláně Mladotice na severním Plzeňsku se srazila dvě osobní auta. Další dvě auta bourala na kruhovém objezdu na silnici 21 u Nové hospody na Tachovsku. Osobní auto havarovalo mimo komunikaci na silnici 195 u Boru na Tachovsku a na silnici 20 u Želčan na Plzeňsku havarovala dodávka. I tam se nehoda vyšetřuje, jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Krásné odpoledne všem.
6: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby, co mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem s ní musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování. To během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj vedle... se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tématické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak... Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak teď slávisti ohrnuli.
1: Já prostě, ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme?
1: To nesu strašně, já všechno. Nevím proč, ale jako Sparta to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím, do toho se člověk fakt asi narodí, do takový lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků a řetězů a cinkala?
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako,
0: před,
1: že je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment, naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: Lékárna je naproti.
3: Ale lékárna... Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já, když jsem spustil ten refrén, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes,
4: Já tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby
2: neexistoval. Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: no,
4: nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Helejte se, ale měli o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil
2: no.
4: A dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo.
4: No.
2: Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se, zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No, dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíbluci je bílá. Můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šíp, ale prostě Helena byla Helena.
0: Mm-hmm.
1: S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, mm-hmm. neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta.
0: Mm-hmm.
1: Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobrý odpoledne. Standa Zeníková zdraví paní Formáčkou. A já bych si dala asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji. Ahoj.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloslav Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem, zdravím vás a paní
4: Marušku.
9: Marušku,
4: ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste slávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
6: Nashledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně vyzvaná. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo slziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
6: Brno taky debata. Dobrý, taky dobrý.
4: Jo? Tak jo, Vlastíku, jste tak, vtipen, jo. Jak
10: mějte
4: se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Taky jednak
4: no,
6: mám.
4: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie teď bude ukazovat.
6: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
4: růžový,
6: webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější.
4: Má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem mi říkal.
6: Ale já dobře. Si vždycky dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek, ano, ventilátorek. A vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylovím, protože tam
4: máme pořádek. Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A máme skvělý
4: inspirace motry. Proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý
6: Růžičková.
4: Den. Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
11: Dobrý den. Pavle, tady Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
11: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
3: No, Pavlíčku, dobrý den.
4: Dobrý
3: tady
4: den.
3: Tady Milan, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkou, Marušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sackou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak a pro koho hlasujeme?
3: A hlasujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
3: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
4: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Pepík Růžička.
4: Ale...
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Vás, Pavle, i paní Formáčkovou.
4: Děkujeme krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl, tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně tak. To ladí všechno a my můžeme pokračovat. Teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší. Tak nejechtej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem. Ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečný, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvá mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takový Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černý, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na její 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
4: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
14: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě, z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte na Pletisově.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně, že je to nesmysl. Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo, hezký den.
1: Mějte se. A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu? Já
4: tam jsem pod svým jménem. Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte
1: zadejte
4: tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji.
1: Marie Formáčková,
4: tak se těším,
1: těším se. Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio. Dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je mi
6: to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A tím jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo si mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: No, na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy a budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme takový

0: taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme ano. se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
1: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
2: Já.
1: No, teď no. oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
3: Dovolíte, paní Burdová, no, prosím vás.
2: No, řekni toho boušku.
3: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
4: No, to jsme. No.
3: Ano. A máte dva pokoje.
4: No.
3: A jste jedna rodina.
2: No ano.
3: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
3: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No, no
0: dvě cizí ještě taky,
5: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
1: No víte, paní, no, to je rozhodně. My jsme mysleli, že byste to nějak...
4: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
2: rodina. No, no,
5: byste nechtěli, my jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás to stálo peněz.
2: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra.
1: Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastních
2: jsme to taky platili.
1: No počkejte, paní Lovo, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
5: Jo, to nejsou vaše děti?
1: Ale co, to jsou naše děti.
5: No tak to.
2: No my právě máme taky takový děti, nechom jsme u babičky. No,
0: děle, prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
4: Jo, počkejte,
3: buďte uznalý.
5: Počkejte, počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
1: No,
5: odpověste mi.
1: Jo, ale tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
0: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
5: Obě jsou. Aha, děti, předešlí děti.
0: No a teď jsme na svatební cestě, no.
6: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už, víte. I teď tam já bych jel. Na jich.
3: No, tak co, přátelé, jak jste se dohodli?
0: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
6: No, já nemyslím, člověče, u moře, já myslím naše rybníky, tam je krásně.
5: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písku?
0: Ne, já ne.
5: Ježiš, to je škoda, to máte moc solisovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
3: Ježišmarja, pojďte takhle, mluvit k věci.
5: Takhle okolo rybníku, to je taková krása vám,
3: když se
5: udělí ten opar na tím ráno.
0: Opar,
5: Ježiš, to je krása, vy jste to znali. Teda.
6: Prosím tě, prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
5: Co ty si myslel?
6: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
3: Ale ještě tam je na prosím,
6: znáte Třeboňský rybník?
0: Ne, taky neznám, no, tam jezdíme.
6: To jste neviděl, no tam je přeci tak krásně.
2: No to, kde bezdrev, že?
6: No, bezdrev. No. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakoucení země. On každej myslí moře, moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. No,
1: víte.
6: No, vy jste taky jak jakoj trouba. Ale helejte. Víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
1: No jo, mě napravdu.
6: A vy si myslíte... No, hejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartíry, jo?
0: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
5: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
4: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o tři hodiny.
2: Jak to o čtyři? Tak co?
4: Ne, o tři.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o čtyři hodiny to bylo.
5: Nevím, děti teď už nevím, teda
4: já si to přece
2: ale mami, přece vím o kolik snad tyhle věci si
5: pamatuju. Ale to se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
5: No ale prosím vás, vysvětlete dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat tři nebo čtyři hodiny, no prostě.
2: Čtyři hodiny, já vím, že to
3: bylo. Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu tři hodiny, čtyři hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam
3: ale no slušené. Tak řeknu jasně, ale ne, nevykládejte mi nesmysly,
2: poraz.
7: Humoriáda.

0: Karlovarské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pojď, to je dobrý, pojď. Hej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý nínkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Hele, ženský mi vyprávě o pokroku je marný. Ženský, to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden výčepák, jo. Předtím mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Kamarád, stácku, umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumíš? To je výtvarná kompletně finančně odnucená. Člověk se s tím maluje. A přijde nějaký ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, počkej. Ale jsem, se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle známá filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků Humor mezera A nebo B SMS-kou na 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v sedmém štoku. A dole ježci měli sled. Jen mě viděli, vymokně hned. Jabka dolů, bodli dolů. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, jak když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct dveřma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec od samice. Od samocený státa člověče, tlamu, tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí árii, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeto! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já vám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Se mi vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
1: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňské bazény na Slovanech a na Lochotině spustí od září nový e-shop a zrychlí odbavení návštěvníků. Hradem Kašperk budou znít známé písně divadla Semafor. Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické se snaží uvařit zcela bezlepkové pivo. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plavecké areály v Plzni modernizují svůj odbavovací systém. Zároveň se připravuje propojení s plzeňskou kartou. Po instalaci nových turniketů a šatních zámků v bazénu na Slovanech teď technici pokračují s úpravami v areálu na Lochotině. Nové technologie vyjdou na přibližně 17 milionů korun. Pokračuje vedoucí plaveckého areálu na Slovanech Tomáš Kotora.
2: V současné době fungujeme ve zkušebním provozu. Ve spolupráci s plzeňskými městskými dopravními podniky připravujeme to, aby se návštěvníci u nás mohli kompletně odbavit přes plzeňskou kartu. Takže se také připravujeme na e-shop.
0: Platba mobilní aplikací a nový e-shop by měly v plzeňských městských bazénech začít fungovat od září letošního roku. Divadelní spolek Kašpar hraje ode dneška až do neděle na hradě Kašperk hru Jonáš a Tingle Tangle. Ikonická komedie se zpěvy autorů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra je na programu každý večer v 21 hodin a hraje se za každého počasí, říká kastelán Šumavského hradu Václav Kůz.
3: Můžu nalákat na obsazení, protože jednak bude tam hrát Petr Oněnička, ale doprovod na piano bude Petr Malásek. Takže to bude hudební zážitek pro nás, pro všechny. My se na to moc těšíme, protože divadelní představení spolku Kašpar patří vždycky k takovému kulturnímu vrcholu tady leto na hradě Kašperku.
0: Policie vyšetřuje násilný trestný čin, který se stal dnes odpoledne v Tanvaldu na Jablonecku. Zranění při něm utrpěli 3 lidé, 2 jsou v kritickém stavu. Útočníka policie bezprostředně po činu zadržela. Občanům už nehrozí žádné nebezpečí, uvedla na síti X. Je Mezinárodní den piva. Vědci stále hledají nové receptury na jeho vaření. Například experti na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vymýšlejí pivo z čistě bezlepkových surovin. Základem bude rýžový slad.
4: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen.
5: Z neloupané osivové rýže zkouší vědci udělat slad, základ k výrobě piva. Vybrali si ji, protože je zcela bezlepková, vysvětluje Alena Osvaldová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
4: Opravdu nehrozí, že by tam ten lepek byl.
5: Bezlepková piva na českém trhu existují, většina z nich je ale z ječného sladu a pivovary pak musí obsah lepku snížit pod zákonný limit. Tahle fáze by u rýžového piva nebyla potřeba. Chystaná jedenáctka ale bude mít podle vědců zřejmě méně výraznou chuť než běžné ležáky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté brněnské zbrojovky nastoupí v předehrávce třetího kola šance ligy proti Liberci. Utkání pátého se sedmým týmem tabulky nejvyšší soutěže začne v 19 hodin.
1: Počasí.
0: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno na Šumavě a v Pošumaví zpočátku polojasno až oblačno a nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě odpoledne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách maximálně 25. Povane slabý severovýchodní až východní vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 kilometr 71 na trase Rozvadov Praha u Plzně Letkova pozor na porouchané auto, překáží na vozovce. Na silnici u Služetína na severním Plzeňsku bouralo osobní auto s traktorem. Na silnici na trase Pláně Mladotice na severním Plzeňsku se srazila 2 osobní auta a osobní auto havarovalo mimo komunikaci na silnici 195 u Boru na Tachovsku, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Máme pátek 7. srpna. Jakým tématům a událostem se budeme dnes věnovat? Skvělý úspěch předvedli žáci plzeňské elektroprůmyslovky Daniel Jedlička a Michal Fischer, kteří vybojovali zlato na mezinárodním turnaji mladých fyziků v Curychu. Jak takové klání probíhá, dozvíte se. Výrazně horší zprávy ale přicházejí ze severu Plzeňska, kde zemědělci ve Štichovicích dočesávají poslední pole. Kvůli jarnímu suchu hlásí až o 40% nižší výnosy. I k této zprávě přineseme reportáž.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
6: Začínáme svěžným tempem s Michalem Davidem a hned po něm ve stručnosti shrneme dnešní hlavní dění v regionu. 5 minut po 17. vám dobrý den a příjemné odpoledne přeje Ondřej Kapic.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Plzeňský kraj od 24. srpna otevírá příjem žádostí do dotačního titulu revitalizace obecních nájemních bytů. O dotaci mohou žádat výhradně malé obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000. Obce mohou získat až 450 tisíc korun na jeden byt a v jedné žádosti uplatnit maximálně dva byty. Na co jsou dotační peníze určené, řekl Českému rozhlasu hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan z hnutí ANO.
3: Starostové obcí je budou moci použít na kompletní opravy obecních bytů, což znamená třeba na nové rozvody, topení nebo výměnu obkladů.
2: S podrobnostmi se přihlásí už za chvilku Jiří Trnka. Až o 40% horší výnosy obilovin oproti minulému roku mají letos zemědělci na severním Plzeňsku. Sklizenou by měli mít do konce týdne. Potvrzuje to předseda zemědělského družstva ve Štichovicích Václav Bulín.
4: Letošní počasí mělo vliv na výnosy. Ty jsou podle oblastí o 20 až 40% nižší, než to bylo v minulém roce.
2: Mluvit o tom budeme v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Kvalita vody v Plzeňském kraji se kvůli vysokým teplotám v některých místech zhoršila. Podle hydrobiologů se to týká lokalit se stojatou vodou, jako je například nádrž České údolí v Plzni. Horší kvalita je i v horní části nádrže Hracholusky. Velmi nízký výskyt synic zaznamenali pak hydrobiologové v Plzni v soustavě Boleveckých rybníků. V Plzni po třech měsících končí přestavba Americké ulice v centru města. Vyžádala si téměř 40 milionů korun. Doprava se tam vrátí 10. srpna. Město upravilo 440 metrů dlouhý úsek od okružní křižovatky u Prokopovy ulice ke Klatovské třídě. Cílem bylo vytvořit bezpečnější a hezčí prostor a lépe přístupné zastávky MHD. Ulici doplní 14 vzrostlých stromů, které navážou na současné aleje.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Dostupné bydlení v regionu je velkým tématem a to neplatí jen pro velká města, ale i pro ty nejmenší obce. Plzeňský kraj od 24. srpna otevírá příjem žádostí do dotačního titulu Revitalizace obecních nájemních bytů. Tuto informaci vám Český rozhlas Plzeň přináší jako první. Připraveno je celkem 22 milionů korun, které vzejdou z nevyčerpaných financí předchozí výzvy. Jak přesně tyto peníze pomohou a kdo o ně může žádat, nám teď řekne regionální stopař Jiří Trnka, kterému přeji pěkné páteční odpoledne. Ahoj Jiří.
2: Dobré odpoledne, ahoj Ondřej. O dotaci mohou žádat výhradně malé obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000. Kraj přesunul zbylé finance z předchozí výzvy právě na tento doplňkový titul. Pokračuje hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan z hnutí ANO.
3: Naší prioritou je hlavně vytvářet nové prostory k bydlení tam, kde je potřeba kapacitu zvyšovat. Zároveň ale chceme efektivně využít peníze, které z hlavního dotačního programu nebyly vyčerpány. A přesně proto otvíráme doplňkový dotační titul, kde tyto nespotřebované peníze využijeme. Starostové obcí je tak teď budou moci použít na kompletní opravy obecních bytů, což znamená třeba na nové rozvody, topení nebo výměnu obkladů.
1: Tak to nezní špatně, ale jaká je výše podpory?
2: Obce mohou získat až 450 tisíc korun na jeden byt a v jedné žádosti uplatnit maximálně dva byty. Kraj uhradí 50 až 75% nákladů podle velikosti obce. Podmínkou je byt po opravě nejpozději do poloviny roku 2028 pronajmout.
0: Regionální stopař.
1: Kde a dokdy mohou obce své žádosti podávat?
2: Žádosti se podávají elektronicky přes aplikaci e-dotace na portálu Plzeňského kraje od 24. srpna do 7. září 2026.
1: Trošku jsme to naznačili, že dotace na opravy obecních bytů už v minulosti kraj malým obcím nabízel. Je to tak?
2: Ano, dotační program fungoval loni a zájem byl opravdu veliký. Kraj rozděl téměř 9 milionů korun a podpořil opravení či vybudování 16 bytů například v Pňovanech, Bezdružicích, Reinštejně anebo v Kvíčovicích. Velký zájem starostů se proto očekává i tentokrát. Více informací najdou starostové na webu Českého rozhlasu Plzeň, tedy plzeň.rozhlas.cz, a to už za malou chvíli, Ondřeji.
1: Tak to byla jedna z těch nejaktuálnějších informací. Témata k novému dotačnímu programu Plzeňského kraje na opravu obecních bytů jsme probrali s Jiřím Trnkou. Jiří, děkuji. Říká ti něco jméno Paula Abdul?
2: Ano.
1: A něco
2: je to zpěvačka.
1: Je to zpěvačka, no. A já ti teď pustím, no, pro tebe, zpěvačka, za tvé děkuji. Aktuální informace. Tak hezký víkend a naslyšenou.
2: Krásný víkend, naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Turisté, pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

0: počasí.
1: 17 hodin 26 minut o víkendovém počasí si teď popovídám s meteorologem Josefem Cinkem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začneme počasím zítra. Co přinese?
2: Tak začal bych nocí, ta kupovitá oblačnost, která se během dne vytvořila, se v současnosti již rozpadá. V noci budeme mít tak většinou jasno nebo skoro jasno. No a nejnižší noční teploty, ty nám klesnou zítra v ranních hodinách na 14 až 11 stupňů. Nejchladnější budou údolí, kde teplota může dostat až k 9 stupňům. No a zítřek nám přinese slunečné počasí s letními teplotami. Po celý den budeme mít tedy slunečno, jasno nebo skoro jasno. No a teploty ty vystoupají v odpoledních hodinách na letních 27 až tropických 30 stupňů. V 1000 metrech na horách tam nás čekají celkem příjemné hodnoty kolem 22. No a vítr povane zítra opět pouze slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Bude se něčím lišit neděle?
2: Tak příliš ne, spíše teplotami. Od neděle se nám totiž začnou vracet opět tropické teploty, bude se nám oteplovat, slunečno nám zůstane i poslední víkendový den, bude skoro jasno až polojasno, na obloze se bude vyskytovat taková vysoká závojnatě průsvitná oblačnost, přes kterou sluníčko tady bude bez problémů svítit. Ranní teploty v neděli 16 až 12, v údolích až 10, no a nejvyšší denní pak vystoupí na tropických 30 až 34. stupně. Na Plzeňsku tam bychom mohli atakovat o jediněle i 35 stupňovou hranici. No a vítr v neděli opět pouze slabý, proměnlivý s rychlostí pouze do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik o víkendu meteorolog Josef Cink. Děkuji a přeji pěkný víkend. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den. Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: páteční den v kraji pokračuje dál. Dva žáci vyšší odborné školy a střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni se podíleli na mimořádném úspěchu české reprezentace na mezinárodním finále turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu. Se svými týmy totiž vybojovali v konkurenci 34 zemí světa zlato. Daniel Jedlička a Michal Fischer byli dnes dopoledne hosty Českého rozhlasu a moderátorku Ivu Kokešovou kromě jiného zajímalo, jak takový turnaj mladých fyziků vlastně vypadá.
1: Určitě turnaj mladých fyziků, na rozdíl od mnoha jiných soutěží, není právě o tom počítání příkladů a hledání správných řešení, ale je to o tom, že my po celý rok tak děláme svůj vlastní, řekl bych, výzkum a zkoumáme nějaké jevy, je 17 globálně zadaných úloh. A po tom celém roce, kdy vlastně čteme vědeckou literaturu, dozděláváváme se nebo stavíme ty experimenty samotné. Ty experimenty samotné bývají často hodně komplikované a například s tím nám pomáhá moje učitelka fyziky, paní Kilbusová.
2: Zdravíme ji.
1: Zdravíme ji a děkujeme za podporu. No a poté, co postavíme ty experimenty, uděláme teoretické modely, tak vlastně vytvoříme prezentaci. A tu prezentaci, která obsahuje všechno, co jsme zjistili, všechny naše naměřená data a poznatky, tak tu potom prezentujeme v Curychu.
2: Takže 17 úkolů, 17 zadání a to měli všichni stejné.
3: Ano.
2: Dokážete teď nám, laikům, kteří jsme třeba ani fyziku příliš neměli rádi a nebyli jsme v ní dobří, nějaký z těch 17 úkolů popsat?
1: Jo, no tak jedna úloha, kterou jsem se zabýval já, tak jejím úkolem je v podstatě z bílého světla, které máme třeba tady ze žárovky, tak udělat barevné, a to s využitím cukru, který je rozpuštěn ve vodě, a polarizačních filtrů.
2: Ano, tak hezky je to popsáno. A ještě nějaký další úkol, který byste mohli jmenovat, mohl by nás zaujmout?
3: No tak třeba takový úkol, který se na první pohled nemusí zdát tak zajímavý, tak bylo jedna úloha, kterou jsem řešil já, a to bylo, jak se budou chovat kapaliny, když je budou zahřívat. Ono totiž takový jev, který můžeme pozorovat doma v kuchyni, když dáme olej na pánvičku, zahřejeme to, tak ten olej se může roztýct do stran. A právě mým úkolem bylo zkoumat, jak, proč se to děje, na čem to závisí, jakým způsobem třeba by se dalo to udělat tak, aby se mi tam neutvořila žádná suchá skvrna uprostřed, protože potom, kdybychom třeba něco chtěli smažit, tak se nám to uprostřed může připéct. Takže nějaká taková i relativně praktická z určitých ohledů úloha byla třeba ta moje tohle.
2: Vy jste těchto 17 úloh během roku připravovali a měli jste tedy nějakou prezentaci počítačovou?
3: Ano.
1: Ano.
2: A to jste předvedli před porotou?
3: Přesně tak. Vlastně funguje to tak, že v těch jednotlivých kolech toho turnaje mladých fyziků, tak my vždycky prezentujeme naši úlohu a nějaký tým z jiné země tak nás oponuje. Snaží se přijít na to, co jsme dělali, jestli tam nejsou náhodou nějaké chyby, jak bys to dalo vylepšit. A tohle všechno probíhá před odbornou porotou, která následně poté hodnotí výkony těch jednotlivých týmů, jak si vedli, jestli měli dobré poznatky, jestli dobře vypíchli to, co tam chybělo, popřípadě zda naše řešení bylo správné.
0: Den v kraji. Až o 40% nižší výnosy mají kvůli letošnímu suchému počasí někteří zemědělci na severním Plzeňsku. Nejhůř podle nich dopadla řepka. Podrobnosti rozebereme už za pár minut po písničce Petra Reska.

0: Český rozhlas Plzeň, 6:30, 8:30. Slabší úrodu obilí než v loni sklízejí letos zemědělci na severu Plzeňska. Důvodem je počasí. Například řepka kvůli suchému jarnímu počasí špatně odkvetla a má horší kvalitu. Naproti tomu pšenice je velmi dobrá. Třeba zemědělci ze Štichovic na severním Plzeňsku už mají téměř hotovo a sečou poslední pole.
1: Na pole s traktorem se právě chystá Pavel Šelou.
2: No, musíme to namazat, stroj, prohlídnout si řetězy, jestli jsou napnutý a jestli nemáme popraskanou konstrukci toho vozu.
1: A teď ještě domýváte i okna skla.
2: No to musíme, protože jak to práší na tom pole, takže proti sluníčku nevidíte potom vůbec nic.
1: Jak se tráví den v kabině v těchto hincech?
2: Jde to, máme klimatizaci, rádio, takže pohoda.
1: Na dvoře zemědělského družstva vlastníků Štichovice vůz, který má vepředu smeták místo radlice, mete obilí do podzemní jámy a předseda představenstva Václav Bulín vysvětluje proč.
3: Tady do příjmového koše uklízí pšenici, kterou tady čistí, zpracovává.
1: A odsud z toho koše jde kam ta pšenice?
3: Odsud z toho koše se vytáhne výtahem nahoru, padá to do čističky, a z čističky potom to jde po pásu do haly a tam se to skladuje.
1: Halu mi ukazuje vedoucí posklizňové linky Václav Koudele.
4: Tady vidíte příjem a naskladování pšenice o zimě. Je to velice kvalitní pšenice, co tady zrovna na té hromadě skladujeme.
1: A kolik tady stihnete přečistit za den?
4: To je různé. Ale když vemu globálu všechny ty příjmy, co tady máme, tak třeba 1000 tun různých komodit za ten den jsme určitě schopni přijmout a přečistit.
3: Žně v současné době jsou před dokončením v naší oblasti. Poslední zbytky se dodělávají a na konci tohoto týdne bude po žních.
1: Doplňuje znovu předseda Štichovického družstva a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu pro Plzeň, Sever a Rokycany Václav Bulín.
3: To letošní počasí mělo vliv na výnosy. Ty jsou podle oblasti o 20 až 40% nižší, než to bylo v minulém roce. Nejhůře dopadla řepka, která má výnos oproti loňskému roku o 20% snížen. Co se týká kvality, která samozřejmě tímto suchým počasím je poznamenána, zaznamenáváme v podstatě nižší olejnatost, maximálně průměrnou.
1: Zemědělci navíc v těchto dnech mají sít řepku na další rok, ale brání jim v tom počasí.
3: Tam je potom problém se scházením a pokud dlouho nezaprší, anebo zaprší jenom málo, tak to semínko vyklíčí a pak zaschne a je to špatné. Rozhodně řepka nejde sít v září.
1: Už na letošní rok zemědělci oseli řepkou menší plochy než v minulosti a v redukci budou podle Václava Bulína dál pokračovat.
3: Důvody jsou v podstatě dva. Jednak, že nevychází pěstování řepky ekonomicky a jednak, že nejsou kvalitní účinné chemické přípravky na likvidaci škůdců a podobně. Ty náklady rostou a plocha pěstování řepky 100% půjde dolů.
1: Ze Štichovic na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
2: A na závěr budeme mít pro vás jednu zajímavost. Za chvíli uslyšíte, no řekl bych téměř neuvěřitelný příběh o tom, jak staré hodiny z Černošína zmizely v Německu a po 80 letech se opět vrátily domů na Tachovsko.

0: Máme 6:45, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Černošínské muzeum včera navštívila 86-letá paní Elfriede Schmidt, rozená Koch. Ta žila do svých 6 let v Černošíně, ale poté byla odsunutá s dalšími rodinami z Čech. No a včera přivezla městu dárek. Staré hodiny, které si její rodina při odsunu mohla odvést. Hodiny do dnešní doby stále fungují, jen starý natahovací strojek se rozbil a tak je nahrazen moderním bateriovým. Paní Elfriede Schmidt si prošla muzeum a hlavního tlumočníka jí dělal osobně nezávislý starosta Vladimír Krejča. Na místě s nimi natáčela kolegyně Martina Sihelská.
1: Paní Kochová Schmidtová narodila se v Černošině, byla tady do 6 let, takže tady byla, nyní bydlí v Hesensku v Německu.
2: A jak se paní líbí po tolika letech zase v Černošíně?
1: Ano, je to pěkné malé městečko. Paní Kochová nám přinesla na památku staré hodiny po své babičce, která se jmenovala paní Kochová Marie.
2: Překládá starosta města Černošína Vladimír Krejča. S paní Koch Schmidtovou se při návštěvě muzea seznámila také černošinská Hana Bernardová. Vy jste to teď viděla, přinesly nádherné staré hodiny a vy tady máte teď slzičky v očích.
3: Je to nádhera, opravdu, úplně mě to dojalo, paní je strašně hodná, to už se dneska nevidí, aby někdo přines takovouhle vzácnost do muzea. A opravdu jsme na to pyšní a muzeum teď bude mít krásnou památku.
2: Já jenom dodám, že tyto krásné staré hodiny visely v jedné černošinské domácnosti až do roku 1946. Poté byli všichni Němci z města Černošína odsunuti. Tehdy jí bylo 6 let. Dnes ji tady vidíme a je to poměrně vitální žena.
3: Ano, paní vypadá na svůj věk velice dobře. Muzeum se jí strašně líbí. S panem starostou právě hovoří. Náš pan starosta umí dobře německy, takže je to nádhera, s paní si všechno řeknou a je to fajn, že takhle si rozumí.
2: Pozorovala předání věcného daru Hana Bernardová z Černošína. Z Černošína Martina Sihelská, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 17 hodin 53,5 minuty, jsme v cíli. Co zítřek? Házenkářky DHC Plzeň se chystají na nový interligový ročník, za sebou mají týmové soustředění. Druhá sezóna v dresu Záporočeského celku čeká spojku Viktorii Vrbkovou, která má za sebou také juniorské mistrovství světa v Číně. Rozhovor se 20-letou házenkářkou na vás čeká v zítřejším vysílání Rádia vašeho kraje. Víte, kde v Plzni najdete Škodův dům, svého času první soukromý objekt ve městě osvětlený elektřinou? Nynější adresa je Klatovská 10 a známe ho spíše jako dům u práce. V roce 1866 si ho nechala postavit zdejší bohatá měšťanská rodina Hánenkamových. Palác v novogotickém stylu měl prezentovat vysoké společenské postavení vdovy po majiteli povoznictví. Další zajímavosti se dozvíte ze z naší reportáže. V dalším díle našeho seriálu Můj kraj se tentokrát vypravíme do Kralovic na severním Plzeňsku, kde se narodila třetí dáma české meziválečné módy Arnoštka Roubíčková. V době mezi dvěma válkami vlastnila v Praze módní salon, který úspěšně soupeřil se zavedenými podniky Hany Podolské nebo Oldřicha Rosenbauma. Za druhé světové války ale pro svůj židovský původ skončila v koncentračním táboře. O její rodině jsme hovořili s historikem muzea severního Plzeňska v Mariánské Týnici Jiřím Křížem. Tak nejen o tom bude zítřejší vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Naslyšenou se těší Ondřej Kapic.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Plzeňský kraj povolil odebírat vodu z řeky Otavy pro město Sušice i při nižšímu průtoku. Rodinnou hru o ceny nabídne barokní den na zámku Manětín na severním Plzeňsku. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Plzeňský kraj povolil odebírat vodu z řeky Otavy pro Sušici i při nižšímu průtoku. Reaguje na nepříznivou hydrologickou situaci v řece. Vodohospodářská firma Čevak tak může pokračovat v odběru povrchové vody pro zásobování města pitnou vodou i v případě, že průtok v Otavě klesne pod dosud stanovený limit 2,23 metru krychlových za vteřinu. Po dnešním jednání krajské komise pro sucho to řekl hejtman Kamal Farhan z ANO. Řešila také nedostatek vody v sádkách ryb u Anína. Barokní den připravují na zítřek na zámku v Manětíně na severním Plzeňsku. Program se bude odehrávat v zámku i v přilehlém parku. Součástí jsou taneční vystoupení s koňmi, sokolnické ukázky, divadlo pro děti a také rodinná hra, říká kastelán Karel Mašek.
3: Děti budou muset obejít 5 stanovišť, kde plní úkoly. Tematicky vycházíme z našeho služebnictva zámeckého. Tam máme třeba stanoviště posla, aby ty děcka si odzkoušely, jak ten posel doručoval zprávy. Pak tam máme zajímavé stanoviště klíčnici Elis. Máme i dětskou tombolu nachystanou, dostanou odměnu, takže děti mají na co se těšit.
2: Barokní den na zámku v Manětíně bude zítra od 14 do 19 hodin. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic, informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
4: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas. Sport.
2: 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová se stala ve francouzském Epinalu juniorskou mistryní Evropy na kajaku. Lucie Vaculová byla těsně čtvrtá. Další čeští reprezentanti dnes na medaile v kajakářských kategoriích nedosáhli.
1: Počasí.
2: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno na Šumavě a v Pošumaví zpočátku polojasno až oblačno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě odpoledne přechodně polojasno a nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách maximálně 25. Povane slabý severovýchodní až východní vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni v Sadech 35. na křižovatce s ulicí Palackého bourala 2 osobní auta. Ve Stodě na jižním Plzeňsku v ulici Domažlická na křižovatce se Střelickou pozor na porouchané auto, očekávejte zdržení. Na silnici 196 na trase Poběžovice Metslov srazilo osobní auto Strnu a na silnici 20 u Plzně Losiné bouralo osobní auto s motorkou, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
5: Dobrý podvečer na vlnách Českého rozhlasu. V dnešním pořadu Muziky muziky již po šesté pokračujeme cyklem půlhodinovek lidových písniček z hudebního archivu Českého rozhlasu Plzeň, který jsme nazvali Šumavské noty. Hraje pošumavská dechová muzika Lesanka Václava Palečka a pošumavská dechovka Štěpánka se svými zpěváky. Příjemný poslech vám přeje Antonín Bulka.

Jednoho večera luna jasná byla, když Plzeňský rozhlas v roce 1966 poprvé odvysílal tuto lidovou písničku s pytláckou tematikou, okamžitě se stala hitem a nebylo taneční zábavy nebo hospody, kde by se nehrála či nespívala. My jsme si však poslechli nahrávku Lesanky z roku 1996. Pokračujeme lidickým valčíkem, na břehu ležela košilička bílá. Zpívají Gerta Ledinská a Jiří Lankmajer.

Jitka Koutecká, zpěvačka obdarovaná sametovým altem, zaspívá valčík Ten tichý potůček. Nahrávka je z roku 1979.

Když v roce 1988 klatovská dechovka Štěpánka poprvé natáčela v plzeňském rozhlase, natočila také lidovou polku Andulko, ty jsi má milá. Tehdy se Štěpánkou zpívali Hana Krauzová, Eva Soukupová a Jan Šťastný.

Tak to byla Štěpánka z roku 1988. Následující nahrávka Štěpánky je o 10 let mladší. Bude to písnička Náš pán nemůže. Zpívají Jana Krauzová a Jiří Pfeffer.

Lidový valčík Teče voda teče je známý také pod názvem Rajneráček. Myslím, že o tyto dva názvy se přetahují Západočeši z Jihočechy. Jedna lidová písnička může mít odměny nejen v melodii a v textu, ale také i v názvu. Prostě v každé vesnici ji můžou zpívat trochu jinak. Já jsem si vybral pro svoji úpravu název Teče voda teče.

Zákolníček, tak se jmenuje valčík, který zahraje opět pošumavská dechová muzika Lesenka Václava Palečka. Zpívají Jiří Dinebír a Karel Kučera.

Není náhoda, že mě přinesl v roce 1980 kapelník Lesanky Václav Paleček lidovou písničku Uzonka cestička jde lesem k vám k upravení. Písnička má svůj původ na Přešticku a on pocházel z Příchovic.

S dnešním pořadem Muziky muziky, ve kterém jsme již po šesté pokračovali v cyklu lidových písniček z hudebního archivu, který jsme nazvali Šumavské noty, se rozloučíme polkou Proč se ty hájové zelenají. Naslyšenou z pořadu Muziky muziky Českého rozhlasu se těší Antonín Bulka.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se rozeznívá lidová hudba. Před námi je půlhodinka vyměřená pro špalíček lidových písní. Brambory, erteple, zemáky v kuchyni našich předků mývaly vždy pevné místo. Jaké dobroty z nich naše prababičky dokázaly vykouzlit? A objevují se i v lidových písničkách. Odpověď přinesou následující minuty. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tedy na úvod se sluší říct, že brambory se do Evropy dostaly z Jižní Ameriky a v Čechách se objevily už počátkem 30. let 17. století. Nejprve ovšem jako vzácná okrasná rostlina v klášterních a panských zahradách. Hlízy brambor se zpočátku používaly jen ve šlechtických kruzích jako vybraná lahůdka a trvalo dost dlouho, než se pěstování brambor všeobecně rozšířilo a než se brambory staly potravinou širokých vrstev. Z dochovaných údajů z konce 18. století víme, že se tehdy jedly brambory samotné, pečené v ohni, v popelu nebo v peci, vařené a nebo smažené na slanině nebo na másle. Hojně se také přidávaly do chlebového těsta a dělaly se i bramborové kaše.

V dnešním špalíčku si povídáme o bramborách v lidové kuchyni našich předků a našla jsem také zajímavou poznámku o tom, že zpočátku lidé měli k bramborům nedůvěru, a to hlavně z neznalosti. Stávalo se totiž, že místo hlíz jedli zelené kuličky, semeníky, a nebo používali staré naklíčené brambory a následkem toho onemocněli. Postupem času se ale brambory už natrvalo usadily v lidové kuchyni a vznikala tak i nová jídla mnoha názvů, třeba kucmoch, pečenky, chlupačky, strouhanec, bác, škubánky, šulánky a řada dalších.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný bramborům v lidové kuchyni. Jejich využití bývalo široké, tak třeba brambory pečené na plátky byly pečenky nebo lípánky. Oloupané a nakrájené se přidávaly do polévek a když převládly, vznikla polévka bramboračka nebo také bramborka. Hustší než polévka byla bandorka nebo kucmoch. Ze strouhaných syrových brambor s přísadou mouky se lžící vykrajovaly a do vody pouštěly noky, halušky a samozřejmě také knedlíky.

Tak a ještě se zastavme u bramborových placek, které v lidové kuchyni našich předků mívaly také své pevné místo. Pekly se ve všech oblastech Čech, Moravy a Slezska, a to pod nejrůznějšími názvy. Cmundy, sejkory, jabkance, pokrouty nebo bramborák. Pokud se stejné těsto peklo na vymaštěném pekáči, někdy i s přísadou mléka nebo ovoce, vznikla bramborová nadívaná, strouhanec, mazanec, žit anebo bramborová bába. No a jaké je vaše oblíbené bramborové jídlo? Možná také opatrujete nějaký dobrý bramborový recept ještě po vaší babičce a třeba vás i dnešní folklorní půlhodinka inspirovala k tomu, co si zítra dáte k obědu nebo k večeři. Loučí se s vámi a hezký večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzeňském kraji se kvůli vysokým teplotám místy zhoršila kvalita vody. Letiště Líně u Plzně se stalo nepřetržitě střeženým areálem s kontrolovaným vstupem. Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Kvalita vody v Plzeňském kraji se kvůli vysokým teplotám v některých místech zhoršila. Podle hydrobiologů se to týká lokalit se stojatou vodou, jako je například nádrž České Údolí v Plzni. Horší kvalita je i v horní části nádrže Hracholusky, říká plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
2: Na Hracholuskách zhruba ve třetině nádrže se situace zhoršuje a píše na nádrži nelze koupání doporučit. U Hráze je velmi dobrá kvalita vody, sinice sice jsou přítomny, ale při průhlednosti 3,5 metru je to ke koupání pořád velmi dobré.
0: Velmi nízký výskyt sinic zaznamenali pak hydrobiologové v Plzni v soustavě Boleveckých rybníků. Státní podnik Vojenské lesy a statky převzal ostrahu strategického letiště v Líních u Plzně. Areál je teď nepřetržitě střežený s kontrolovaným vstupem osob i vozidel. Povolení ke vstupu vydává krajské vojenské velitelství, říká mluvčí Vojenských lesů a statků Petr Toman.
3: Během několika týdnů bylo nutné vybudovat potřebnou infrastrukturu a zajistit nové technologie. Vojenské lesy a statky postavili téměř 14 kilometrů dlouhé oplocení. Dále vytvořili široký kontrolní pás podél celého perimetru a zřídili dvě nová vstupní stanoviště. Přijali jsme také 10 nových zaměstnanců, kteří prošli odborným školením i kompletní přípravu pro výkon strážní služby.
0: Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Mluvčí resortu Filip Medelský ale řekl, že na konkrétní dopravní stavby z fondu kraje dostanou 4 miliardy 400 milionů korun. Půjde například o přivaděče k dálnicím nebo průmyslovým zónám. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravách silnic bude ještě jednat.
4: My jsme stále v kontaktu za Asociace krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám. Sport.
0: Lídr světového žebříčku moderních pěti bojařů Matěj Lukeš o medaili na mistrovství Evropy v Istanbulu usilovat nebude. Český reprezentant odstoupil ze semifinále po šermu, protože v náročných podmínkách nechtěl ohrozit přípravu a účast na blížícím se světovém šampionátu. Jan Toman se do finále o jedno místo neprobojoval. Počasí. V noci čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě odpoledne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách bude 22 až 25 stupňů. Povane slabý severovýchodní až východní vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 230 u Plané na Tachovsku bourala dvě osobní auta, nehoda se vyšetřuje a v Plzni na Slovanech ulici Slovanská Nepomucká se opravuje povrch vozovky a platí tam dopravní omezení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme nakousnuli téma střešky. Řekli jsme si, že většinou to slovo přejde časem od psaní zvlášť po psaní dohromady. Po desítky let se to vyvíjí. A pak, že je fáze, že se to může psát tak i tak. Třeba například, nebo například zvlášť nebo dohromady. Ale děláme chyby. Třeba od nepaměti a na rozdíl. Obě slova nejsou zatím kodifikována jako střešky. Ani nejsou samostatnými hesly v internetové jazykové příručce, takže co tam je pro nás tedy vhodné vodítko a jak je to správně?
2: Myslím si, že uživatelé češtiny, lidově řečeno my, kteří mluvíme česky, se často řídíme intuicí. A tam zkrátka si nemůžeme být jisti, zvlášť u těch spřežek. Takže já považuji za nejjednodušší, pokud má člověk přístup k internetu, používat právě tu internetovou jazykovou příručku, o kterou se starají kodifikátoři jazyka, takže tam je to závazné, co se tam píše. Na druhou stranu, pokud máme k ruce tištěná pravidla, tam ten proces nezachytíme, takže tam žádné slovo od nepaměti najít nemůžeme.
1: Takže píšeme zvlášť od nepaměti.
2: Píšeme zvlášť a mezi ty chyby, které se uvádějí, co se týče spřežek, patří zase podle jazykovědců z Ústavu pro jazyk český například psaní slov naschledanou, naviděnou, nauváženou a podobně dohromady. Stále ještě je máme psát zvlášť, což myslím, že například u výrazu naschledanou mnohé zarazí. Proto mluvím o tom, že je vhodné se dívat do těch příruček. Těžko najít jiné vodítko, protože je to ten proces.
1: Mění se to prostě a nedá se to často odhadnout, takže podívat se na internet nebo do pravidel českého pravopisu. No a jak to tak odhadujete? Myslíte, že to naschledanou za 10-15 let bude možné psát dohromady a zároveň tedy to psát správně, tak to, že to bude kodifikováno?
2: Tohle spojení odolává opravdu dlouho. Ale máme příklad z praxe jedinečný a to je výraz nebo spojení na rozdíl, které se neuvěřitelně často objevuje i například v tisku, v knihách a podobně psáno dohromady. A to je, myslím, jasný signál, jak se říká pro jazykovědce, že uživatelé to zkrátka jako spřežku chápou. A předpokládám, že tedy i za těch 10 let už by bylo možné to kodifikovat.
1: Na rozdíl i naschledanou. Tak naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adršpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Hodina.
3: Český rozhlas zprávy.
2: Kraje letos nezískají od státu na údržbu silnic druhých a třetích tříd žádné finance. Zemědělci na Svitavsku mají letos u obilovin nižší výnosy než loni. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
4: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
5: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
4: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medalský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
6: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
4: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zemědělci ze Svitavska nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než loni. Výjimkou je pouze řepka. Podepsalo se na tom hlavně suché letošní léto, říká ředitel společnosti Agro Kunčina Marek Šejnoha.
7: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
2: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků právě ode dneška až do konce září vystavuje Galerie města Přerov. Představuje tvorbu celkem 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Upřesní vedoucí galerie Lada Galová.
8: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cená díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále.
3: Sport.
2: Německý tenista Alexander Zverev je po Janiku Sinnerovi druhým jistým účastníkem prestižního turnaje mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů aktuální sezony se bude konat v listopadu v italském Turíně. Asociace ATP o tom informuje na svém webu.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. A zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 pozor za plzeňskou dálnicí. Na kilometru 21 se v levém pruhu srazila dvě osobní vozidla a je tam krátká kolona. A silnice 17 z Šáslavy do Chrudimi je za Vrdy stále neprůjezdná. Použijte objížďku, tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
9: Vesele a zdravě.
10: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajthamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. No. A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
10: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
9: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není to ten jestřábí, ten tam je taky, ale je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit. Jistě,
1: já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak, Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano,
0: víme,
1: Barbru známe, ano, takže orlí za mě, jestřáb nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos,
1: aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: Ano.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Žáček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný...
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy, v čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup.
4: Počúvať, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
5: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to mohlo?
2: Neviem, čo to
5: mohlo byť. Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie, nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, to, čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, množičiť. Pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sú. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
3: Uh-huh. No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
3: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
3: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
3: Nostalgia. No tak... Môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
3: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
3: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Aj prepáč. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáč.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
3: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
6: Vesele a zdravie. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a jejich, vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností a ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou. A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy, se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma? cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Rád bych si koupil cukrovou

0: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala. Takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
0: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
1: já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka, nebo nějaká kašel, nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to,
0: to
1: objednání
0: no, do té doby.
1: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
0: Další dotaz, který máte?
1: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
0: A to je co?
1: No to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
0: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
1: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
0: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: To tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselézdravě.cz.
2: Tak, paní Svatavá nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano. Máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té to známo, mají

0: uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdanové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách Vesele a zdravě.cz?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
0: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
1: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
0: Ušní, nosní, krční?
1: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No, samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyšší vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná paráda.
1: Patriku,
0: k čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Neziskové organizace v Česku varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví bytový dům celkem se 17 nájemními byty. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Některé neziskové organizace v České republice varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že je klienti utratí dříve, než stihnou zaplatit nájem.
2: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
3: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
3: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví nový bytový dům, vyroste vedle obchodní zóny v Budějovické ulici. Další dvě bytovky ve stejné lokalitě do několika let postaví soukromí investoři. Město aktuálně vlastní asi 350 nájemních bytů a fond rozšíří minimálně o 17 nových jednotek, pokračuje nezávislý starosta Vít Rada.
5: Byli jsme úspěšní v získání dotace na dostupné bydlení. V tuhle chvíli bychom měli zahájit někdy výběrové řízení na zhotovitele toho bytového domu. A řádově za 2-3 roky by mělo být vše postaveno a mělo by tady vzniknout minimálně teda 17 nových bytů.
0: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Praze Strašnicích dnes rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil jako symbol svobody a intelektuálního rebelství.
6: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
7: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
8: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
6: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech může být až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. Zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni, na severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 Praha Strakonice je kolona za Prahou u Jíloviště. Na 9. kilometru je omezení. Kolona má 4 km zdržení. Od sjezdu na Lipence je zhruba na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
9: Láska, o které vám budeme vyprávět, je posledním z letošních příběhů.
10: Zrodila se první den nového roku, v jedné chvíli, v jedné minutě a rozhodl jeden krátký pohled, kvůli kterému se 22-letému mladíkovi zastavil dech.
9: Jak řekl jeden holandský mistr, voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena ale vítězí jediným pohledem.
10: Mladík se zamiloval do 20-leté krásky. Vzdal se kvůli ní sportovní kariéry i maturity. Láska zmůže všechno.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Díky zlaté lásce poznáváme všechny formy milování. Inspirujeme se u těch, kteří v manželství prožili už více než 50 let.
1: Z mnoha zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který patří manželům Ursule a Jiřímu Dvořákovým. Svou zlatou svatbu oslavili už před rokem. Jemu je 75 let, ona letos oslavila 73. narozeniny.
0: V životě sází na souznění, toleranci, klid a něhu. Jejich manželství je jak román z Červené knihovny.
1: Přesvědčil se o tom i Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Lanškrouna, kde bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vítáme vás.
4: Dobrý den, vy budete Dvořákovi.
3: Ano, Ursula Dvořáková.
4: Já jsem Patrik Rozehnal, dobrý den. Tak i pejska. Ursula, to je pro vás, kytička.
3: Děkuji.
4: Vám to sluší? Krásně. Děkuji. Ladíte brioš, to je nádhera. Já ty vlasy všechno.
3: Já to mám ráda, tak.
4: To je dobře. A tohle bude váš manžel Jiří. Dobrý den. Tak,
5: dobrý den.
4: Dobrý
5: pojďte
4: den.
5: Dál, vítám
4: dobrý
5: vás.
4: Takže my si jdeme poslechnout ten váš příběh. Kolik let jste spolu?
5: 51.
4: A koho tady máte ještě jako člena rodiny?
5: To je Pejsek, Sisi, taková jako Španělka, už je 16,5 roku, ale pořád se drží, je dobrá, zdravá.
3: Pojďte dál.
5: Ještě dál.
4: Dobře, jdeme za vámi. Je to teplo od kamen, ne? Že jo? Je, no tak to je nádhera. Je. Tady už se slaví.
3: Kávu, čaj.
4: A chlebíčky.
3: Pivo, chlebíčky.
4: Kávu si dám rád. Štrůdl. Ne, vy to máte nádherný.
3: Nevěsta sama pekla.
4: Máte toto krásné. Takže to je, ale i starý dům, musíme říct. Vy jste ho v takovém... 1913. A v tom starém duchu jste ho asi opravili i dokonce sporáková kamna. Opravdu na nich i vaříte, nebo jenom se v nich topí?
3: Vaříme.
4: To je krása.
5: To je teďka nový představený, měli jsme tady starší sporák. No, ale to jsme představili nový kamna úplně komplet, jako jsme to zgenerálkovali, protože manželka se to vždycky líbilo, tenhle ten styl. No. Takže jsme dostali u kamen, klasicky.
4: To bychom si s manželkou rozuměli. Krásný teplo je to a opravdu vkusně hezky zařízený.
1: Ještě 31. prosince roku 1971 se Ursula s Jiřím neznali. Možná by to tak i zůstalo, kdyby se Jiří nevypravil se svými kamarády na silvestrovské oslavy.
0: Netušil, že odbije půlnoc, do sálu vstoupí překrásná dívka a jemu začne bít srdce rychleji.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: V tu ránu jsem měl pocit, že to je prostě ona, že to je to, co jsem chtěl. A dokonce v tom zaváněla taková nějaká reinkarnace, že jsem si myslel, měl jsem pocit, že jsme se viděli, že jsme něco spolu zažili, prostě bylo to něco úžasného. A ona se rozhlížela po sále a její oči spočinuly na našem stole a dokonce vyrazila k našemu stolu. Tak jsem z toho byl úplně vyděšený toto a ona se vlastně s našima kamarádkama, co tam u toho seděli, tak si popovídali, začala hrát hudba a nějaký z těch kamarádů šel pro ní tancovat. No já jsem tam chvilku seděl a přišla si pro mě jiná dívka na tanec a během tance mě sdělila, jestli bych ji chtěl mít rád jako. A já jsem říkal, no vás ne, ale tamhle ta se mě strašně líbí. A ona mě vzala za ruku, dotáhla mě k páru manželky, no a říkala, tomuhle se líbíš, tak si ho vem, já si vem u toho tvýho.
4: Jak Ursula vypadala, že vás zaujala? Popište to. Jak si ji pamatujete? Ten vstup do toho sálu, kdo se tam objevil?
5: No, byla hrozně hezká, štíhlá a mě se už tenkrát sobě něco vyzařovala. Bylo to úžasný. To byl nádherný pocit, že jsem viděl. Do dneška si na to prostě vzpomínám a bylo to úžasný.
3: Ten začátek roku, takhle jak to Jirka líčí, si moc nepamatuju. Ani jsem mu tak nějak moc nevnímala. Šla jsem za tou partou svých kamarádů a kamarádek, kde jsem s nimi chtěla strávit ten nový rok. Až potom, když jsme stáli před sebou, hudba přestala hrát. V životě jsem ho neviděla, jak když spadne z nebe, tak jsem mu řekla, asi si půjdeme sednout, hrát už nebudou.
4: Jak ten já nechci říct už večer, spíš jak to ráno vlastně končilo. Rozešli jste se s tím, že se ještě uvidíte, někdo někoho pozval, mrknul na něj, dal mu pusu. Co následovalo? Čím to skončilo, to první seznámení?
5: Vůbec to nekončilo ničím, normálně jsme se rozešli, já jsem ji prostě jenom měl v hlavě, ale protože jsem byl nesmělý kluk, tak jsem se nějak neodvážil, takže my jsme se rozešli a vůbec nic nebylo. Ale pořád jsem ji měl v hlavě a asi za měsíc a půl byla v Lančku nějaká taneční zábava, na kterou jsem já šel se svýma kamarádkama a ty vzali i Urzulu sebou. Jako. A teďka já jsem tam měl stolu 4 děvčata, já sám kluk a musel jsem je furt točit, jo, takže když jsme už se pak trošku do sebe zakoukali, tak jsem vždycky sehnal nějakého tanečníka, který mě zaskočil za tu, se kterou jsem mi tancovat, jako, a chodil jsem podat z toho svoji a o půlnoci jsme si dali pusu a domluvili jsme se, že teda jo, že by to mohlo být.
3: Tak to tam pak cinklo.
5: Já si myslím, že to právě bouchlo ten večer, toho 12. na 13. února v roce 72. A pak už se to rozvinulo do klasického stavu, že už druhý den jsme si domluvili rande a pak už to pokračovalo úplně normálně, jak to v těch vztazích chodí.
4: Kde bylo to rande?
3: Sešli jsme se na náměstí.
5: Já jsem přijel z Brna, z návštěvy, maminka byla nemocná v nemocnici a domluvili jsme si starost na autobusovém nádraží.
3: Ano, tak to bylo.
4: A kam jste šli?
5: To je tak, jsme se procházeli po městě, po večerním městě jako a povídali jsme si, seznamovali jsme se. Myslím, že na to neměli moc času ještě.
4: No a to mě zajímá, ten rozdíl oproti dnešku, jak tehdy to seznamování vypadalo, o čem si tak mladí povídali, jak to seznamování tehdy mezi mladými vypadalo, Ursula?
3: No dřív to nebylo tak rychlý, jako je to teď, já nevím, jak vám to mám říct. Chodili jsme za ruce, chodili jsme do kina, políbili jsme se tam, kde byla největší tma. Já nevím, jak mám to mám.
4: No takhle.
3: Takhle? No,
5: povídali jsme se o sobě, co kdo dělal a to, aby jsme se tak trošku seznámili.
4: Čím vám Jirka imponoval?
3: Jirka je zvláštní člověk. Vůbec nevím, jak bych to popsala, ale u něho mě zaujalo ten vnitřek, jeho cítění, pak ten sportovní duch, jaký ho má do dneška.
4: On vypadá, že je to takový kus chlapa, ale mám pocit z toho zatím krátkého setkání, že to bude takový jako uvnitř i něžný a romantický chlap.
3: Přesně tak, je velmi citlivý. Má rád všechny, celou svoji rodinu, svý přátelé. Je to skvělý chlap.
4: Líbil se vám i fyzicky?
3: Určitě. Byl sportovec, byl cyklista, štíhlej krásný kluk, modrookej.
4: Bral vás na kolo?
3: No, s tím kolem to je horší. Já spíš na ten tanec, než na to kolo. To moc ne.
4: Našli jste nějaké společné záliby tehdy? Něco, co vás třeba spojovalo a u čeho jste rádi trávili ten čas v dobách, kdy jste spolu chodili?
3: Tak my jsme to měli, každý byl orientovaný za tím svým sportem. Já jsem v mládí dělala gymnastiku, balet, lidový tance a Jirka dělal tu cyklistiku, takže my jsme měli ty sporty trošku každý jiný. Ale vždycky jsme se na sebe těšili a užívali jsme si to tak po svým.
4: Nenahrál vám tak nějak osud? Nepokládáte to za nějaké znamení?
5: Určitě jo, protože pak ten následný život celých 50 let to byla bomba, jako. Takže určitě tak bylo.
6: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdí sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Ursule a Jiřímu Dvořákovým z východních Čech.
2: Ursulina maminka se narodila v Čechách, ale protože byla Němka, odsunuli ji po válce do západního Německa. Tam se provdala a narodili se jí tři dcery, mezi nimi i Ursula.
1: Když bylo malé Ursule 5 let, vrátili se do Československa.
2: Bylo to těžké období, kdy jí děti nadávali, ale s maminkou a babičkou jí bylo dobře. Když potkala Jiřího, její život se rozzářil štěstím. Jak to prožívala?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak jak to prožívají všichni. Když se zamilujete, tak se těšíte na každý okamžik, kdy se spolu setkáte, a pak už je to na tom, jak si sednete a domluvíte se, kam půjdete, jestli půjdete do kina, jestli půjdete tančit, jestli půjdete na čaje, nebo jestli se pojede na kolo.
4: To byl tak mohutný vztah, jako já jsem se těšil snad vždycky od rána, až se zase spolu potkáme, a já jsem ještě v té době hodně trénoval na kole, takže mi to bralo trochu víc času. Takže záhy, co jsme se potom setkali, tak jsem to ještě vydržel asi nějaký 3-4 měsíce a pak už jsem to kolo odložil a už jenom, abych měl čas pro ní.
5: To je hezký.
4: A to kolo, to přitom to byla velká síla, protože v té době jsem už 12. rok závodil, takže veškerý volný čas jsem strávil na kole a se svými kamarády po závodech, jo. Užíval jsem si nádherný let a přesto, když přišel ten vztah, tak to všechno přehlušilo a jenom jsme si užívali.
5: Jako to málo kdo dokáže tohle udělat kvůli ženě.
4: No.
5: Kdy jste začali uvažovat tedy o svatbě?
4: Tak my jsme se rozhodli po zámostí po roce, jako že se odebereme ke svatbní obřadu. A vymysleli jsme si takovou jednoduchou svatbu, že se vezmeme jenom my dva, budeme mít u toho svědky.
5: Ale na základě čeho jste se rozhodli?
4: No tak asi to přišlo ode mě, protože říkám, hrozně se mi líbila, trávil jsem s ní veškerý volný čas, jako, takže jsme dospěli k tomu, že bychom se mohli vzít. A jak jsem říkal, svatba měla být jednoduchá, měli jsme být spolu na radnici se svědkama v Šumperku, pak že si zajedeme na oběd na Červenohorské sedlo, to byl takový plán, jenomže jsme přišli na úřad do Šumperka. Tam se psali se mnou žádost, pak si vzali manželku, místo narození, Wolmezheim, kde to je, v Německu, ve východním, ne, v západním. Paní vytrhla papír ze stroje, máte tohle, nemáme nic, tak říkáš, to budete mít, tak někdy příště nashledanou.
3: Já jsem měla občanství německý, že jo, tak oni k tomu potřebovali, já nevím.
4: Nějaký souhlas.
3: Vy jste
4: takové vysvědčení, že se může vdát v Česku, z Německa.
3: Tak.
4: Velvyslanectví v Německé spolkové republiky tehdy ještě nebylo, takže veškeré žádosti jsme museli nechat soudní tlumočníkem přetlumočit do němčiny a přes obchodní zastupitelství v Mnichově nebo přes vojenské ataše v Berlíně se ta žádost vyřizovala.
5: Jak se vám to tedy protáhlo? Svatební dění.
4: Bylo to přesně 3/4 roku, takže z původního termínu 12. února jsme měli termín 21. října.
5: A Šumperk to nebyl?
4: Byl to Lanškron, pokud jsme to trošku pozměnili, protože rodiče s náma tak nějak v tom souznění nebyli, takže jsme si udělali svatbu úplně tady doma, v tomhle tom domě. Měli jsme tady svoje babičky, měli jsme tady rodiče, sourozence se svými protějškama a svědky. To bylo všechno.
1: V té době za Jiřím přišli soudruzi z podniku, aby si svatbu s Ursulou raději rozmyslel a nekazil si celý život. Měl být kandidátem na vstup do strany.
2: Zároveň byl také vyloučen z večerního studia. Vedení školy vadilo, že udržuje vztah s občankou Spolkové republiky Německo.
4: No, bylo mi to úplně jedno, jestli půjdu do školy, nebo nepůjdu v tom moment. Bylo mi jedno, jestli budu kandidát nebo nekandidát. Já jsem byl strašně zamilovaný a prostě jsem měl hlavu a oči jenom pro ní a tyhle ty věci jsem vůbec neřešil. Prostě v tom chvíli mi to bylo úplně jedno, na rozdíl od těch soudruhů, kteří z toho byli vyděšený, že tak k tomu přistupuju.
5: Kdo nejvíc brečel na svatbě?
3: No, asi rodiče.
5: Doufám, že štěstím.
3: Doufám. Ne, my jsme měli úplně skvělý rodiče, jak z Jirkovy strany, tak z mojí strany. Jeho maminka byla úžasná, strašně hodná žena. Moje maminka byla zase energická, ale taky malý člověk s velkým srdcem, takže my opravdu ty rodiče ctíme a vážili jsme si jich, vždycky nám pomohli a snažili jsme se tak vychovávat potom i naše děti. No.
5: Teď dnes, vzpomenete si třeba na ty rodiče v souvislosti s tím, co by asi tomu řekli, když stáli u zrodu toho vašeho vztahu a té lásky a toho vstupu do manželství?
3: Já to mám každý den, když procházím tímhle domem, tak si říkám, kdyby tady byla ta babička Věra, to by koukala, jak jsem ti to tady všechno předělala, ale ona měla ráda moderní věci, strašně jsme si spolu rozuměli, tak si myslím, že by byla šťastná.
4: No, já jsem taky o tom přesvědčený, protože já jsem hrozně rád navštěvoval se maminku, manželky, byla to jako energická žena, ale s dobrým srdcem a ta byla žena, která se dokázala bavit s kdekým, jako kdyby se bavila s ministrem, tak se s ním pobaví, kdyby se bavila s někým nějaký nouzi, prostě byla to úžasná žena.
3: A víte, co bylo krásný, že nikdy Jirka neřekl moje tchyně, vždycky to byla babička a já jsem jeho mamince taky říkala babičko, nikdy to nebyly tchyně, byly to skvělý ženy obě dvě.
5: Máte v hlavě ten první polibek, ten svatební?
4: No určitě, ale to byl takový, už takový normální, takový jakoby pro formu. Ty polibky, ty úžasné polibky, ty byly mnohem dřív předtím fantastický, kdy jsem dokázal ženu líbat několik hodin, že nakonec skončila u kožního lékaře, protože jsem asi byl trošku špatně oholený a trošku jsem mi vylepšil bradičku. Takže tak to byly ty pěkné chvilky, no, ale přímo ten svatební polibek před těma svatýma hostama, to byla taková formalita.
3: Ten byl letmý.
5: My bychom vlastně měli prozradit, že byla i v docela netradičním čase denní doby. Kdy vy jste měli, v kolik hodin svatbu?
4: My jsme se vzali až večer o půl sedmi, jsme měli obřad, protože předtím jsme byli několika na rande na tom našem náměstí Alojza Jiráska před zámkem, kde se svatba měla odehrát. No a v té době tam instalovali nové osvětlení zámku venkovní a nám se líbila ta atmosféra toho zámku v těch večerních hodinách, tak nás napadlo, že by tam byla hezká svatba. Takže jsme se rozhodli pro ten čas na radnici nám šli vstříc, takže svatba proběhla až v pozdních večerních hodinách.
5: Neukrátili jste si trochu ten svatební den, pak když nastává ta hostina, vy jste tedy měli co, svatební večeři, nebo jak to bylo?
3: No, svatební večeři, tady jsme měli řízky, bramborový salát, tady jak sedíte, a svatba klasická,
4: jako, a veselá,
3: až do rána.
5: No a patří to k tomu, zeptám se, svatební noc byla?
3: Já nevím.
4: No, tak zase musí se říct, že z těch svatebních nocí bylo předtím několik, že jo, takže ta vlastně už byla zase taková normální, no.
5: Jaké to bylo probudit se, tedy jako paní Dvořáková?
3: Krásné. Když víte, co vedle sebe máte, co jste si vybral, s čím budete tím životem kráčet, tak pro mě to bylo krásné.
5: Změnil se Jirka jako manžel, byl jiný než ten hoch, jinoch, ten mladík, který si teprve plánuje, že si Ursulu veme?
3: Vůbec ne, ta jeho povaha zůstala stejná. Je to, jak jsem říkala, že ctí svoje rodiče, svoji rodinu, svoje děti, všecko tohle je na prvním místě, má rád ten svůj koníček, tu cyklistiku. Takže já si myslím, tak jak jsem si ho vysnila, takovej je.
4: Vždycky jsme se na sebe moc samotěšili, když jsme trávili den někde mimo sebe. No a vždycky to bylo jako jen to souznění, že fakt jsme si vyhovovali maximálně. A takže to naše setkání zpětný, já tomu fakt vždycky říkal, že jsem takový ten taky ten návratový typ, že se hrozně rád vítám, ale tak musí být loučení, no a tak to vítání potom vždycky bylo nádherný.
3: Přizpůsobíte se tomu druhému, protože ho máte rád, chcete s ním žít, tak je to taková vzájemná láska.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Recept na šťastné manželství dnes ve Zlaté lásce hledáme u Ursuly a Jiřího Dvořákových.
2: Kdo si hloubavý kdysi napsal, milovat a dát život dovedou jen dva. Dát lásku nejbližším dokáže jen rodina.
1: Ursula s Jiřím mají celkem tři děti, které milují.

0: sváteční cestě, jak jsme zastavili. No, oba jsme si pobrčeli u toho.
1: Bylo to nějaké vážné onemocnění, že jste měli takový strach?
2: To byl Radek, ten druhej, a on měl takovou snůžku nemocí. Začal chodit do jeslí a jak si ty nemoci a ty rýmy si předávají, tak nám jakoby kolabovala, tak jsme ho odvezli do nemocnice a bylo to takový, báli jsme se o něj strašně moc, ale všechno to dobře dopadlo.
1: Je dobré v tu chvíli mít vedle sebe toho partnera? Je to lehčí, snažší unést potom takovéhle věci?
2: Je to určitě strašně velká opora, nedovedu si představit, že bych měla vedle sebe někoho jiného, který by mi nebyl nakloněný a nepomáhal mi. Ve dvou se to vždycky líp táhne.
1: Měli vy jste někdy strach o toho druhého? Že šlo o něco vážného, ať už to bylo zdraví, nějaká událost, nebo třeba ohrožení vztahu, nevím, netuším, ptám se.
2: Tak o Jirku jsem měla strach, když byl před 2 rokama na operaci a bylo to v té době covidové, takže tam to bylo hrozně náročný a tam teprve jako zjistíte, co k tomu člověku cítíte a jak je to těžký, když vedle vás není.
1: Přemýšlí člověk, co by se mohlo stát, kdyby pak třeba nebyl právě?
2: No právě, že pak vám jdou hlavou i takové černé myšlenky a člověk to prostě musí ze sebe nějak vypudit a já jsem spíš taková optimistická, tak si vždycky říkám, že to musí dobře dopadnout. Ale je to velký strach.
1: A je to snaha i tomu druhému třeba nedat najevu, že ten strach máte, abyste mu sílu dodala, nebo naopak, aby věděl, že i ten strach o něj v té vaší hlavě je?
2: On to vycítil, že se bojím. To pozná. To za ty roky, co spolu jsme, tak vidíte, jak fungujete. Takže určitě to vycítil ze mě, že se bojím.
1: Vy sám jste měl strach?
0: No, tak to určitě, ale manželka prakticky je takový držák, takže nějaký velký problém neměla. Akorát v mladším věku musela taky na operaci. Ale já jsem to chápal, takže se nemůže nic stát, že to je mladá holka, která určitě to všechno dá. A takže jsem se věnoval dětem, který jsem měl v té době na starosti úplně, že jo. No a samozřejmě jsme byli neustále v kontaktu a měli jsme zprávy od lékařů, že všechno dobře dopadne. Takže jsem byl takový trošku klidnější jako pořád.
1: A když vy jste na tom se zdravím, tedy nebyl špatně v té době, jak říkala Ursula, covidové, a viděl jste, že žena u vás má strach. Co jste prožíval vy?
0: No tak pro mě vůbec to bylo v té době těžké, protože vypadl ledinový kámen do Mončových cest a v té nemocnici nedokázali ten kámen odstranit. Takže už jsem byl na morfiu a nakonec jsem měl štěstí, že přijel lékař z Hradce Králového, který přišel na službu mimořádně, našel mě tam v tom stavu a dá se říct, že mi doslova zachránil život. V té době v nemocnici umírali kamarádi na covid, takže jsem měl šanci, že skončím v tom pytli s nima. Jako.
1: I tohle běhá člověku hlavou?
0: No, to bylo hodně těžké. No. Já jsem mi tam doslova žádal, aby se mnou něco udělali, že jsem ještě pořád činný, že nejsem nějaký důchodce, tady 75 letý, jo, že ještě pořád mám firmu a že lidi prostě mě mají rádi, chodí za mnou a mám furt moc práce, takže ať něco udělají, aby prostě ty ruce a to srdce pro ty zákazníky ještě dál fungovaly. Až takhle, v takovém stavu jsme byli. Jako.
1: Já mám takový pocit, že v okamžiku, kdy přišla nějaká zlomová zpráva o tom, že vám bude dobře a že už se uzdravíte, tak to už se možná ptám i Ursuly. Mám pocit, že jsi řekl o to, kdy pojedeme na kolo, nebo přivez mi kolo do nemocnice, ne?
2: No, to je přesně ono. To je to, co jeho drží pořád při životě a pořád má v sobě toho kluka. Ale nedovedu si představit, že by to nedělal, protože toho naplňuje a všichni mu fandíme a prostě už jsme s tím tak souzněný, že naopak nás to těší a drží to jeho i nás. My jsme taková akční rodina.
1: A to je ale hezké a jenom důkaz podle mě té lásky mezi vámi dvěma, že tohle svému muži nevyčítáte, že jste to vzala, že to k němu patří a že ho v tom vlastně svým způsobem v některých okamžicích podporujete.
2: pořád mu pomáhám, co se začaly dělat cyklistické závody, tak my jsme měli štěstí na dobrou partu lidí, takže chlapi se starali o technické věci a my jsme se starali o tu kuchyň a tu společenskou

0: účast a bylo to takové souznění a do dneška se stýkáme na ukončení cyklistické sezóny a pořád to funguje.
1: Vy máte svého koníčka, velkého koně. Co vaše žena? Taky podporujete v něčem, co má ráda třeba jenom ona?
2: Manželka v této době, už již tak je, přes 70, jo, tak dvakrát týdně posilovná, pak nějaké ty tance, solo latinské tance, kdy chodí jako solo, protože já na to tancování jsem nikdy nebyl, tak prostě má taky svoje koníčky a jsem rád, že se tomu věnuje, že se pořád drží šlank, že je furt pěkná, čiperná ženská. No, ale na druhé straně, když pak jako odcházím od ní času z domu za těma svýma koníčkama a pak tak nějak zejtím, když ona si jde za svým, tak s tím je tady nějak smutno a těším se, až se brzo vrátí. Jo.
3: Je to tak.
1: To je ale hezké si i v tomhle věku udržet to láskyplné těšení se.
0: No určitě. To naplňuje život. Co tady jenom sedět a koukat do zdi? To by nebylo ono.
2: A já jsem taky romantik a citlivý, takže prostě nám to hrálo.
0: V něm je pořád ten kluk. Pořád má v sobě nějaký náboj a tím prostě ten vztah obohacujeme.
2: No, už od začátku říkám, že to byla vlastně bomba, že jsem takovou ženu potkal, protože ty roky s ním byly nádherné a jsou do dneška jako a opravdu každý den si užíváme v té lásce spolu a je nám v tom moc dobře.

0: O své lásce tak hezky vypráví a přitom se drží za ruce Ursula a Jiří Dvořákovi.
1: Je hezké slyšet, jak se dva mají rádi. Bylo to cítit už z jejich dopisu. A tak jsme jim za něj poslali po Patriku Rozehnalovi dárek.
0: Tajně, když to neviděli, jim doma zapojil nový automatický kávovar a přidal i kilogram pražené kávy. Teď je zve do jejich vlastní kuchyně.
2: Já jsem takový jako poslíček, řekněme, dobrých zpráv, možná skutků a dárků. Něco jsem pro vás nachystal.
3: Máte hezký povolání.
2: Já si nestěžuju. Tak jestli se můžeme přesunout, nachystal jsem to v kuchyni.
4: Ježišmarja. A ten se nám rozbil.
2: Takže máte nový.
4: To je nádhera. Moc děkujeme.
3: Tak to je úplně opravdu super, protože já jsem se natrápil s tím starým a opraváři už z toho byli nešťastný, tak nám doporučili, jestli pořídíme se novýho, takže tak to nemá chybu teda.
4: Nádhera, moc děkujeme.
2: Kávovár, můžeme hrovnou vyzkoušet, udělat si kávu, tu jsme přivezli samozřejmě taky, ať víme, jestli to funguje.
4: Je to na vás.
2: To je pravda, já jsem takový instruktor trošku, abych každého seznámil s tím, jak to funguje v případě, že tady předáváme tenhle kávovar.
3: To je takový pravidelný rituál, káva musí být.
2: A kdo jakou pije? Chcete vy, Carmen Petrovi, něco případně vzkázat, vyřídit? Máte tu možnost teď.
3: Tak my bychom chtěli poděkovat za to, že vůbec takový pěkný pořad dělají a že ty lidi vyzvednou, kterým se podařilo manželství. Moc děkujem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh plný lásky nám dnes vyprávějí Ursula a Jiří Dvořákovi, kteří jsou manželé už více než 51 let.
2: Jak se tolik let odrazí na jejich vnímání světa? Jak se znají a co si pamatují ze společně prožitých chvil? To zjišťoval Patrik Rozehnal.
1: Položil jim stejné otázky, každému samostatně, aby se neslyšeli.
2: Jak to dopadlo? Uslyšíme teď, když jejich odpovědi v manželském testu dáme za sebe.
3: Které rande bylo to nejhezčí?
4: To první.
3: Asi úplně to první, když jsem přijížděl autobusem z Brna večer a viděl jsem, jak utíká, jak spěchá na to autobusu nádraží, protože měl malinko zpoždění a viděl jsem, jak je taky šťastná, že se uvidíme, tak asi ten moment, když jsem viděl z toho autobusu, jak běží na to rande.
5: Kde jste spolu strávili první noc?
3: První noc bylo v jejím pokoji.
4: Asi u mě v podkroví.
3: No, bylo to hrozně příjemný, samozřejmě.
5: Kolik má náušnic?
3: Strašně moc, ježiši, to se vůbec nedá spočítat. To je prostě, každý příležitosti má něco jiného. A tak samozřejmě to jsou takové vděční dárky.
5: Kolik máte náušnic?
4: Ježíš Maria, desítky. Moc, já to nevím na číslo.
5: Kolik kery od muže?
4: Skoro všechny.
5: S čím pomáhá v domácnosti?
4: Když to je nějaká těžší práce, kterou nezvládnu, tak pomůže.
3: Tak spíš takovýma technickýma záležitostma. Jako, když jsem byl nemocný, tak jsem i vařil 3 neděle. Takže jsem se naučil něco uvařit.
5: Jak říkáte své ženě jinak než jménem?
3: Já ji pořád říkám Urzulko. A lásečko.
5: Jak vám říká váš muž jinak než křestním jménem?
4: Říká mě Urzulko. Když se stykám, tak Urzuli. Lásečko mi říká.
5: No vida.
4: Jsem si vzpomněla.
5: Kdo u vás opravuje kapající kohoutky?
3: Tak to je vyloženě na mě.
4: Manžel.
5: Jak často se holí? A kdy?
4: Jak ho to napadne. Když je nějaká událost, tak určitě. Moc často ne.
5: Jak často se holíte?
3: No, tak já musím tak nejpozději do 3 dnů, jako, a to už jsem sám se trošku nervózní, takže radši ty 2 dny. Samozřejmě vždycky večer.
5: Kolik vám dá žena na cestu do hospody?
3: Ne, tak to u nás nefunguje. Já mám svoje peníze, takže ne, to ne, tohleto.
4: Já mu nic nedávám, on má svý peníze.
5: Kdo doma luxuje?
4: Já.
3: Manželka. A jsi ještě trávu.
5: Fakt?
3: Mhm. Pořídil jsem jinou sekačku bateriovou, aby nemusela tahat kabel.
5: Koho byste vzal na cestu kolem světa?
3: No jedině jí, to s nikým jiným bych nejel.
5: Koho byste si vzala na cestu kolem světa?
4: Jiřího.
5: V jakém oblečení vypadá vaše žena pro vás sexy?
3: Sexy? No, tak právě když jdeme spát a veme si takový to sexy oblečení, o kterém mě dává najevo, že by něco mohlo být.
4: Určitě to musí být krásná noční košilka.
5: Jakým způsobem dával nebo dává pusu?
4: Klasicky, normálně.
3: Já myslím, že úplně klasicky, že to nemáme nějaký to prostě, je to hezký vždycky.
5: A teď co? Myslíte si, že váš muž je dolňák nebo horňák?
4: Já myslím, že obojí.
3: No, asi horňák. Já mám ten obchod na náměstí a mám velkou výlohu, takže mám přehled, co tam chodí kolem. A můžu říct, že čím je teplejc, tím ty holky jsou hezčí.
5: Jakým stylem objímáte svoji ženu?
3: No, já myslím, že asi klasicky, a když k tomu má dojít, tak vždycky to je jako vroucný a upřímný.
5: Jakým stylem vás objímá, když na to přijde, jak to udělá?
4: Určitě něžně.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zatímco Jiří stále ještě pracuje ve svém vlastním cyklistickém obchodě, pořádá závody na kolech a chodí v 75 na hokej, Ursula miluje tanec, pohyb a kulturu.
2: Zajímá nás, jak vypadají jejich obyčejné dny, čím si je zpříjemňují a v čem je podle nich ukryté tajemství lidské lásky.
3: Tak určitě to je v takovém tom souzení, že jsme se opravdu našli, že si maximálně vyhovujeme celý ten život. Samozřejmě o těch povahách to je, když pak taky o tom, když se trošku zazlobí, což tak často nebejvalo, takže že vám ten partner odpustí nějaké ty prohřešky, to je samozřejmě žádný vážný, ale prostě ten každodenní život, to, co děláte, jaký máte, i takový to postavení ve společnosti, že když někam přijdete, že vás ty lidi rádi vidějí jako pár náš, jako když jsme teda spolu, všechno tohle to do sebe zapadá. Jako.
5: Co myslíte vy, Ursulo? V čem je ukryté tajemství lásky?
4: Je to velká dávka tolerance k tomu druhému, jinak by to bez toho nešlo. Jsme prostě na stejné vlně. Jsme si souzený a přijali jsme ten život takový, jaký je. Jeden druhý mu dopřáváme ty svoje koníčky, třeba o kterých tady hovoříme. A v tom si myslím, že je to tajemství.
5: I v tomhle věku patří k tomu obětí, dát si pusu.
4: Samozřejmě, bez toho by to nešlo.
3: Když odcházím ráno, nebo takhle já chodím v práci už ráno 4 hodiny, protože na té práci máme hrozně moc, jako, a potom, když odevřeme obchod, tak prostě zákazníci chtějí se mnou konzultovat spoustu věcí, problémů s jejich kolem a podobně, takže já už pak neudělám vůbec nic, já to vždycky říkám, že mě nedají ani 2 minuty na šrubovák, ty zákazníci, takže když musím mít práci o toho, tak musím takhle brzo ráno, takže ráno brzo vypadnu ve 4 hodiny, pak o 9:30 přijdu na snídaní. Manželka má všechno připravený, půl hodinky si popovídáme, no v 9 hodin jdu na firmu a potom v poledne přijedu domů na oběd, no a zase spolu strávíme hodinku prostě po obědě, že si sedeme ven pod pergolou, když je počasí, nebo tak popovídáme si o tom dnešním, o tom dnu a tak, jako, a co máme v plánu na večer a podobně.
5: To je ale hezké. O čem si ještě takhle pár po těch víc jak 50 letech povídá? Jsou tam stále témata k řešení, k hovoru, nebo si tak jako probíráte vzpomínkami. Mně se to líbí, to, že si ti lidé takhle můžou ještě popovídat a mají tu chuť.
4: Je to spíš takové řešení i tím, že manžel ještě pracuje, tak je to hodně řešení takové pracovní. Potom máte děti, máte vnoučata, to, když se podíváte do kalendáře, tak tam půjdu, tam půjdu, tam půjdu, dneska mám cvičení, zítra hlídám Kristiána, potom mám tohle, takže se probírají už takovýhle rodinný jakoby věci.
5: Jak ten den končí, jak to vypadá v tomhle věku? Když jdou lidé spát, jdete spolu, chytnete se za ruce, řeknete si tak a jdeme spát, nebo každý do té postele zamíří sám.
3: Tak ta únava rozhoduje potom, kdo usne dřív u té televize, tak indy-vindy do té postele odejdeme, jako, no ale samozřejmě, když je nějaký takový to souznění v očích, tak tam jdeme společně.
5: Takže i ty romantické chvíle jsou, ano, v tomhle věku.
3: Ano, ano, samozřejmě ty romantické chvíle ještě nevyprchaly v žádný případě. Jako.
5: Máte ještě nějaké sny společné, co byste chtěli prožít? Nebo víte jeden o druhém, co by tak jako ještě chtěl, aby po boku toho druhého prožil, zažil?
4: Ježišmarja, to snad jenom, aby jsme byli zdraví, aby jsme mohli sportovat, aby celá rodina byla zdravá a aby jsme tady ten zbytek prožili ve zdraví, štěstí a lásce.
3: Určitě je o tom, protože léta běží a opravdu už jsme tak nějak na sklonku našeho života, nevím, kolik nám to vlastně zbývá, takže si užíváme každou chvilku spolu.
5: Jaká je ta láska teď, po těch letech? Srovnatelná s tou na začátku? Proměňuje se to? Je to jiné?
3: Já myslím, že ještě silnější, protože v té době, když jsme sami, když už děti jsou mimo domov a podobně, jo, tak jsme si byli jakoby sami dva a je to úžasné, jako normálně my jsme furt jak zamilovaný pár, jak když jsme se viděli poprvé, tak to je prostě každý den.
5: Je něco, za co byste svojí ženě za ten život poděkoval?
3: Tak já myslím, že poděkování doslova za každý den, který byl s ní nádherný. Neměli jsme vůbec žádný manželský krize, prostě ten vztah byl úplně úžasný a přesně tak, jak já jsem to viděl v ten moment, když jsem ji viděl poprvé, když jsem prostě viděl, že to je ona a už jsem si nechtěl připouštět vůbec nic jiného, tak prostě ten moment se projevoval, ten se promítal celý ten život a prostě byl to den jako den nádherný a takový souvněný.
5: Jaká je ta vaše láska?
4: Ta láska má tolik podnětů, tam je štěstí. V té lásce se objevuje spousta věcí a je na tom, jak se k tomu postavíme a jak to všechno překonáme. A já si myslím, že jsme to spolu souzněli a překonali to dobrý i to těžký. A proto se máme rádi. Já třeba, když jsme chystali těch 50 let spolu a seděla jsem v té obřadní síni a četli to jeho vyznání, tak jsem to pečlivě poslouchala a tam jsem si teprve uvědomila, v jakých očích on mě vidí a jak mě má pořád rád a za to mu strašně děkuju.
5: Milujete svoji ženu?
3: No, bezmezně. Mně to je to. To si vůbec nemůžu představit, jako, že by bylo něco jiného. Prostě to je láska každý den. A když si vzpomenu na ty soudruhy, co mě tenkrát jako zdrazovali a jak si zkazím život, tak to přijde úplně k smíchu. A kde jsou ty soudruzy a kde náš vztah, že jo?
5: Jste šťastný?
3: No, jsem moc a moc.
5: Milujete ho?
4: Ano. No.
5: Kdyby byla ta příležitost, osud to umožnil nebo svět, šla byste do toho znovu?
4: Určitě, nikoho jiného bych si vedle sebe nedovedla představit.

0: Ursula a Jiří Dvořákovi už vědí, že láska je jako lék na všechny bolesti. Je to štěstí, které si hýčkáte společně, ale také mír a klid schovaný ve vašem srdci.
1: Bruce Lee kdysi řekl, láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořícím a neuhasitelným.
0: Proto nedusme lásku v sobě, rozdmíchávejme ji. Bude se kolem nás šířit a zůstane tu, i když tu jednou nebudeme. V našich dětech a rodině.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hodina.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí ze Správy železnic. Je mezi nimi také bývalý ředitel Svoboda. Řidiči o víkendu neprojedou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů. Na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na Správě železnic. Dnes o tom informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými také bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky Správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Stavební firmy nesouhlasí s výpovědí smlouvy na výstavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Kontrakt za více než 3 miliardy korun zrušila letos v červenci Fakultní nemocnice Brno. A to kvůli chybám v projektu, podle kterého údajně nejde budova postavit. Stavební firmy namítají, že jim nikdo nedostatky nedokázal. Vedení nemocnice to odmítá.
4: Nám objednatel doposud neposkytl podrobné technické podklady, kterými své rozhodnutí zdůvodňuje.
5: Říká mluvčí stavební firmy Hochtief.cz Michal Talián. Společnost podle něj chystá další právní kroky proti postupu nemocnice. Její mluvčí Lucie Jungwirtová tvrzení firmy rozporuje.
6: U zakázky této hodnoty není překvapivé, že se zhotovitel bude snažit ukončení smlouvy zvrátit a hledat cesty, jak smlouvu udržet v platnosti. Charakter zjištěných vad nám ale jiný postup neumožňoval.
5: Nemocnice chyby v projektu řeší reklamací. Novou soutěž na stavitele porodnice chce vypsat příští rok. Firmy, které projekt připravovaly, se nám k vadám nevyjádřily. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Silničáři o tomto víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejšího poledne až do nedělní 12. hodiny. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dál po jižní spojce. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí.
0: Sport.
2: Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve třetím kole první ligy Severočeši vyhráli dnes večer na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. V neúplné tabulce jsou na čtvrté pozici.
0: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až 8, naopak na jihu Moravy až kolem 17. Zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Sadskou na kilometru 26 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má zhruba 1 km a zdržení je kolem 10 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich jsem mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, kloobrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmálou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka, byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti. Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili kloverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Kloobrc, já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Kloobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta, ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V
tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně vohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou ruši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl zrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ. Lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků.
pak se ujistili, že nestratili křídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsiku skřídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovenské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic, vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé "Do prdele, velraňáci!" A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáku naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho, jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka. Janku, pro boha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hale. Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil. Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít.
Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat. Oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale. Ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je souška? Neviděl někdo soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama. Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čiříkání, nad nímž zajásali radostí. To je souška! Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal. Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle. Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal. Zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velaraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košily. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a sprškou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hale okamžitě napodobil koroptví čeřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče,

Vyzerá, že to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerním soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v Lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla. Prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sněsi si polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své skázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo? Není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenské armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe otrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
6: Určitě vyvede Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
6: Pane učiteli, on s tím začal.
7: No jasně, Hale má pravdu.
6: Jo, já to taky viděl.
4: Jo, já taky.
7: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
7: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdybych ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
6: Ten se má, nemusí do školy.
7: Nech ho bejt, Cinkale.
6: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen ušklepoval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
7: Neviděl nás nikdo?
6: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
2: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísili úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
6: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
4: Někdo jim to musel říct?
7: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
2: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na Pajdu.
3: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
7: A co ve čtvrtek?
6: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
3: Ne, ne!
7: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
3: Ne, tak to nebylo, tak ne.
7: Tak jak to tedy bylo, mluv?
3: Ty darebáku.
7: Ten dostane, bude náhle.
6: Ten to schytá.
2: A potom Pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
7: Heleď, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
6: Jo, dobře si věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
4: Co se mnou uděláte?
7: Budeme tě soudit.
2: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
7: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
4: Vyrvat mu jazyk!
3: To je on!
4: Pověsit ho za nohy!
3: Jasně!
2: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
7: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
3: Jasně!
6: Uřežeme mu knoflíky!
3: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
6: Jen si klidně žaluj, kamarádičku!
7: A taky ho zbičujeme! Začněte!
2: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma doklopítal do vsi.
8: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
2: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
9: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
7: Jakoby to ani děti nebyly.
9: Však já mu to spočítám.
8: Toho našeho táta taky vyplatí.
10: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
2: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, Jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení?
5: Už jsou tady.
10: Koukej ma za domů.
5: Ty taky, Janku. A ty, hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
2: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vití prchajících psů. Zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
10: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
11: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
10: Však ty rozvážeš, počkej!
12: Jau, Weiss, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
10: Ty se do toho nepleť!
11: Jo, a jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
2: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
5: Cinkale!
6: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
5: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
6: Jo, ségra jim to vyřídí.
2: Odpoledne ani další dny se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
12: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
7: Fakt?
12: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že si máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
7: Tak budeme mít smůlu.
12: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
7: Cože?
12: No, přeber si to sám.
2: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
7: Vy jste jim?
5: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
7: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
5: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
7: To jste udělali skvěle, kluci.
2: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
5: A co vy? Dostali jste nářez?
7: Člověče, ti nám dali.
6: Hrůza. Radši ani nemluvit.
3: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
7: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
2: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
7: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná tak

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A když se to dá všechno dohromady, pak je z toho noční linka. Tentokrát z historické Karlínské budovy v Praze a ze studia zdraví osamocený Honza Macoun. A doufám, že tady nebudu nadlouho sám, protože se určitě někdo z vás bude chtít připojit, třeba si na to už brousí zuby, na naše dnešní noční povídání, dosti uvolněné oproti poslednímu tématu, které jsme probrali v rámci tohoto týdne naposled. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. Tak vítejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Když čáp přestane stačit. No řekněme si na rovinu, i takové písničky na tohle téma jsou.

0: Zatracenej čáp.
1: O ne.
0: Zatracenej čáp.
1: To bude chlap.
0: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Kdy vám došlo, odkud se berou děti, kdy přestal fungovat čáp? Co vám o početí dítěte řekli rodiče, nebo kdo vám řekl přibližnou a později i skutečnou pravdu o narození dítěti? Řekli vám to rodiče, řekl vám to sourozenec, řekli vám to spolužáci, vysvětlila vám to škola, došlo vám to z knížky? Dokážete se vůbec zavrtat do těch myšlenek, kdy to bylo a vůbec čemu jste věřili tenkrát, co bylo takovou normou? Čekali jste toho čápa, chodili jste se dívat, kdeže pak je a jak vypadá a jak se takové dítě třeba předává? Dneska se vás ptám na takovou menší dospěláckou lež. Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlili, když jste čekali do rodiny, přírůstek a vy už jste byli na pomezí chytrosti, puberty a bylo jasné, že to ještě není úplně tak možná na 100% v rámci toho, kdy rodiče asi usoudili, že to asi ještě nepochopí, tak čáp. No jo, ale s čápem se nevystačíte dlouho.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Jak se rodí děti podle vás, jestli jste dostávali nějaké odpovědi, které vás aspoň na čas uspokojily a zůstaly vám v paměti, budu moc rád, když vám tuhletu takovou rodičovskou milosrdnou lež nějak představíte do vysílání. Telefon znáte 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když ta pohádka na téma čáp přestane stačit, to musí být velký guláš v hlavě. Budu rád, když se zapojíte do dnešního vysílání.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, ta právě začíná, otevíráme ji. A kdo ji otevírá? Já už to vím, je to Jana z Frenštátu. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Když čáp přestane stačit, tak prozraďte, co pak vám říkali a vůbec, jestli vám někdo říkal, kdo tak jako do té rodiny přináší děti.
1: Ono to o těch čápech je, ale prostě my jsme byli 4 děti. A tak nějak, já nevím, no jsme byli u tetě na Vinkově a tam třeba teta mi řekla, já jsem byla malá, ale teta mi třeba řekla, no musíš tam, jim se hrála Fenka a ona říká, no musíš jí hlídat, protože tam byl jako taková uvolněná panika v plotě a tam ještě obcházel pes a ona nechtěla štěňata, ona říká, musíš jí hlídat, aby tam ten pes nešel a já jsem hlídala špatně a teď přijdu a pejsti, že?
0: Ano.
1: Jako to, tak já hned letěla za tou tetou, říkám, teto, pojď se podívat, co oni to dělají, podívej se, teta já, teta prijela, já, ježišmarja, teď vzala jakýsi smeták a teď tam psa rubala, jenom, že jak se oni spojí, tak to už nešlo, že pes chodil tam, se na tam, no, nakonec, tak jsem na to koukala tak divně, potom jako se rozešli, že, a za nějakou dobu byli štěňata. No, já chytrá holka, hned jsem věděla, proč to bylo. Hned jsem byla chytřejší. Říkám, jo, tak to je kvůli štěňatu. Potom zase krava měla mitele, tak já už vždycky hlídkovala, jak se to bude, co se bude dít, ne, vždycky v tom hlídě jsem to dělala. ale co vám byla za sranda, když jsem potom byla těhotná a už jsem, my jsme potom už měli 3 děti.
0: Ano.
1: A jednou takhle jsme bydleli na Sokolovně a teďka prostě najednou letí čáp, jo, on si to mířil přímo k nám a já říkám, Pepčo, letí čáp zrovna k nám, co budeme dělat? A já normálně mávám rukou, říkám, ty pitonče, leď pryč, my tě tady nechcem. Ne?
0: No jo.
1: To bavila tou rukou, tak to byste nevěřil, ten čáp se normálně otočil v tom vzduchu a odletěl.
0: Já by vás slyšel.
1: To jsme se museli tak smát. Já říkám, leď pryč, my tě nechcem, my máme dost dětí.
0: No.
1: A on se otočil a odletěl pryč.
0: No tak to teda,
1: ale to vám bylo fakt pěkný.
0: Takže vy to máte vlastně od malička spojené teda, že už jste teda jako tušila, věděla, to vám to seplo, že pejskem to začíná.
1: No, oni prostě ty děcka předtím na tom venkově, vidí jsem tam nějaký ty kohouty s těma slepicema, nějaký si, co si tam jakože tak je na té vesnici, tak si myslím, že tam ty děti nejsou až tak jako naivní, třeba jak můj vnuk, ten byl ještě donedávna, ale jak má internet, tak najednou na internet hledat se přijde s něčím. Já říkám, co, já koukala otevřenou pusu, říkám, no to není možné, kde jsi k tomu přišel. To bylo takové nevíňatko, najednou vám s něčím přijde, já koukám, říkám, to snad není pravda, kde jsi to pochytil zase.
0: No, kde se to naučil, je teda pravda, že čím víc sprostá slova, čím víc prosté příběhy, tak to se člověk naučil s příchodem prý v mateřské školce, do mateřské školky.
1: No, ano, z mateřské školky, to máme s tím zkušenosti, protože Matý se byl takový anděl, jak on se jenom vždycky usmíval, takové sluníčko, my jsme ho žádným sprostým slovům nevedli a najednou dítě přijde a něco vám řekne, tak to je prostě...
0: Jo.
1: Koukáte, jak lotová žena, co to je?
0: No to je fakt, a obzvláště já si pamatuju na situaci, když jsem se jednou jako velmi malý chlapec koupal v panelákovém bytě s takovým tím umakartovým jádrem a u nás doma jsme si nehráli na to, že bychom se styděli před sebou, takže všichni nazí a nepřišlo nám to jako vůbec divné samozřejmě. No a já byl ve vodě, ve vaně, tam jsem se cachtal, maminka byla vedle mě, dělala si něco, foukala vlasy nebo něco podobného a nahá byla. A pamatuju si do dneška, kdy jsem říkal, mami, můžu se tě na něco zeptat? A mi říkala, povídej. Já bych se chtěl zeptat, co je to ta p... A ona se otočila, přesně to, na co jsem se ptal, tak tím se na mě otočila a říká, no, to já ti ale úplně přesně nevím, ale můžeš se zeptat táty, ten by to mohl vědět poměrně přesně. A ta, ten byl v obýváku a do dneška si pamatuju, co se tý mámě muselo odehrávat v hlavě a jak se tomu musela jako smát, duševně smát. Jestli vyprskla potom, to nevím, netuším, ale to je můj záblesk z poznání těla jako takového a řeknu vám, že do dneška mě to přijde tak usměvné, že doufám, že v tom nejsem sám a že mi posluchači dneska taky sdělí, jestli tu dětskou hlavu měli zavařenou slovy ze školky, ze školy, anebo jestli si udělali vlastní úsudek jako vy.
1: No, na mě to přišlo tak jako úplně prostý, jo? Že vidím, jak prostě mě to hned bylo divný, proč to ty ta chtěla tu feňku hlídat, jako jo. Pes se má hlídat sám, je to pes. A ona říká, hlídej, já kdyby tu šel nějaký pes, hned mě to přijít říct. A já jsem mohla přijít hned, ale já jsem byla zvědavá, co bude.
0: Tak jo? Já si tady píšu, Jana Frenštát, první poznání, pejsek a pejsková. Já vám děkuju. Dobrou noc.
1: Teď jsem chtěla říct ano. Jednu věc, že to byl takový vtip. No, teď už to můžu říct. Že tetička ležela v posteli a rodila miminko. A přišel tam za ní ten Pepíček a říká, tetinko, jako tebe bolí něco? A ona říká, no, budu být miminko, hrozně mě to bolí. No a teď furt se držela za to břicho a on, potom, jak se to rodilo, tak on tam koukal a říká, teti, co se ti stalo? No víš, Pepičku, mě štipnul čáp. A on říká, no teti, to je divné, že ti to píchlo zrovna tam a řekl mi to slovo, no.
0: Ach, ovej, dobrou noc, děkuji, zdravím vás.
1: Dobrou noc, až vždycky se vyspíte.
0: A tomu všemu se taky přidávají manželé, tady jsou čápovi. Takhle to zní, když se smějí. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. A neb, podíváme se do mozkovny vás nebo vašich blízkých, jak se jim vysvětlovalo, že se děti dostanou do rodiny takhle, jaká je skutečnost, případně jestli ten čáp vydržel na věky, to se samozřejmě budu rád zajímat až do jedné hodiny.

0: Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlovali, když jste byli ještě dítkem? A jak jste na to přišli, co je vlastně pravdou? Už se ptám dalšího z vás, kdo volá do studia. Halo, halo, Honza.
1: Zdravím, tady Lenka.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem, vám to řekl takhle, když klukovi bylo 3/4 roku, přišel za mnou a pověděl mě, mami, je to 10 čáp. Já říkám, ne, maminka tě porodila. A byla jsem celý den na kapačkách a já už se vidím, že to dělá císařem, protože on se narodil, on měl 5 kilo. Jo. A doktoři mě říkají, budete mít dvojčata, já říkám, pane staré, dva to dvojče. To právě je jenom jedno děcko. A uzlobené, s každým by šel. Lehl si za zem, protože se bude kopil, bude koší koky nebo takový. A dneska je mu 38, jezdí o právník a má tu školu, tu stavební, že navrhuje ty výkresy, takže studoval 11 let, jsem zaplatila školu.
0: No, ale náhodou děcka se vás, myslím, pokud jsou vnuci, vnučky, neptali se vás případně, jak se dostali na svět?
1: Zatím vnučky nemám, uhum, ani vnučata, protože on se ženit nechce, že radši bude dělat tu svou školu a potom teprve holku má a potom teprve, že se ožení.
0: Dává si na čas. Dává si na čas. No dobře, dobře, stane se. No, děkuju pěkně. Takže načápá to teda, to bylo jenom na chviličku teda v tom případě.
1: No, na chviličku.
0: Děkuju moc. Lidi.
1: Ale kdyby přinačal ráda, bylo by to lepší.
0: Věřím, věřím.
1: A já jsem teď sama, protože mi zemřel před po roku, no, před 3/4 rokem manžel, takže jsem sama. Spadl z obě si páteř jako o atlas. A přestalo fungovat srdce a mozek ve 63 letech.
0: Leni, držte se, hodně síly posílám a díky za vzpomínku na mládí vašeho dítka. Dobrou noc.
1: No,
0: jak se rodí děti? Jak se to vysvětluje těm nejmenším? Zkusím i dalšího z vás. On či ona. Halo, halo, Honza.
2: Tady paní Věrka.
0: Ano, paní Věrko. Zdravím vás.
2: Já jsem teda měla, mám, klukovi bude 30 let, 14. prosince.
0: Ano.
2: A manžel byl zlej, no, mlátil mě, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, já jsem se radši odstěhovala k mamce.
0: Ano.
2: Nakonec jsem porodila teda, jak mám zúženou dělohu, tak jsem měla svou inkubátoru, mm-hmm, a řekl mi doktor, že budu mít sportovce a nakonec to vyšlo. Hraje bowling závodně, letáky roznáší, takže takový jako sportovec,
0: mm-hmm,
2: jo, jo. A, no a dneska se mi stal, jsem tady seděla ve Vodňanech, tady jak tady kle u baráku, jsem si našla přítele, který ho znám 10 dní, ale jezdí se mnou, protože mám dovolenou, tak jezdí se mnou po vejletech. A tady, když jsem pozorila čápy, byly tam první dva, to vypadalo jako samička se samcem a nakonec jich bylo tady 10 najednou.
0: Jo, a kolik tam měli dětí?
2: No to nevím, tam bylo 10 čápů najednou, takže nevím, kolik jich bylo tak, ale to bylo tak hezky a ten jeden přidýchnul a 2 metry nad hlavou mi letěl.
0: A to vám byla taková party tenkrát.
2: A říkali mi, no to se mi stalo dneska. A ještě prý čápy mají prý na náměstí.
0: Mm.
2: Takže nevím.
0: No a vy jste věřila na čápy, nebo nevěřila?
2: No já jsem věřila, že mi přines čáp, no.
0: Fakt. A kdy vás to pustilo, teda jestli vás to pustilo?
2: No, když jsem byla už trochu starší, no.
0: Takže ta puberta.
2: Ale tohle, no ta puberta, ale tohle to, tolika čápů najednou jsem nikdy neviděla.
0: No,
2: to
0: tak
2: jsem říkal, to bys to stačilo natočit jako do zpráv.
0: Myslím, že Pavlína Filipovská taky k tomu tématu má co říct, tak
2: no,
0: pojďme
2: no,
0: se
2: no,
0: podívat i za tím jejím čápem. Děkuju vám moc a zdravím vás. Dobrou noc.
2: Naschledanou.
3: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Pavlína Filipovská, kam letí ten čáp? Tak jeden čáp třeba přes Kolín, píše Marie. U nás doma se samozřejmě říkalo, že děti nosí čáp, jenže mě to jako malé vůbec nepřipadalo hezké. Naopak jsem se čápů bála. Představovala jsem si obrovského ptáka, který letí nad domem s miminkem v zobáku a říkala jsem si, co když mu spadne. Maminka mi tvrdila, že čáp ví přesně, kam má letět, ale já jsem se stejně pořád dívala na komín, jestli tam náhodou nesedí. Nejhorší bylo, když jsem měla narodit sestřenice. Já jsem byla přesvědčená, že čáp přiletí v noci a já ho musím hlídat. Pravdu jsem se dozvěděla později ve škole a upřímně se mi ulevilo. Čáp mi připadal mnohem riskantnější. Maruško, děkuju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jak vám vysvětlovali, že se rodí děti, že se najednou objeví bratříček nebo sestřička? Máte takové nějaké milé příběhy z vašeho mládí nebo z vašeho těhotenství? Budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Máme na to času tak nějakou ještě hodinu a půl. Budu rád, když se připojíte, osmělíte, i kdyby to mělo být třeba úplně poprvé. Nebojte, já vás provedu, prahne kouše. 731 800 900, volejte právě teď. Teď je to úplně to nejvhodnější. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Dobrý večer.
0: Ano, zdravím vás, moc prosím, vypnout rádio a pak budeme svoji.
2: Jo.
0: Tak jsme svoji tak na 5 minut, to dáme dohromady. Povězte, jak vám vysvětlovali, že se narodí bratříček nebo sestřička, nebo že jste se narodila?
2: No, mě jako tak nějak babička vždycky říkala, že se musím mít dva rádi a to. Ale to nejde, já mám starší sourozence všechny.
0: Ano.
2: A už měli všechny děti a já jsem jako poslední, protože já jsem byla nejmladší, že jo, takže já jsem čekala miminko, když se mi narodil syn, tak jsem přišla k nejstarší sestře. Tam byly všechny děcka venku. A my jsme se tam všechny sestry opalovali, ne? Děcka si tam hráli a malý byl v kočárku a teď ta jedna od té nejstarší dcery, ta sestry, ta dcera přišla za mnou. Napřed se tam děcka něco hádali, já jsem slyšela něco o čápově, a se tam dohadujou, ne? A teď ta barunka přišla za mnou a úplně jako tak na mě, teto. Ona ještě neměla pořádně mluvit, teto. No, prostě to roj ještě nešlo, a měla tak 6 let, jo? A doběhla za mnou, teto. Kde jsi to miminko ukradla? Říkám, barunko, ale já jsem ho neukradla.
0: Zlodějka.
2: A ona mě říká, ale teto, kluci říkám čáp, čáp miminko nenosí. Mamka říkala, že pan doktor musí rozříznout břicho a ty nemáš žádnou jizvu. Ty jsi ho ukladla. Musí ho blátit a furt na mě, ne? Tak já jsem vletěla do kuchyně, mezi tím se střišli do kuchyně, já jsem vletěla do kuchyně a říkám, Božko, vysvětli své dceři, jak se rodí děti, nebo na mě zavolá policii, ne?
0: Jo, to je hezké, to je milé. Tak mi to připomíná neteře, ano, povídejte.
2: No. A potom, když to bylo asi, já nevím, za 3 týdny, jsem přišla k mojí mamce, oni tam byli na návštěvě a já jsem byla v zadním pokoji a kojila jsem, ne? A teď v kuchyně takový smích, já tam přijdu a jim tekly slzy, prostě všichni vysmátí, ne? Říkám, co je? A ona říká, prosím tě, barunka, jsem doběhla oči na vrch hlavy a mami, mami, víš, teď ti pomoct, on už se směl a začal prsem.
0: No. Když pán Bůh dá, jako, tak je to zábavné, no. Na to tata a vzpomíná si na to i dlouhá léta, já jsem si jenom teď uvědomil, když jsem hlídával neteře vyrůstající, opravdu ještě, když byly velmi malé, tak ta mladší, tak ty už to tak jako napůl spínalo, jestli je Ježíšek, není Ježíšek, tam jsme došli k názoru, že Ježíšek neexistuje, ale teda Mikuláš neexistuje, ale Ježíšek ano, takže to bylo všechno takové napůl a jednoho dne se mi zdála taková celá jako zasmutněla a až po několika hodinách se osmělila a bylo to zrovna v prostředku hromadné dopravy v tramvaji na takové 4 sedačce, takže jsem seděl já, naproti seděli oni a vedle mě nějaká cizí paní a já říkám, Kajdo, co se děje? Co ti lítá v hlavě? Ty se tváříš dneska celý den tak, jako kdyby ti uletěly včely. A ona mi říká, Strejdo, já mám velké dilema. Já jako vím, jak jsem se narodila, což se mi teda jako hned jsem se jako oddych, protože to bych nezvládl. Já jako vím, jak jsem se narodila, ale nevím, nechápu, jak jsem se dostala do toho břicha. což bylo pro mě poněkud jako problematičtější, takže opět srabácky jsem jako se zamyslel na to odpovědi a říkám, podívej se, já jsem tvůj co? A ona, no stejda. Říkám, no tak vidíš, nejsem tvoje maminka, tak jsem si zeptal maminky, protože ta nejlíp ví, jak se dostala do toho bříška. A ta paní do mě dloubla loktem a říká, dobře jste to řekl, dobře. Takže to mě zase potěšilo.
2: No a můj syn, on má Aspergerův syndrom, on prostě všechno bere doslova, jako je takový to, a jednou přišel ze školy a vykládal, že kluci vykládali vtip, ale že prostě jako nechápe, co na tom vtipnil, a říkám, prosím tě, tak mě ho řekni, ne, to vysvětlím. A on říká, no, že paní učitelka ve druhé třídě dala dětem za domácí úkol napsat zvláštnosti naší rodiny. No a Pepíček přišel za babičkou a ptal se babičky, jak se znarodila babička, říká, přinesl mě čáp. A maminka, přinesl jí čáp. No a já, přinesl tě čáp. A Pepíček do domácího úkolu napíše, už po tři generace u nás nebyl zaznamená normální porod. A já říkám, a teď se nevím, já to mám říct, on říká, no, mamko, já na to nechápu, ve druhé třídě on nemůže vědět, že jsou normální porody.
0: Chápu. Moc děkuji i vám za zapojení se. Dobrou noc a hezké sny.
2: Dobrou noc. Naschledanou.
1: Noční linka.
3: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: S vámi vysílání Českého rozhlasu, regionální stanice, stanice Pohoda. Dnes na téma, jak se rodí děti, ale prosím vás, myslím tím ty odpovědi dospěláků směřované k dětem. Koráb volá jako další a je někde na nějaké veselici nebo dovolené, nebo kde to je? Tak, slyšíme se. Já slyším sebe i vás. Tak, kdo s námi chce hovořit? Někdo další, někdo jiný, prosím pěkně, můžete volat právě teď ještě jednou, dáváme prostor. Kdo s námi hovořit chce? 731 800 900, volejte. Třeba vy. Halo, halo, tady Honza.
1: Já vás srdečně zdravím, Honziku, tady z Bohumína.
0: Ano, zdravím, asi podle hlasu, bude to Staňka.
1: Ano, určitě.
0: Tak povězte. Tak v Bohumíně taky čáp?
1: No tak u nás čápy opravdu nelítaly, poněvadž jsem měla rodiče, kteří mě měli trošku v pozdějším věku. A ta úcta k těm rodičům a ten odstup asi byl tak velký, že jsem nikdy neměla ani na mysli se na něco takového ptát.

0: sama a ona mi vyprávila různé příhody s formou pohádek. Jo, takže něco jsem se dověděla o lásce jako a pak, že se narodí děti, ale zbytek opravdu až ve škole. Ale bylo to velice, velice pěkné a ráda na to dětství vzpomínám, poněvadž byla moc hodná.
1: Kde nepomohou rodiče, nebo kde si možná, protože to taková byla norma, člověk prostě musel poradit sám, a nebo na to přišla řeč vlastně třeba i náhodou, já si pamatuju, že u nás se o tom vůbec nemluvilo, když jsme byli malí.
0: Ani mě to nenapadlo, ta úcta přece byla velká k těm rodičům.
1: To já nevím, jestli to bylo úctou, ale rozhodně jsem se na to asi ani neptal, protože nějak jsem nepotřeboval znát odpověď a pak mi asi spolužáci ze školy řekli vše podstatné a bylo hotovo, no. Čemu jsem ale samozřejmě nevěřil, že jo, protože to jsme, nebo věřil, ale...
0: Ano, když jste zmiňoval toho Ježíška, víte, tak se mně líbí moje vnučka, poněvadž já mám vnučku 11letou a vnuka 2letýho. Babičko, nic neříkej, víš, jak to je výhoda, když rodiče lžou? A já říkám, a to se ti líbí koukat se jako u svátečního stolu jeden druhýmu do očí a když lžou. Ale je to výhoda. Já si můžu napsat, co chci, víš, a oni mě to splní.
1: Jo, to je bezelstné, tohle, to je prostě... Děcka jsou v tomhle tom originální, jedinečný a zaplať pánbu za to, že člověk má potom na co vzpomínat, samozřejmě. Ale blbé nebo hloupé je potom to, když se mu to, tomu děcku, i když v pozdějším věku připomíná, tak to je to poslední, co by určitě chtěl slyšet, přesně vzpomínky na své mládí.
0: Ještě jednu příhodu, přijela jsem do Polska a malý Krištof, jo? Nebo Křišek a to. Co tě, muž pro mě českou čekuláde? Je pravým mům, ale bydě Jezus chodí dní, tak budeš mít chvojínky jako stromeček a budeš mít za duše čekulat. A on mi na to praví, čo tě, byť k nám do předškola, tam nás učím zakone pany a oni ti to všecko opovím. A i do kostela Jezus je ukřižovaný, jak může chodit. U nás chodí dva razy do roka Mikolaj a pačke nám přinese. Ale Jezus nechodí, ten je ukřižovaný. Hmm. Tak takové je vysvětlení.
1: Staňko, děkuju. Jo? Děkuju moc. Přeju dobrou noc.
0: Děkuji a dobrou noc.
1: Tady nevím, co dělají čápy. A vlastně něco mě napadá, ale nechci to říkat. Jak se rodí děti? Dospělí na tuhle otázku často nejdřív stichnou, potom se třeba zakuckají a nakonec začnou mluvit o čápech, vranách nebo zelí, jenže děti se samozřejmě nerodí ani z kapusty, ani z obálky, ani z tajné objednávky přes internet. Jak jste jim to vysvětlovali? A jak dlouho vám to věřili?

0: proč. Tady je noční linka, vysílá Praha, Honza Macou na téma Když čáp přestane stačit, a volá nám jako další, a to jsem si poznamenal, Jarka. Krásný večer vám.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Taky, taky.
1: Já mám takové, bylo mi tak kolem 9 roku.
0: Ano.
1: A měl se narodit brácha můj, ale to bylo před 70 rokama.
0: Ano.
1: A tatínek to vyřešil po svém. My jsme byli, nebo jsme teda věřící rodina, a on prostě to znal náboženství a to všecko. On mě vysvětloval, že mámku osvítil Duch Svatý jak panu Marii. Takže u nás žádný čápí. Ale já jsem se na to ani neptala, jo? A on prostě tak, no tak to vysvětlil.
0: Dostala jste zdravou minutku sexuální výchovy.
1: Ano.
0: Jo.
1: A to bylo všecko až později, protože to byla taková doba, že o ten se doma vůbec nemluvilo. My až, myslím, tak sedmičce nebo tak, nás měla učitelka, která tady toto všecko, a ona nám to všecko povykládala prostě kolem toho, a to my jsme žili takové vzdělaní až v té škole, že byla tak se na to, a to nebyla žádná výchova sexuální.
0: No a Jarko, řekněte mi, když jste byla těhotná a šla jste to oznámit rodičům, tak vás taky osvítil Duch Svatý?
1: No to už asi věděli.
0: No já, jenom jestli jste to taky použila, aby to bylo 50-50.
1: Aha, ne. Ale já jsem to brala tak nakonec. Ale chtěla jsem právě říct, že u nás teda nebylo i čápí, ale bylo to to, no.
0: Tak to si znamenám, to je také zajímavé, osvítí.
1: No je to zajímavé.
0: No, je to...
1: Jak pana Maria osvítěna Duchem Svatým, no.
0: Milé to je.
1: To tak bylo, nám to nedošlo úplně, tak prostě on to měl vyřešené a hotovo.
0: Jarko, děkuju, pobavila jste mě náramně, děkuju.
1: Že jo?
0: No.
1: Já jsem opravdu se chtěla dovolat, že jenom čápí nenosí teda, no.
0: Žádné zelí, nic takového, nikde na trhu se nekupují, ale Duch Svatý za to může.
1: Tak.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Není za dobrou nocem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nový člověk vzniká v těle maminky, nejdřív je úplně maličký, potom roste, vyvíjí se a několik měsíců je schovaný v břiše. Maminka ho nosí, cítí jeho pohyby a tělo se na porod postupně připravuje. Když přijde správný čas, miminko se narodí, někdy přirozeně, někde lékaři pomohou císařským řezem. No, pro malé děti je to možná jako velká záhada, pro rodiče velká změna a pro doktory každodenní zázrak. Ať už se o tom doma mluví vážně, opatrně nebo s úsměvem, určitě jedno je jisté. Otázka, jak se rodí děti, jednou přijde skoro v každé rodině. A já se ptám, když to přišlo, jaké to bylo a co se tak jako říkalo. Fakt mě to zajímá, protože, jak sami slyšíte v rámci dnešního vysílání, můžeme být všichni překvapeni i tím, že osvítí Duch Svatý. Tak pojďme ještě dál. Honza u telefonu, kdo volá teď?
3: A dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zvětková.
0: Zdravím.
3: Já taky.
0: Taky vás to pobavilo?
3: Ano.
0: No jo, mě velmi. U vás čáp nebo taky něco nadpozemského ještě?
3: Že to byly samé perličky, ty příběhy, no, tak u mě dá se říct, že možná, že jo, protože já jsem 90. ročník a za mě frčely už barbíny.
0: Ano.
3: A já jsem měla zrovna takovou barbínu, jestli víte možná, jak měla takové to otvírací bříško, to u mě bylo takové to malé miminko. A já jsem podle toho právě si myslela, že takhle se rodí děti, že prostě po určitých měsících to miminko zaklepe nožičkama nebo ručičkou na to bříško se otevře, pak nějak zmizí a to miminko vyleze ven.
0: A tak myslela jste si, že tam je klička třeba zevnitř teda, nebo tak nějak klika?
3: No, to ani tak nevím, já myslím prostě nějak, že No jak, najednou...
0: Tu barbínu jste otevírala jak? Jako, tak tam musela být...
3: Ta barbína tam měla takový jakoby naříznutý otvor a jo. V tom bříško byla drážka, takhle jsem
0: jo,
3: tam sundala.
0: Tak to už bylo po chirurgickém zákroku, nebo připraveno s chirurgickým zákrokem. Já už jsem to tady vyprávěl mockrát, jako když byla doba barbín, tak sestra dostala barbínu a já jsem se v té době cítil být vlastně dítětem, které chtělo dělat až později jsem zjistil chirurga, ortopeda a to byla móda kloubové barbíny, takže když dostala kloubovou barbínu, tak já jsem samozřejmě hned šup klouby tam až kam to šlo, jo? A na druhou stranu samozřejmě. Tak si umíte představit, jak to dopadlo? No, no bohužel, chirurg ze mě nebyl už tenkrát, jsem si říkal, že se na to vybodnu. Sestra mě zavrhla na mnoho, mnoho měsíců, protože jsem jí zničil dárek pravou od matela. No, bylo to tak. Každopádně i je docela pozoruhodné z toho, co jsem tak nějak sosal za informace ze svého okolí, že se fakt většina lidí stejně uchyluje k tomu čápu. Nebo k čápům, jako kde to vzniklo?
3: To je zajímavý, no. Já ještě teda bych vzpomenula, že jsem kdysi dávno viděla část takového zvláštního dokumentu a tam byl asi takovej 8letý kluk s tatínkem, bylo to nějaký americký show, myslím, nebo tak někde, to už nevím, a on tam vyprávěl ten chlapec přesnou cestu, jak se narodil, že prý si to pamatuje, což teda přišlo takový ujetý, jako no, nevím teda, jestli to může být pravda, ale opravdu to popisoval, jak ta hlavička procházela těma rodidlama, tak no.
0: Třeba se dozvíme, ještě další varianty, nebo taky i to, já to jdu schválně vyhledat, proč právě čáp je ten, který může za to, že se rodí tolik dětí, nebo ne tolik, ale že se rodí děti do rodin. Jsem taky zvědav, ještě máme na to hodinu 10.
3: Já bych ještě na závěr řekla rychle vtip takový, doufám, že to nespletu, tak rozmluvá synek s tatínkem, a ptá se o tatí to, jak jsem se dostal na svět. A tatínek říká, no jak by přinesl tě čáp? A kluk říká, no a Seglu taky přinesl čáp? A tatínek říká, no jasně, taky Seglu přinesl čáp. No a klučina se tak jako zamyslí a řekne, hele, tatí, neměl bys ty navštívit psychologa? A tatínek mu říká, prosím tě, proč? No já jenom proto, že naše mamka je taková pěkná ženská a ty spíš s čápem.
0: Dobrou noc, děkuju.
3: Tak děkuji, dobrou noc.

A ptáme se na to, jak se rodí děti, jak se to vysvětluje těm nejmenším dětem, kterou pohádku jste slyšeli vy, kterou jste říkali vy vlastním dětem, anebo jak se na to reaguje třeba ve školách, ve školkách. Samozřejmě, že největší rozum bradové chodí, až když začnou navštěvovat mateřinu, tak zkuste vzpomínat na tu dobu, jestli to byla otázka pro vás třeba taky zásadní do života, že jo? Protože třeba najednou se objevila sestřička, že? Nebo bratříček, a kde se to vzalo? Neříkejte, že všude jenom čáp, už víme, že taky Duch Svatý. To mě fakt pobavilo. Velmi 731 800 900 můžete volat, psát na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Taky prosím pěkně, omlouvám se, jestli máte někdo vysílání noční linky na sluchátkách nebo hodně na hlas a možná uslyšíte nějaký křik, tak to prosím vás, tady se nerodí děti, ale tady se omladina zase v Kajzlových sadech, v Praze, v Karlíně dělá páteční večerní párty. No a já u toho mám otevřené okno, abych taky trochu nasosal toho chladnějšího vzduchu konečně po dlouhé době. Tak koukám se dál, taky i do vašich příspěvků, které jste odeslali, ano. Hned tady třeba Blanka napsala: dobrý večer, všichni jsem ročník 53. A tehdy bylo všechno, myslím tím o intimnostech, pochopitelně tabu. Od rodičů ani od dvou starších sestrách jsem se nedozvěděla nic. Všechno jsem se dozvěděla až ve svých 12-13 letech od kamarádek. Kamarádka Věra mi řekla, že milování se říká soulož. Tak se mějte, zdraví Blanka z Přeloučska. Bedřich napsal: dobrý večer, škola vám nic pořádného nevysvětlí, to je chyba. Pavel: snad nebude vadit malý vtípek. Paní učitelka se ptá dětí, jestli ještě někdo věří tomu, že děti přináší čap. Karolínka se hlásí a paní učitelka se ptá: Karolíno, ty ještě stále věříš tomu, že děti přináší čap? A ona odpoví, že ano. Asi o tom přesvědčená. A Karolínka odpoví: ano. Taky paní učitelka řekne, ať jí zavolá zítra do školy maminku, a druhý den do učebny vstoupí paní a říká: dobrý den, já jsem Čápova a prý se mnou chcete mluvit, děje se něco, přeji všem dobrou noc, Pavel.

0: Tak se mi to podařilo najít. Proč děti nosí většinou čáp? No, protože čáp měl vždycky prý dobrou pověst. Je velký, nápadný, důstojný, vrací se na jaře, staví hnízdo vysoko na komíně nebo na střeše a lidé ho měli spojeného s domovem, štěstím a novým životem. Když se čáp usadil na střeše, bralo se to jako dobré znamení pro celou rodinu. Navíc se čápy vracejí na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí, rodí se mláďata a všechno začíná znovu. Pro dospělé to byla kdysi pohodlná odpověď na dětskou otázku, odkud se berou miminka. Místo složitého vysvětlování stačilo říct, přineste čáp.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den. Je tu sobota 8.8.2026. Podle kalendáře koukám ostřím, slaví svátek Soběslav. Podle příjmenáře Červený. Tak všem jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, posílám úsměv a miminko.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proč děti nosí většinou čáp? Měli jste v tom guláš, když jste byli malí, když vám řekli tuhle tu odpověď na to, když jste se ptali, jak to, že se tady zjevila sestřička nebo bratříček, nebo jak se oni dostali vlastně na svět. Myslím, že Jiří Schellinger má tu nejtrefnější písničku k tomu dnešnímu nočnímu povídání ve vysílání Českého rozhlasu.

0: skupina Františka, Ringo Čecha, Jiří Schellinger a Miminko. Je tady noční linka dnes z Prahy s Honzou Macounem a ptám se, když čáp přestane stačit. Ptali jste se jako malí doma napřímo, jaké zvláštní odpovědi bylo možné slyšet ve škole, nebo jak moc vás zaskočila samotná pravda? No, obecná pravda je jednoduchá, když dospělí mlží příliš dlouho, děti si odpověď stejně najdou jinde a ne vždycky přesně, citlivě nebo ve správnou chvíli. Proto zůstávají v rodinách historky, kterým se po letech smějeme, i když tehdy bylo všem u stolu trochu horko, že?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Božena.
0: Dobrý večer, Božena. Tak povídejte, u vás to bylo jak? Čáp? A nebo?
2: No, u nás čáp nosil jenom chlapce.
0: Ano.
2: A v ránu přinesl děvče.
0: Jo, tak.
2: No, u nás v rány nosili děvčata.
0: No to teda.
2: No ano, tak se to u nás říkalo.
0: Kolikrát se u vás v rána otočila?
2: V rána byla u nás dvakrát. Čáp u nás nebyl.
0: Nebyl. Nějak nenašel správnou cestu, evidentně. Ne.
2: No ale ta starší dcera, ta právě byla šťastná, protože říkala, maminko, až pojedeš do Kolína, tak tam počkej, až budou mít jenom holčičky. Já nechci bratřička. A já jsem říkala, no jo, ale to prostě se nedá takhle to. Jo, holky říkali ve školce, že tam děti mají v sudu a musíš počkat, kdy až tam budou holčičky, tak si vemeš holčičku a já bratřička nechci. No náhodou měla štěstí, že teda byla sestřička.
0: To mi řekněte, to jí vlastně nedošlo, třeba i z toho, že jste měla bříško.
2: No tak já jsem se vždycky spravila tak po 6 kilo.
0: Jo, že to jako splynulo. Splynulo s tělem.
2: Takže u mě to bylo jako, když jsem se trošku spravila.
0: Teda, že se tomu usmívám, to samozřejmě ne na téma váhy, protože každá žena přibere při porodu, teda myslím.
2: No, někdo přibere hodně, no.
0: A já pak dávat to štěstí, dolů, no. Vycvičila jste to?
2: No, tak nějak, měla jsem asi dost práce, no.
0: No, to potom přišla ta druhá vrána, ne?
2: No.
0: Vlastně, to je jasné. No a teď ještě předpokládám, že i vaše děti to museli taky vysvětlovat třeba svým dětem. Už na to došlo?
2: No určitě. To už těmhletěm dcera, jedný už je přes 67, jedný 63.
0: Aha, tak
2: jsou babičky.
0: Tak to chápu, takže v tom případě tady už je to úplně jiný. Jak to může probíhat třeba v dnešních rodinách v roce 2026? Jako, a babi, dej pokoj, já se kouknu na internet, já to vím. Nebo
2: to oni všechno vědí, oni jsou to. Teď chytrý.
0: Jo, no tak předtím byli taky chytrý, že jo?
2: No jo, byli, no.
0: Ale stačilo jim málo.
2: Asi měli jiný, nebyli tak zvídaví, nebo jo. Já nevím, no. Tak se to tak nějak bralo.
0: Tak fajn, já si tady píšu k vám v rána dvakrát. Moc děkuju, Boženko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Když se děti ptají, odkud se berou miminka, rodiče po celém světě často sáhnou po pohádce. U nás a v části Evropy vede čáp. Přiletí, přinese uzlíček a dospělí mají na chvíli vyřešeno. Podobnou roli má čáp i v Německu, ve Francii nebo v anglicky mluvících zemích. Jinde se dětem říká, že se miminko našlo v zelí, v růži, v zahradě, v košíku a nebo ho přinesl anděl. No, to zelí, to prý souvisí hlavně s venkovem a zahradou. Dítě se našlo v zelí, protože zelí roste v hlávkách, je schované mezi listy a působí něco jako odkud se dá něco vytáhnout nebo objevit. Byla to lidová venkovská odpověď, jednoduchá, neškodná a trochu komická. Růže, ta je jemnější a romantičtější verze. Růže znamená krásu, lásku, něhu a nový život. Říct, že se miminko našlo v růži, zní něžněji, než vysvětlovat biologii. Košík, ten funguje prý proto, že košík je obraz bezpečného přinesení. Miminko v košíku připomíná dárek, něco opatrně uloženého a doneseného domů. No a anděl, tam ten se používá, kde je dítě vnímáno jako dar z hůry. Nábožensky nebo poeticky, miminko nepřišlo jen tak, ale bylo rodině posláno. Anděl tomu dodá čistotu, ochranu a zázrak a pak jaký parchan z toho vyroste. Všechny tyhle verze mají společné jedno. Dospělí se snažili odpovědět bez trapnosti a děti dostali příběh, který byl hezký, srozumitelný, no a na chvíli stačil. ...731-800-900 můžete psát na linka@rozhlas.cz anebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, kdo nám volá teď? Halo, halo.
1: Dobrý večer, pardon, tady je Melanie.
0: Melanie, zdravím vás, prosím stlumit rádio nebo vypnout, ať nás neruší.
1: Ano, pardon, pardon.
0: Nic se neděje. Melanie, u vás je to jak?
1: No já vám to hned povím.
0: No protože já jsem jedno velké ucho.
1: Ano, ano, zvětšte je. Tak já jsem byla jedináček. Strašně jsem toužila po sourozencích.
0: Ano.
1: No a dostala jsem radu v rány nosí holčičky spad za okno cukr. Čápy nosí chlapečky sypat za okno mák. Pala jsem střídavě obojí a jednou ono to padalo i na zem a tak si vzpomínám, že jsem jednou dostala jednoduše od maminky na zadek a nějak mě to teda si přešlo a tak jsem se s tím musela smířit, prostě sourozen nepřišel. Ale pak jsem se vdala a narodil se mě chlapeček. Chlapeček začal chodit do školy a začal si dozvídat tajna a začal filozofovat.
0: Ano.
1: A jednou přišel za mnou do koupelny a ptal se, jak se narodil. No tak já jsem mu řekla, že všechno, co je maličký, se narodí z vajíčka. Ptáček, děti, zvířátka, všechno. Ale že je to velmi složitý a že se to bude postupně učit a já mu to budu vysvětlovat a on poroste a bude vědět. A on mě řekl, a když jsem se já narodil, byla po mně velká skořápka a já jsem mu řekla, určitě, po tobě ano. A to s ní udělala. No i pan doktor, to se vyhodilo. A proč mě ho neschovala? No tak jsem to nechala tak, jak si jsem to zahrála. No, ale dneska je z něho úspěšný gynekolog a porodník.
0: Tak si myslím, že teda on poměrně přesně i bez pohádky ví, jak se to jako děje.
1: Teď už to bezpečně to ví. Ale jednou jsem to dala k dobrýmu mezi jeho kolegy a oni se jako se ťukli do čela a řekli, no jo, proto on je tak bohatý, že prodává ty skořápky.
0: Já mám takový pocit, že kdybych tohle to slyšel já, tak samozřejmě, než vyrostu do toho gynekologa, že, tak bych se obával jakékoliv smaženice, kterou byste mi udělala, nebo vařeného vajíčka.
1: To mě nenapadlo.
0: No, chápete to spojení, že jo? Kolik dětí jste zavraždila, kolik jsme jí snědli, že jo?
1: Jo.
0: Melanie, děkuju,
1: teda,
0: ano.
1: No, tak z kořápky jsme teda ne. Potom jako ne. Při jídle se do toho dostalo novou dimenzí, to jídlo. Tak to se neschovává. Ale to jsem choval v paměti a jak říkám teď, kolegové při jedné příležitosti, já jsem u ní taky byla to nějaká večeře ve sklípku. Mu říkali, no jo, proto on je tak bohatý, protože on prodává ty skořápky.
0: No jo, tak ne? Třeba se budou hodit do dalších rodin, jsme zvědaví, do jedné hodiny ještě času dost, co nám ještě kdo povypráví, tak vám, Melanie, poděkuju. Pěknou skořápkovou dobrou noc.
1: Řeknu s kořápkovou dobrou noc. Mějte se hezky.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku a dnes na téma, jak se rodí děti. Jo? Já myslím, že těch příběhů, příspěvků ještě pár zažijeme. Kdo se budete chtít připojit do našeho povídání, tak směle do toho, těším se na vás. Samozřejmě, čím neuvěřitelnější, tím lepší, ale zatím jako osvícený... Byla jsem osvícena Duchem Svatým, to myslím, že zatím vede. Eva napsala třeba zdravím vás, Honzo, i noční linku. Když mě bylo 6 let, tak že budu mít sourozence a že kluky nosí čáp, holky vrána, že v ráně se dává cukr za okno, tam byla ta miska s cukrem a v květnu přiletl čáp a přines bráchu a já ho nechtěla a že ho hodím na hnoj. A když jsem ho vozila venku v kočárku, tak jsem s tím kočárkem drncala, že ho z kopce pustím na silnici. No, viděla to sousedka od silnice a zažalovala to mámě. Já dostala világoš. Zdravím z Krkonošova Eva. Mám tady další příspěvek. Zdravím noční linkaře u nás, co si pamatuji. Nikdy se nemluvilo o tom, že děti nosí čáp. Tak jsme tak nějak vždy věděli, že se rodí maminkám. Téma předtuchy. Měla jsem předtuchu, která se vyplnila. Ano, poznamenám si. Daniela, dobrý večer. Ještě dnes rdím, když si na ten trapný příběh vzpomenu. A po generaci mých vnoučat je naprosto nepochopitelný. U nás byla taková prudérní výchova, že když jsem se asi v 10 letech osmělila matky zeptat, řekla, milující se lidé si musí dát takový speciálně hluboký polibek a z toho se narodí děti. Asi takový? Byl to on? Ne. Nebyl. Ten nebyl tak hluboký, už jenom z toho důvodu, že vy tady pokračujete, že o sexu a těchto věcech se doma nemluvilo. Chodila jsem do prvního ročníku gymnázia, když za mnou přijel kamarád až z Bratislavy, s kterým jsme si psali. Od tehdy vlastně 22-letého kluka jsem dostala první francouzský polibek. Tak to už má hloubku, to je jasné. Zatmělo se mi před očima, zatočil se svět a večer jsem utíkala za kamarádkou a říká mi, že jsem asi těhotná. Pověděla jsem, co se stalo, moc se rozesmála a nevěřila, že v tomto směru jsem naprosto nevzdělaná. Byla jsem šťastná, že v 15 polibek přežiju a nebudu mít doma průšvih. Začala jsem pak trochu studovat odbornou literaturu. Dnes jsou mladí, mnohem informovanější, to je asi lepší. Daniela. Danielo, jestli to nebude úplně blbé, tak já vám taky posílám polibek, ale nic z toho nebude. Ta byla štípaná, teda aspoň myslím. A další volající už za chvíli pro vás, téma, když čáp přestane stačit. Těším se na vás, na vaše zavolání, tak teď je ta vhodná chvíle.

0: Chvilku před půl jednou z vysílání taky Petr Spálený. Dojde i na hudební vránu, na tu si ale počkejte. Aničko, pěknou noc přeji i vám.
1: Dobrý večer, ještě jednou zdravím vás i všechny posluchače. A zažila jsem taky to, že se mě moje malá v první třídě zrovna se vyskytující Pavlínka přišla zeptat, jestli je to pravda, že jí vyndali mě z bříška a takhle byla velká a ukázala ručička má asi 10-15 cm. Tak já jsem říkala, no, byla si velká a ukázala jsem těch půl metru asi takhle a je pravda, že tě vyndali mě z bříška. A ona mi říká, a jak mě vyndali? A já jsem říkala, no v nemocnici pan doktor a já to zaspala. A ona zase říká, a ty si teda nepamatuješ, jak mě vyndali? A já říkám, nepamatuju, Pavlínko. A ona se zamyslela a říkala, no a taťka si nepamatuje, jak mu vyndali Vítka.
0: Ježišmarja.
1: Domnívala, že klukci asi se vyndavají tatínkům z bříška. Tak jsem jí zase řekla, že i Vítek byl takhle velký a že i Vítka vyndali mě z bříška.
0: Ježiš, tak aspoň něco jste uvedla na pravou míru. No, jako.
1: A tak jako zase se říkala, a jak? A já říkám, Pavlínko, já to zase zaspala. Pan doktor v nemocnici ho vyndal a já jsem to zase zaspala.
0: Z vás neberte ty prášky na spaní. Podívejte, to dítě z toho nemá rozum do dneška.
1: Takže zažili jsme příhod s dětma moc, velice krásných. A já spíš bych vám řekla vtip, který jsem všechno, co říkají ostatní posluchačky, že se o tom nemluvilo, že ta doba byla taková, že opravdu jsme byli dlouho i v nevědomosti. A já jsem nastoupila po škole do zaměstnání a tam jsme měli vedoucího, byl to zahraniční obchod, a ten i v němčině vyprávěl vždycky, když už pak byla zábava, vtip. A já ho řeknu, a je to právě něco podobného. Děti ve škole mají zjistit, jak se narodili. Tak Pepíček přišel za tatínkem a zeptal se a tatínek mu řekl, že ho přines čáp. Tak to napsal do úlohy a ve škole paní učitelka si ho zavolala a říkala, Pepíčku, kdo ti to řekl? A no tatínek, víš Pepíčku, jdi a zeptej se maminky, tati to vysvětlí víc. Tak Pepíček šel za maminkou a ptal se, jak se teda narodil, nebo kde se teda vzal. A maminka mu říkala, víš Pepíčku, já byla mladá, tatínek byl mladý, mezi náma byla velká láska. A z té lásky si se narodil ty, nebo si vzniknul si. A pak jsem tě 9 měsíců nosila pod srdíčkem, no a pak mám dole 2 dírky a tou přední dírkou si po těch 9 měsících vypad. A Pepíček se zamyslel a říká, no to je báječný, maminko, představ si, kdybych vypadl tou zadní, tak jste měli hovno a ne Pepíčka.
0: Ježišmarja. Děkuju.
1: Takže to byl vtip, který byl říkaný i v jiných jazycích.
0: Moc děkuju, ať se daří.
1: Na mě byl teda tenkrát, mě bylo, já nevím, 20, když jsem tohle slyšela. Nic. Všem přeju hezký večer.
0: Ano, i vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Prodloužila jste nám život, to se zase musí ocenit.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Kdo mi píše? Emma z Olomouce. Dobrý večer všem. Když jsem na mamku vyrukovala s otázkou, jak jsem se narodila, tak mi odpověděla, že táta praštil dveřmi a já jsem se vyskytla v květináči. No byl to šok. Tak jak já jsem se bála praštit dveřmi. Hezkou dobrou noc přeje Emma. Tady už dlouho nepromazali dveře, ale já když se na ně podívám dobře a za ně, tam máme taky nějakou květinu, ale nikdo v ní není. Nikdo. Ani Petr Kubala tam není. Ne. Tak tady je to v pořádku. Poprosíme případně namazat. No a ještě jeden příběh jsem tady zaznamenal. Kdo mi to napsal? Nemám podpis. Jo, mám v mailové adrese, takže Majka. Zdravím vás i posluchače. No asi v 6 letech, kdy se mě měl narodit sourozenec, tak sama mamince objevila brožurku, jak se přichází na svět od začátku až do konce. No a tak jsme to s kámoškou proštudovali a došli jsme k závěru, že to my nikdy dělat nebudeme. Žádná děcka nechceme. Ale pak se mi narodili ségry, dvojčata, to víte, že přiletěla vrána hned 2x a to už jsem nechápala vůbec. 7 let, nic a naráz 2. V knížce nebylo ani zmínky, jak vzniknou dvojčata. Tak dobrou.

Ani vám nevím, jestli zpívající Radek Pastrňák má sestřičky, ale jestli jo, tak ta písnička k tomu sedne, jak sedinka na hrnec.

0: 731 800 900, taky dost píšete jako Veronika, dobrý večer, ve školce, kde jsem pracovala jako provozní, jsme s dětmi zažili mnohé veselé situace. Jednou přišla návštěva, žena, která byla půvabná, chlapeček se na ní zadíval a paní učitelky se potom ptá, proč ta paní nosí pod tričkem melouny. No, když se potom v prosinci chystaly mikulášské masky, chlapec jménem Jirka si vystřihl poměrně hodně dlouhý jazyk, který vložil do mikulášské masky. Obratem ho ale vyňal a zasunul si ho za tepláčky. Všichni jsme se smáli. Chvilku to byla legrace pro učitelky i děti. Doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu. Protože může říct, jak to chodí, bude autoritou, děti k němu budou chodit pro radu. Pokud nevysvětlíte, stane se terčem vtipu a posměchu. Krásný večer, Veronika. Veroniko, je pravdou jest, co jste určitě napsala, obzvlášť když je pravdou také to, že vaše obecně rady musí mít zákonitě váhu, protože každá z těch učitelek mi zcela jistě a včetně vás potvrdí, že nejvíc informovaný o rodině jste právě vy. Takže proč si budeme lhát, že? A další volající, kdo je na druhé straně, tady Honza.
1: Dobrý den, tady Eva z Krkonoš.
0: Zdravím, Evi. Povídejte, jak jste se dostala na svět, víte?
1: No tak já jsem se to dověděla docela brzy, už ve školce, a tak trochu podle, no vlastně úplně podle pravdy, protože moje mamka měla dva mladší bratry a oni oba si pořídili rodinu. Takže já jsem vzala tetičky s příškem, tak jsem se samozřejmě ptala, co v tom břišku je.
0: No 3+1.
1: že tam je miminko, takže já jsem už ve školce byla za hvězdu, ostatní věřili, že je přines čáp nebo vrána a já jsem vehementně hlásila.

0: Marek, a on se mě teda potom taky ptal, jako kde se to miminko vzalo, že jo? Tak říkám, no teta ho měla v tom bříšku a tím jsem myslela, že to skončí, ovšem ono to tím neskončilo. Tím se mě ptal, jak jsem dostala ta malá kačenka, ta jeho sestřenička, do toho bříška. No, jenže to bylo necelý čtyřletý dítě, že jo? Tak teď já taky, jak mu to vysvětlit, jsem nevěděla. No ale pak mě napadlo, říkám, tak já se, teta se strejdou se měli moc rádi, no a z toho je kačenka, jo. No tak naštěstí mu to stačilo, nemuseli jsme to moc rozvádět. Takže ty podrobnosti se samozřejmě dověděla, že byl trošku větší, ale někdy nás opravdu ty děti dostanou docela do úzký.
1: Věřím, ale jsem rád, že jste vlastně povídání začala tím, co píše Veronika, o které jsem vlastně mluvil, vlastně před vámi do vysílání, že doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu, protože může všem říct, jak to chodí a bude tou autoritou. Takže to jste teďka potvrdila. Takže vám za to děkuju. Děkuju moc.
0: Přeju vám hezký večer.
1: Děkujeme. Naschledanou.

A další čapí okénko tady máme, anebo vraní. No, mám tady příspěvek od koho? Koukám. Dobrý večer. Já jsem celkem brzy přišel na to, že děti nepřináší čáp. Přiš-

0: Šel jsem na to, že děti přináší paní Baníčková z Bedrnic. Bylo to asi 26. dubna 45. Mě byly 3 roky, když k nám přijela babka. Jako malý kluk jsem nakoukl do pokoje, kde mamka ležela, ale oni mě vyhodili. Po nějaké době jsem si to dal do souvislosti, že ta babka nám dovezla bratra Vladimíra. Asi se s ním moc netahala, protože vážil jen necelé kilo. Podle naší mamky byl bratříček udržovaný v krabici od bot a v troubě u kamen. Byl to první inkubátor. Nakonec bratr dorostl až do metráku v dospělosti. Zažil jsem ještě 2 porody bratrů, to už mi bylo 10. Mamka si pro ně vždycky jela do porodnice do Moravského Krumlova. František.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající. Halo, halo, kdo nás poslouchá?
2: Červená, tady Eva.
0: Ano, Evi, povídejte.
2: Já mám takovou legrační příhodu. Já jsem se narodila v Praze. Žiju teda v Českých Budějovicích a už jsem stará, hodně stará baba.
0: Ano.
2: A když jsem se asi v 6 letech ptala mého otce, s kterým jsem chodívala po Praze, po památkách, kde jsem se narodila, tak on mi řekl, v Londýnský ulici,
0: já taky.
2: Pojď, já ti to tam ukážu. No, tak jsme tam šli, to byla tenkrát na tu dobu jako dobrá adresa na porodnici a on, já jsem se hrnula dovnitř, no tam dovnitř nesmíme, nejdeme nikoho kupovat. Oni mi tě prodali. Tam byly regály a řekli mi, když si vezmete tady tu holčičku, tak mám dáme ještě 300 kila.
0: Ježišmarja.
2: A já to, mě to vůbec jako nevadilo, mě to naopak, byl otec strašný srandista a mě to hrozně bavilo, všem jsem to vyprávila. Asi do 10 let jsem to tak pořádně nevěděla a pak mi to matka jako vysvětlila.
0: No, co tě, ježiš, s tou dětskou hlavou, já bych hned tatíkovi...
2: Ale tohle to, že mě jako koupil ve mnoho...
0: No, já bych ale položil hned doplňující otázku a byla jsem ve slevě třeba, nebo tak?
2: Prosím.
0: Jenom jestli jste nebyla ve slevě třeba, nebo jestli jste byla
2: no,
0: na bodíky.
2: No, ne, ještě mu dali 300.
0: Jo, 300, tak to bylo ještě takhle. No jo, no.
2: Aby a teď... mě opravdu odnes. No a já jsem mu to věřila, jako všichni příbuzní se tomu hrozně smáli, no ale jako neměla jsem z toho žádný trauma, prostě já to vyprávím ještě teď a budeme osudit.
0: 5 rohlíků, 1 červené mlíko a 1 holčičku.
2: Než to vemete, a jaká paní furt mě tam odháněla, no tak jsem vydržela. Tak jsem ráda.
0: No
2: ráda vás poslouchám.
0: Děkujeme.
2: A tohle mi napadlo, že tenhle ten jako příběh se sem hodí.
0: No, sedlo to nejenom příhodou. Děkuju, zdravím do Budějovic a jinak máme adresu.
2: Ať se vám daří a je ano. To moc hezký pořad.
0: Děkujeme.
2: Hezky,
0: dobrou noc. Mě těší, že jsme teda jako oba dva z té Prahy 2 nebo 2 z Prahy z té porodnici v Londýnské, teda ono už tam není, ale byla, teda máma říkala, vy jste mi to teď vlastně částečně potvrdila, ale vlastně to teď, když nad tím přemýšlím, tak asi maminka s tatínkem taky tam asi šli na nákupy a mě koupili. Nebo nevím.

0: No, tak nevím, kdo je lepší, jestli Čáp nebo Bocian, ale slyšeli jste zpěváka, který se jmenuje Pavol Hamel. Pěknou noc přeji komu a kam?
1: Dobrý den, tady dobrná přejeme, dobrou noc, Petra. Já občas vyučuji děti, čtvrtou, pátou, šestou třídu. A vím, že ty děti jsou zvídavé a oni to chtějí vědět, oni jsou zvědavé, oni na to čekají. Ale hlavně totiž můžete to pojmout jako lekci, jako hodinu vědy, hodinu výuky, prostě můžete to vzít v noci, pod stan, kamkoliv jinam, tak je úžasná příležitost se těm dětem tomhle věnovat. A můžete to vzít, prostě nastudujte si biologii, jak to funguje, a v podstatě až dojde na tu skutečnou věc, tak můžete říct a proto, aby se dvě děti spojily, jsou rodiče vybaveni tak a tak, to je jenom návrh, ale můžete to opravdu říct technicky a vyhnete se takovým těm nepříjemným otázkám a pak už to půjde samo.
0: Jo, to
1: funguje. To.
0: Děkujeme, zdravíme, ať se daří, děkujeme to moc. Naschledanou, dobrou noc, no je to pravda, člověk by měl říct asi tu pravdu hned, nebo čím dřív, tím líp. A teď vlastně otázkou je, a to myslím, že budeme probírat i v některé z dalších nočních linek, právě ta rodičovská lež, ale tak jako obecně, když se rodiče třeba rozvádějí a teď založou tomu dítěti ten správný důvod toho proč, ale o tom příště, teď ještě musíme doprobrat téma, když Čáp přestane stačit. Tak kdo nám to uzavře, to dnešní povídání? Halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Tady je čtenářka z Valašska, posluchačka.
0: Ano, zdravím vás, povídejte, jak to bylo u vás?
2: No, já jsem měla dvě dcery, jsou po roku od sebe a byli jsme někde na vyšetření ve vojenské nemocnici v Olomouci, to si pamatuju, v čekárně nebyl nikdo. A oni měli 3-4 roky. A ve školce se něco doslechli, tak přišli, že mami, jak jsem se narodila. Tak já jsem nevěděla, co říct, tak jak ta paní, říkám, tak tam dole tou malou dírkou si vylezla, byla si bříško. No mami, ale to jsem nemohla vylezt. No vylezla si, to tě vytáhli ven. No a tím to skončilo, se zamysleli, přišli domů, byli zavřeny v pokojíku, já říkám, holky, co se děje, a oni brečeli. A měli v ruce, dřív byly takové ty mimina, bylo jak dítě velké. A my dívej se, jakou to má hlavu, a ta dírka je tak malá, to nevěla. Pak jsme něco vysvětlovali samozřejmě ještě.
0: Tak to už jste potom museli říct zpravdu ven, ne? Chudák, hlavička zavařená. Tak děkuju i vám, moc vás zdravím a díky.
2: Dobrou noc.
0: Tak tohle bylo rychle, tak víte co, ještě dáme jeden telefon, tak to bude na vás. No a taky poslední příspěvek čtený, takže než se nikdo dovolá, tady to mám. Ivana mi napsala, to je stručná zpráva. Našich známých farářů v synek prohlásil, že až budu velký, tak budu mít dvě děti. Známý na to. Pánbů rozhodne, kolik dětí budeš mít. Jo, ale já to vím, budou dvě. Ohmatal jsem se a mám dvě vajíčka. Všem klidnou, dobrou noc, Ivana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tučník i Michal Tučný si na nás udělal čas v rámci nočního vysílání Českého rozhlasu, v rámci noční linky na téma, když čáp přestane stačit. Tady mám ještě taky reakci od Martina, který napsal vlastně reakci na to, když jsem tak jako do plezíru hodil, jestli Radek Pastrňák, který naspíval písničku Vrána, nebo Vrány, tak jsem vzal to jako takovou úvahu, jestli to znamená proto, že se narodili jemu sestry, nebo jestli má dcery, tak tady vidím reakci. Zdravím tě, Honzo, jim chci potvrdit, že Radek Pastrňák má dvě starší sestry. No, prosím. A pak, že to nejde, jde to. Tak kdo bude poslední, kdo nám zavolá do noční linky? Kdo bude přepojen a kdo to celé uzavře? A doufám nějakou milou než plačtivou vzpomínkou. 731 800 900. Vám se to podařilo? Halo, halo, kdo jste?
1: Dobrý večer, pozdní večer, tady Zita. Já mám jednu takovou kratičkou příhodu. Jela ano. Jsem autobusem. Babička tam cestovala se dvěma dětma. Takový, řekla bych, chlapeček první třída, holčička menší. No a babička by je zabavila, tak jim říkala zvěrokruh a tak. No a najednou chlapeček se zamyslel a říká, já jsem blížené. No to se tatínek s maminkou blízali a tak jsem vnitřila. Takže tohle to bylo prostě rezime dětský úvahy.
0: Moc děkuju i za to, i za tu stručnost, protože fakt musíme končit. Ať se vám daří.
1: Já to jsem to zkrátila.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Já taky. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Ať se daří, samozřejmě děkuju všem, kteří jste přispívali do dnešního vysílání, do noční linky. Vážím si toho, že jste si udělali čas, chtěli jste zavolat a podělit se i o to, co třeba pobavilo vaši rodinu, nebo čím vás zaměstnala hlava, když jste dostali odpověď na to, proč do vaší rodiny zavítá čáp a přinese toho či onoho, nebo ta vrána, případně osvícený Duchem Svatým. Všechno se počítalo, tak ještě jednou děkuji všem vám, kdo jste se dovolali a kdo jste napsali, ať už Zita Růžena, Eva, další Eva, Anna, Melánie, Božena, Jana, Jarka, Staňka, Petra, Věra, Lenka a Jana. Děkuju, děkuju, děkuju, děkuju. Takže teď už víme, jak se rodí děti, to je zásadní informace. Samozřejmě zaznamenal jsem i na internetových stránkách, tam, kam děláte své příspěvky k tématům, tak ty, které byly pro dnešní vysílání, tam budou až do páté raní, to znamená rozhlas.cz/linka. A v pět ráno se to překlopí do nového tématu, do nové noční linky, která bude začínat už dneska hodinu před půlnocí, v sobotu 8.8.2026. Tetelím se blahem, to vám teda řeknu už teď, protože to téma, to jste vlastně tak nějak vymysleli vy a tak nějak já jsem se poměrně rychle ujistil v tom, že proč ne, Honzo, protože tohle tě bude bavit a posluchače snad taky, protože železnici tu můžete milovat, anebo nenávidět. Ale když je někdo posedlý železnicí, určitě o někom takovým víte, jak se to projevuje, co všechno je člověk schopen udělat pro železnici, jak moc vy máte rádi železnici, jste jí posedlí, jste šotoušem, víte, kdo je to šotouš? Budu moc rád, když se zapojíte do noční linky i vy. Ano, i vy, kteří jste dneska pasivně poslouchali a jenom tak jste přemýšleli, že byste mohli zavolat, ale ta železnice, to je váš revír, tak se na to těším, až přijede Žehlička, Hurvínek, anebo až budeme muset vyskakovat za jízdy, protože vlak nezastavuje, protože máme zpoždění. Nemáme zpoždění v rámci konce noční linky. Je tu závěr. Prahy se loučí Honza Macon, přeju vám pěkné sny, samozřejmě klid, pohodu, úsměv, loučím se do regionu, do sítě Českého rozhlasu, taky do stanice Pohoda, jsou pro vás připravené další pořady, no a já se na vás těším, už dneska jdu to vyspat pořádně, doufám, že se mi nebude zdát o žádném zvířectvu, ta moje bára mi stačí, no ale když to tak vezmu, k báře by se hodil taky přírůstek. Asi bude úplně jedno, kdo by ho přivedl nebo jak by přiletěl. Ale já myslím, že jako čáp by byl fajn, ale nevím, jestli tomu porozumí. Nic, to je jenom moje úvaha. Moje posedlost železnicí, téma další noční linky. Loučí se z Prahy Honza Macon, z Karlína, z karlínského studia Českého rozhlasu. Uklízet, ať nikdo tady nenadává, že jsem tady ponechal nepořádek, nešknuli bordel. A plný páry zítra naslyšenou. Zítra do uvozovek.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
2: Posaďte se.
1: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
2: Nepovídejte.
1: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
2: Ano, sundejte brýle.
1: Proč?
2: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
1: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
2: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
1: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
2: No podívejte se, tak co pak je vám?
1: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
2: Já už to mám.
1: No sláva.
2: Vy nejste vy.
1: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
2: Všecko znáte?
1: Všechno, ne.
2: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to, Žešíre? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
1: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: neberu, já na něj kašlu. A že byl hrd, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nevěděl. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano. Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
5: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár cojíšek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putími na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut. Jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, dělat tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
5: Aziati.
2: Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. 5-dílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
6: my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
6: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, bejval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
6: A sakra, musí se snažit.
8: No jo, ale znáš ho, ne?
9: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
6: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
6: No pošleme mu prachy přes studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
6: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
6: Podívej, když vezme studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
6: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
6: Protože seš důvěryhodný.
9: A já ne.
6: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
6: Nasedneš do něj, udáš studenýho adresu, zajdeš tam a předáš studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
6: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se studený.
7: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
6: To jo, fajn. A fantoma máme lepší.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval. Takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
6: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
10: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
6: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
7: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
11: A dárek pro dceruško, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
7: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
11: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
7: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vážně.
6: Něco takového.
11: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
12: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Jasu, nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No. Já vím, prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježík, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, Pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák. Pepa je... Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Královeho?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Jseš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Jo. Jenže. Jenže. tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na douši. Jako jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musím být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral? No, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Na jedno jsi zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrt myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: Pardon, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, ale jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak s tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohle, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: No to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl moudrý a to jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Čišničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomouce, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít za tři.
4: Já to bych musel říct, že jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4.

0: jako technik. I tak by bylo dost.
1: To znáš, Mařu.
2: Ona já.
1: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
2: Já, babi. Tuj. Tam vidím lisinku přes
0: tři
2: dži.
0: Kolik? Tři?
3: Tři.
0: Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
1: To je roba.
2: Správná roba. Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A tvoj, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
1: Čus se, Robečky, napijeme. Lučíme se se svobodu.
2: Vejdi do života a neškoď. Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
0: Tondo, přivez si to na svatbu.
1: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy očizně neumřel.
2: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
4: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
2: Tak, a máš to. To jsme se s tu svobodu rozlučili.
0: Gizdi, na to jich už je.
2: A když by to ani chlapi nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
5: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Nejeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
6: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, ne, on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo šouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalít kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.

0: máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte? Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Za svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás obvykle karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím, děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala, páč od Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: No to není dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako obyčejně vyhrává, on prohrával, protože...
3: Já jsem chtěl prohrát, poděláč mi, s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, pěň.
3: Ne, tak...
2: V žalující straně. Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no. Že slyšel žalující šeptat až skoro špitat jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: No. Já se divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímto tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano,
2: čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jeňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Z Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jen vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sančí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sančí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.